0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět, chtěl bych se podívat na tamten svět.

Ukáž mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vážení posluchači, znovu vás vítám u pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Dneska to bude druhý díl a s kým jiným než se Zdeňkem Bartákem. Tak se na vás těším a pojďme do toho.
2: Desky, pásky, vzpomínky Zdeňka Bartáka.
1: Tak tenhle ten druhý díl chci začít jednou písničkou, která byla taky poměrně velmi rozhlasově oblíbená, protože hrála si s počasím, protože ten slogan k tomu přímo vyzýval. Ta písnička se jmenuje Jak bude dnes. Takže každý ráno, anebo prostě každou sobotu, neděli, anebo když pršelo, tak jak bude dnes. No prostě taková sranda. Ale chytlo se to a tu písničku naspíval taky velký kamarád mýho táty, který s ním taky zpíval. A možná si ho budete pamatovat ještě z dob semaforu. Pořád je to Štramák, i když už pár let má taky za sebou. A jmenuje se Milan Drobný.

Takže Milan Drobný nám dospíval písničku Jak bude dnes a já jsem teďka sáhnu po další legendě. A sice Karel Černoch. Úžasný zpěvák, úžasný člověk a k němu se ještě potom dál dostaneme. Ale první věc, kterou já jsem s ním natočil, tak byla taky velmi zajímavá. Já jsem měl štěstí totiž na docela dobrý začínající textaře, ať už to byl Jarda Machek nebo Richard Bergman a potom legenda Eduard Pergner, který si musel dát pseudonym Boris Janíček. To mělo takový svůj význam, protože Boris byl jeho syn a jeho partnerka nebo manželka se jmenovala Jana, takže to byl Boris Janíček. A s tím Edou, ke kterému se časem taky dostaneme, ještě musím říct jednu věc, protože on měl vždycky takový jinoté v těch písničkách. Jo. A to bylo vždycky v podstatě nepřípustný a zakázaný. Tak abyste si uvědomili, jakou blbost třeba tehdejší režim přiváděl. On napsal, určitě znáte písničku Učitelka Josefína. Tak Učitelka Josefína vůbec nemá ústa lína. A oni si z toho vydedukovali, že to je, vůbec nemá u Stalina. To normálně člověka by možná ani nenapadlo. Ale já se vrátím k tomu Karlovi Černochovi, protože první věc, kterou jsem s ním natočil, byla písnička Plavčík v létě nespí. A zněla nějak takto.

tě nespí. Zač by jako plavčík stál, plavčík usnout nesmí. Kdo pak by nás pohlídal?

Tak už jsme v létě doplavali šťastně a další písnička, kterou jsem vybral, tak ta je opět z dílny Jaroslava Machka a tehdy si vymyslel takový slogan Trojčata, jo. Ne, že by se to běžně rodilo, jo. Ale představte si, jak byl nadčasovej, protože před 5 lety se jejich synovi narodili trojčata. To jsou takový bonmoty, který já rád používám. A tuhle tu písničku jsem natočil zase s Pavlem Sedláčkem a skupinou Fontána. A řekl bych, že je taková rozverná, dobře napsaná textově a snad jsem tuto hudbu taky neskazil. Tak si ji pojďme poslechnout.

Tak to byla písnička Trojčata, kterou zpíval Pavel Sedláček. A teď se dostáváme ke skladbě Ten první rok, kterou mi naspívala úžasně Valérie Čižmárová, kterou ještě v mém pořadu určitě uslyšíte. Takže Ten první rok.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: No a teď se dostáváme trošku do rodiny, protože moje první žena byla taky zpěvačka a to je vždycky úděl toho skladatele hrozně těžký, jo, protože když napíšete nějakou novou píseň, tak ta zpěvačka ji hned chce zpívat, jo, a vlastně bych nemohl to vydat s nikým jiným, jo, ale musel jsem si v tom udělat trošku pořádek. Nicméně vznikla písnička Učitelka zpěvu, kterou zpívala moje paní Marie a ta měla bohužel ten osud špatný. Musím se dostat trošku do smutnější atmosféry, byť ta písnička je veselá, protože když jsme jeli jednou z Bratislavské Liry, tak je to teda už 50 let, si představte. Tak prostě nás oslnil kamion z silnice, nás prostě vytlačil a moje paní tam bohužel zůstala. Takže mám ještě kousí kůži. No ale vzpomínka na ní zůstala, protože písnička, kterou jsem s ní natočil, tak je usměvavá, zábavná a to tak život přináší i smutek, i radost.

Tak to byla učitelka zpěvu a po této tragické události se samozřejmě člověku zastaví svět a tak jsem nějakou dobu, teď jsem byl taky zraněný, nemohl vůbec pracovat, trvalo to skoro rok a půl. A pak jsem potřeboval něco dělat a potřeboval jsem se z toho vypsat. A zase mě nahrál osud, protože v divadle tehdy Vítězného února, dneska ho znáte jako Klicperovo divadlo v Hradci Králové, jsem dostal nabídku, abych udělal svůj první muzikál. Ten muzikál se jmenoval Aprílová holka. Ten text byl převzatý a texty do něj napsala taky hradecká rodačka Hana Čiháková, to možná hradečákům něco říká. No a ten muzikál jsem se zavřel na chalupě a takovou tu hlavní kostru jsem měl asi za 5, za 6 dní hotovou, protože jsem se potřeboval z toho dostat z té tragické události a hlavní melodie, která tady zazní nejdřív instrumentální verzi a v tom textu té hry Aprílová holka se jmenovala Pojď svítit a není to teda píseň osvětlovačů, ale jako svítit na nebi a tak, tak trošku orchestrální hudby.

Tak to byla taková vzpomínka na titulní melodii z muzikálu Aprílová holka, který se v Hradeckém Klicperově divadle nejnižším hrál v letech 78 až 80. Já jsem tady celkem strávil skoro 3 roky, protože jsem spolupracoval ještě na dalších významných muzikálech, takže mám na Hradec ty nejlepší vzpomínky, protože jsem tady bydlel vždycky v Grandu a měl jsem to kousek do divadla. A bylo to tady hrozně příjemný a dobrá parta umělců a herců a zpěváků se tady sešla, takže jenom ty nejlepší vzpomínky na Hradec. Tak si pojďme ještě připomenout tu titulní melodii, tentokrát ve zpívané verzi, a jmenuje se Kéž pán Bůh nás má rád.

Tahle ta vzpomínka, kéž Pán Bůh nás má rád, by měla patřit vlastně nám všem, protože potřebujeme, aby nás Pán Bůh měl rád. A my zase musíme mít aspoň částečně jeho rádi. Ne každý, já to nikomu nevnucu. Ale abych přešel ještě taky k interpretům, já vždycky, když dostanu otázku, pro koho všeho jsem napsal nějakou písničku nebo muziku nebo tohle, tak já říkám, no by bylo asi rychlejší, kdyby jsem vyjmenoval a pro koho jsem ji nenapsal. A jedním z těch interpretů, kterýho si nesmírně vážím, a neměl jsem to štěstí s ním spolupracovat, to je Valdemar Matuška. A jeho písně, hlavně i texty Ivo Fischera, to byla prostě bomba. A tak si myslím, že pomyslně i té mojí ženě do toho nebe, k tomu Pánu Bohovi, můžeme si pustit jednu písničku, kterou určitě znáte a která se vám bude líbit. A jmenuje se S Bohem láskou.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Tak jsme si zaspomínali na Vladimíra Matušku. Já teďka si uvědomuji, že vlastně teď je taková série interpretů, kteří už nejsou bohužel mezi námi. Ta další písnička se jmenuje Tak mě máš a tu jsem napsal pro Věru Špinarovou, úžasnou zpěvačku. Malého vzrůstu, ale velkého hlasu. A jistě znáte tu slavnou melodii z Morriconeho filmu Tenkrát na západě, že jo, což prostě opravdu vystřihla úplně perfektně. A spolupráce s ní byla velmi jednoduchá, protože ona uměla zpívat a to je vždycky strašně důležitý, speciálně u zpěváka. A když jsem jí přinesl tuhle písničku, tak to rozbalila tak, že jsem dostal zase takový ty, jak se říká po slovensky, zimomravky a husí kůži. A naspívala to nádherně a tak pojďme si poslechnout tentokrát Věru Špinarovou v písničce Tak mě máš.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás Zdeněk Barták u cyklu Desky, pásky, vzpomínky. No a jdeme k další ikoně. Taky začínala v Semaforu a jmenuje se Valérie Čižmárová, původem rodačka ze Slovenska. Uchvátila tady pražskou scénu nejdřív a potom celou republiku, protože měla taky výjimečný hlas. Byla to hodně taková rocková dračice a já jsem měl možnost s ní spolupracovat dlouhodobě. Já jsem ji napsal možná 10-12 písniček a bohužel, už teda taky není mezi náma, ale bohužel ji nechtěli moc hrát, protože pro mě byla příliš extravagantní. Jo. Tak to většinou ty hezký holky mívají, no, že se někomu nelíbí. No ale nicméně zase Jarda Machek napsal krásný text, který má takový dvojsmyslný význam, tak když ho budete pořádně poslouchat ten text, tak třeba na to přijdete, co tam je takovýho zajímavého. Ta písnička se jmenuje Veterán.

Tak to byla už podruhé v tomto dílu Valérie Čižmárová s písničkou Veterán. A mezi tím vznikla skupina, kterou já jsem založil pro Jirku Štědroně a pomenoval jsem jí po elektrickém proudu 220. A první věc, která se stala takovou známou a zpívá ji samozřejmě Jirka Štědroň, který si k ní napsal i text, se jmenuje 220 v síti.

Já se musím vrátit ještě jednou do těchto dob, protože jsem začal hodně spolupracovat na Slovensku. Tam natáčel orchestr Gustava Broma a natáčel série filmových melodií, kde opravdu na každý desce mám dvě nějaké filmové melodie. Je oblíbil a natočil to moc hezky. A začal jsem tam spolupracovat se zpěvákem, který se jmenoval Dušan Hlaváček. Není to žádný příbuzný Oldy Hlaváčka, ale to byla schoda men. A s ním jsem natočil celkem asi dvě CDčka velký. No a jedna z těch písní se na poprvé stala opravdovým slovenským a dá se říct i československým, možná i německým, protože Ein Kesselbund je to taková houpačka, ale možná ji taky budete znát. Ta písnička se jmenuje stejně jako ta deska Zalúbení.

Milí posluchači, čas s vámi neuvěřitelně utíká. A tak pořad Desky, pásky, vzpomínky, jeho druhý díl, se v podstatě blíží ke konci. A nakonec jsem si nechal takovou lahůdku, kterou budete určitě znát. Byla to první písnička, kterou jsem napsal pro Michala Davida a stala se opravdu velkým hitem. A ta písnička, přátelé, vznikla před 43 lety. To znamená, když se do dneška hraje a všichni ji znají, tak si myslím, že to opravdu hit je. Takže na závěr jsem si nechal písničku, kterou se s váma pro dnešek rozloučím. Zpívají Michal David a ta písnička, kterou budete zpívat s Michalem, se jmenuje Nenapovídej.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
3: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
2: piješ,
3: já, ale vodou
2: režim.
3: Samozřejmě.
2: Jo, jo, jo.
3: No tak pohoštění slaboučké tedy, no, co se dá dělat. No.
2: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, od toho jsme tady, víš?
3: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebyl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představuj, je to tvůj spolužák taky.
3: Už.
2: Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že je v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, lidi, jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka no potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé. Je to v jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. Byl jsi tam. V tom Downbeatu, že jo? Čili je důležitý prestižní časopis Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy
3: já jsem byl osmý,
2: jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Což je feministický časopis Spy. Feministické časopis Spy. Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. a já se utěšil myšlenkou, že zvězdovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, no
2: to
3: ta přitažlivost?
2: To čtenářky, jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolu mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: Měli že... někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu. Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal bych se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. Dva dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme k Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas. Někomu dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena z Dežace. Zdravím vás i pane Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to. Možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A. Uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos. Tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už, no. A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. Co kdybych já vám pomohl tam?
10: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
10: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
10: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co budem hrát?
10: No já tady mám.
9: Co?
10: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
10: Snění.
9: Snění?
10: Ano.
9: No neznám.
10: A pak?
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
10: Paganini.
9: Kdo? Ďáblův,
10: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
9: To já jsem jednou hrál,
10: no?
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
10: Ohnivý, no, ohnivý je stará, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
10: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
10: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
10: No Petrov.
9: Jaký?
10: Petrov.
9: Petrov. Mhm. No jo, to je to, já mám taky takový nějaký.
10: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
10: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
10: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky jaký?
10: Kremonky.
9: A kremonky, ne, to neznám.
10: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově, už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
11: Humoriáda.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře,
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechal by toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Tak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velociped, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 km do Brna.
3: To zvládnete.
1: Dobrý, máte to blíž než do Mariánských lázní.
5: Mějte
1: se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru, vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů, houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne, Langmajer, František, Královské Vinohrad.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu, tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, on, koho?
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Aha. Který to je?
7: To je kobylka to. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct?
7: Už nic. A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musíte...
8: Ne, to já bych vás...
7: Žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrat.
8: Tím byste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tady lekty pelestí, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Ty čtyři takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu být do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajete? Já to neznám, jak to můžu hrát? Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepak bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No, jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to, otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda, to předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A hry večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda, já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Kroměříž,
1: ano.
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý se tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, promiňte.

0: Ti vezmu ještě jedno, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
2: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. Případ údajného kupčení s hlasy v Českém Těšíně policie zatím neuzavřela. Dotační podpora skončila, ale domovníci v Ostravě jihu budou dál fungovat. Dnes čekejte slunečné počasí a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři

0: Původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z hnutí ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda také odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
1: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: Policie stále neuzavřela případ podezření na kupčení s hlasy v Českém Těšíně a dál ho prověřuje. Potvrdila to krajská policejní mluvčí Soňa Štětinská. Jde o podezření, že někdo nabízel lidem bezdomova za hlas 500 korun. Policie se zabývá taky dalším případem, který se týká příslibu piva zdarma ve vybraných restauracích v rámci volební kampaně. Kriminalisté podle mluvčí prověřují informace, vyslýchají svědky a zjišťují okolnosti obou případů. Obecní domovníky v Ostravě jihu bude dál platit obvodní radnice. Pro službu skončilo financování z evropských dotací. Radnice ale chce, aby fungovaly dál. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové se za 3 roky ukázalo, že reálně přispívali k lepší bezpečnosti i sousedským vztahům.
2: Téměř 20 domovníků preventistů pomáhá v obecních bytových domech na jihu se správou společných prostor i s komunikací mezi nájemníky a úřadem. Po skončení dotační podpory od října letošní roku jejich činnost financuje městský obvod ze svého rozpočtu.
0: Larišovy konírny a mléčnice v Karviné se mění z chátrajících budov v nové centrum společenského života. V zámeckém parku Boženy Němcové vznikne víceúčelový sál pro koncerty, konference a další kulturní akce, bistro i prostory pro komunitní setkávání a výuku. Upřesnil stavby vedoucí Tomáš Karpeta.
3: Stavařská výzva je v tom, že než jsme začali odkrývat jednotlivé konstrukce, tak jsme nevěděli, do čeho jdeme. Že jo? Teď jsme zjistili, že tam je 60 cm široká zeď, tlustá zeď a uprostřed té zdi byl písek. Zleva zprava byly cihly, uprostřed byly písek, kamení, takže zdi, které měly zůstat zachované, tak ze statických důvodů nešly zachovat, museli se zbourat a muselo se to třeba dělat všechno znova.
4: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, ráno a dopoledne se místy udrží nízká oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách naměříte do 8.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud se dostanete do dopravních potíží, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka zelené vlny má číslo 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 5 a na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začíná dnešní úterní 13. říjnové Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Programem až do 9. hodiny dopolední vás budou provázet Tereza Hájková a Petr Soukup. Vše dobré přejeme.

Víte, že nejstarší muzeum Česka je v Opavě? V roce 1814 tam vzniklo gymnaziální muzeum, na jehož tradici dnešní Slezské zemské muzeum v Opavě navazuje. Pro srovnání, historie Moravského zemského muzea v Brně sahá do roku 1817 a historie Národního muzea v Praze pak do roku 1818. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Dělal Pavel Bobek, 5 hodin 12 minut. Auta bez řidiče nebo humanoidní roboti, toto všechno teď budou zkoumat a vyvíjet vědci z Ostravské vysoké školy Báňské. Mají totiž nové centrum i s testovacím polygonem za 126 milionů korun. My tam zamíříme prostřednictvím reportáže. Už za 10 minut.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 13. října. Svátek slaví znovu zrozená. Všechno nejlepší je Renátám. Tady je Petr Jungmann. První báňská škola, nejen v Čechách a na Moravě, ale tehdy i na světě, byla založena patentem císaře Karla VI. Před 310 lety v roce 1716. Jejím sídlem se stalo krušnohorské stříbrné město Jáchymov a zakladatelem báňský inspektor Jan František Lauer. Toleranční patent, který vedle římskokatolického umožnil existenci dalších dvou křesťanských vyznání, vydal rakouský panovník císař Josef II. V roce 1781, to je 245 let. Legendární Bob Dylan získal před 10 lety v roce 2016 Nobelovu cenu za literaturu a stal se prvním skladatelem, který získal toto prestižní ocenění. The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. A Donald Trump tu svoji zase nedostal. And we will not forget, Norway, that you didn't get this prize. Nejstarší československá folková skupina Spiritual Quintet odehrála před 5 lety poslední koncert v pražské Lucerně. Mnoho našich občanů začalo mít před 5 lety velké starosti.
3: Říkám si, že to je jenom zlej sen.
2: Firma Bohemia Energy z 900 000 odběrných míst oznámila, že ukončí svoji činnost.
3: Především ale myslím, že si zaslouží omluvu naši zákazníci.
2: 85 má legenda pop music, polovina slavných Simon & Garfunkel, Paul Simon. Kulatých 70 dneska slaví filmová a televizní kritička Mirka Spáčilová. A 55 má filmová hvězda Borat, diktátor, anglický komik Sasha Baron Cohen. A já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku jasno, ale chladno. V tuto chvíli naměříte ve Frýdku místku 5,5 stupně Celsia, chladněji je ve Frenštátu pod Radoštěm 3,5 stupně. Prognóza na úterý tak ta hovoří o tom, že dnes bude většinou polojasno nebo úplně jasno, jen ráno a dopoledne se místy může udržovat nízká oblačnost anebo mlhy. Pršet by nemělo, teploty v nížinách 13 stupňů maximálně, na horách pak naměříte okolo 6.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vysoká škola báňská v Ostravě má nové výzkumné a vědecké centrum. Jeho součástí je i experimentální polygon, po kterém budou jezdit takzvaná autonomní auta, tedy auta bez řidiče. V centru ale budou věci vyvíjet a testovat i humanoidní roboty. Stavba, včetně technologií, stála 126 milionů korun.
1: Na polygon právě vyjíždí elektronický vůz. Řidič v něm ale nesedí.
2: Aby zase popojil, možná dopředu, dozadu, udělal nějaké manévry.
1: Auto zvládá opravdu na dálku couvání, zatáčení. A zatímco my jsme venku pozorovali auto jezdící bez řidiče na polygonu, uvnitř už sedí Daniel Suchánek, doktorant, který auto ovládá.
3: Náročnost řízení je vlastně v podstatě stejná jako ve vozidle, tam úplně není jako pro uživatele velký rozdíl. Je potřeba určitě pár minut si s tím najezdit, aby člověk jako si zvyknul na ten pohled těch kamer, je to trošku jiné třeba než jste zvyklá na normálně klasického auta.
1: A jak když se dívám, to je vlastně klasický volant.
3: Je to úplně komplet všechno z vozidla Škoda Enyaq, to znamená to, kterým jezdíme.
1: Autonomní řízení spolu s chytrými a robotickými auty jsou ale jen jedna část výzkumu, který se za zdmi nové šestipatrové budovy bude odehrávat. Vysvětluje mi proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
4: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, zavádění digitálních dvojčat pro vlastně snížení nákladů na elektrickou energii. Pak je to oblast robotiky. My v současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky.
1: Budova je hned vedle polygonu, přímo na něj vedou v přízemí velká garážová vrata, za kterými se chytré a autonomní vozy skrývají. Zhotovitelská firma použila při stavbě technologie na snížení energetických nákladů. Na budově je například 92 fotovoltaických panelů.
5: Má vlastní zdroj elektrické energie, využívá jako hlavní zdroj topení a chlazení tepelné čerpadlo vzduch voda.
1: Popisuje za firmu Dalibor Maťa. Centrum počítá se zázemím až pro 50 výzkumníků. Brigádu chce ale nabídnout i šikovným studentům. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Ve studiu už mi dělá společnost Tereza Hájková, čekají vás krátké zprávy.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Nový Čín pravděpodobně povede stejná koalice jako v předchozím volebním období. Memorandum tam podepsalo hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL spolu se Zelenými, Piráty, TOP 09 a STAN. Obešli tak vítězné uskupení Náš nový Čín, které druhé ANO porazilo o 6% a skončí tak nejspíš v opozici. Nejvyšší povolené ceny paliv oproti včerejšku vzrostly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdražil o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů více než včera. Ostrava jich připravuje sloučení základních škol Jugoslávská a Horymírova. Školy v části Zábřeh spojí do jedné organizace od nového roku. Vyučování ale bude dál pokračovat v obou areálech. Školy budou mít jen jedno vedení. Obvod sloučení odůvodňuje úsporami na provozních nákladech. Lidé v Odrách na Novojičínsku se můžou setkávat u nového zastřešeného posezení. Najdou ho u kulturního domu v místní části Pohoř. Za vybudování dřevostavby s pultovou střechou zaplatila radnice necelých 190 tisíc korun. V Itálii začíná každoroční vojenské cvičení Severoatlantické aliance. Potrvá 10 dní a zúčastní se ho 17 aliančních zemí. Cílem je takzvané jaderné odstrašení. Do manévrů se zapojí letadla i pozemní jednotky. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno, ráno a dopoledne se místy udrží nízká oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách do 8.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D1 v Klimkovickém tunelu ve směru na Prahu probíhá servisní uzavírka. Provoz je převedený do protisměru, dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Krátce po 17:30 tradičně nabídneme pozvání k poslechu našeho dopoledního programu. Teď ale dáme prostor Jaromíru Nohavicovi. Pěkné ráno.
3: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Český rozhlas Ostrava a Dalibor Jenda, 5 hodin 40 minut. V lesích mezi Novou Vsí, Horní Moravicí a Janovicemi u Rýmařova jsou dvě pozapomenuté lokality se zajímavou historií. Staré rudné důlní dílo Franz Franz a nedaleko od něj zanikla osada zvaná Rosendorf, kterou semlelo po válce koloději a pak pohltila příroda. Obě místa jsou přírodními rezervacemi a právě to je lokalita, na kterou nás dnes v magazínu Křížem krajem vezme Petra Štrimplová. Začínáme 10 minut po 9. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nastal ten správný čas, abychom mluvili o počasí s Evou Richtárikovou. Přejeme po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak oblačnost máme různorodou, je i polojasno nebo skoro jasno a naopak zejména na východě, v okolí Beskyd nebo Karvinsku je více oblačnosti. Teploty vypadají podle té oblačnosti velmi podobně, to znamená tam, kde byla jasná noc, klesaly teploty na hodnoty mezi 2 stupni až 0. Nejvýrazněji se ochladilo na Bruntálsku, tam teploty spadly až k -2 stupňům Celsia. No a naopak na východě regionu, kde bylo během noci více oblačnosti, jsou teploty kolem 4-5 stupňů Celsia.
1: Víme tedy něco málo k té aktuální situaci, teď k tomu důležitému, k předpovědi na celý den.
2: Dnes očekáváme většinou slunečný den, v těch ranních dopoledních hodinách se ojediněle tedy může objevovat ještě zvětšená oblačnost nebo případně mlhy, během dne pak převáží jasno až polojasno. A teploty budou ale poměrně nízké, mezi 9 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 4 až 8 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně severních větrů, ale stále slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí pak přijde v noci na středu a co zítra?
2: Noci bude přibývat oblačnosti, čeká nás přechod okluzní fronty, obloha se od západu bude zatahovat a k ránu se zejména v západních částech regionu už místy přidá i déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 stupni Celsia. Na východě, kde zůstane nejdéle méně oblačnosti, mohou klesnout ještě i k nule, ale k ránu se bude obecně v regionu oteplovat. Vítr povane slabý, k ránu už místy mírný, jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A středeční ráno bude ještě ve znamení fronty, to znamená ráno a dopoledne ještě zataženo s občasným deštěm, který bude postupně odcházet směrem k východu. Odpoledne pak oblačnosti jen částečně ubude, pořád bude zvětšená. Místy se ještě mohou vyskytnout přeháňky, zejména na horách. Teploty už budou o něco vyšší než dnes, mezi 12 až 16 stupni, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. A vítr povane mírný, jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, bude se měnit na severozápadní a večer se slábne.
1: Předpověď počasí je pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava připravila Eva Richtáriková. Děkujeme za to a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ani dnes odpoledne po 13. hodině nezapomeneme na pořad Alex a host, kdo se dnes objeví u mikrofonu.
1: Do Alex a host zavítá herec Jan Zadražil. Do povědomí televizních diváků se výrazně zapsal jako uhlazený kriminalista Jaroslav Čermák v seriálu Specialisté. Jeho velkou láskou je také divadlo. Teď má před sebou další výzvu. Zkouší novou inscenaci v Gala v divadle v Řeznické. Co ho na této roli láká? I o ní budeme mluvit v Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. Křižovatka na Ostravské ulici ve Frýdku Místku se změní na kruhový objezd. Rusko má podle amerického prezidenta Trumpa větší zájem se domluvit než Ukrajina. Bude slunečno a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
2: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické, tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán.

0: velmi podstatně.
1: Ve Frýdku Místku se změní napojení ulice 8. pěšího pluku na Ostravskou. Magistrát tam plánuje postavit okružní křižovatku. Město už má stavební povolení. Letošní rozpočet zatím ale s investicí nepočítá. Jak doplnila mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová, práce začnou až po vyčlenění potřebných peněz.
2: Navazovat by měly další etapy rekonstrukce ulice Ostravská. Protože se předpokládá úprava počtu a vedení jízdních pruhů, musí být jako první postavena okružní křižovatka. Jde nám především o zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
1: Poslanci se dnes budou zabývat návrhem na zavedení speciální daně na rafinérie. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdřív. Jde o jedno z opatření, o kterých vláda rozhodla kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Podle Schillerové snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen zatěžuje státní rozpočet. Zdanění vysokých zisků rafinérií by podle ní mělo ztráty vykompenzovat. Ruský prezident Vladimír Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Děti v Rožnově pod Radhoštěm mají nové hřiště. Město ho otevřelo v Dolním parku. Zabírá zhruba 900 metrů čtverečních. Pro koho je určené a co na něm děti najdou, popisuje mluvčí města Eva Javorová.
3: Většina herních prvků je z odolného akátového dřeva. Pod nimi je dopadová plocha z lité pryže, kolem je tráva. Hřiště je hlavně pro děti od 4 do 14 let. Najdou tam vyš s tobogánem, prolezačky, lanovou dráhu nebo lezeckou síť.
4: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty od 9 do 13 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Karviné v ulici Ostravská na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Petr Soukup a Teresa Hájková, staráme se o dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme pěkné úterý s datem 13. října. A budeme gratulovat všem Renátám, mají totiž dnes svůj svátek. Je to křesení jméno, které má svůj původ v latině. Dá se významově vyložit jako znovu zrozená anebo obrozená. U nás je toto jméno hojně rozšířené a také velmi oblíbené. Užívá jej totiž zhruba 50 000 žen. Tak milé Renáty, krásný svátek přejeme.

Víte, že nejstarším městem v Česku je Bruntál? Podle historických záznamů byl založen kolem roku 1213. Bruntál proslul v minulosti jako hornické město a těžba drahých kovů a později železné rudy v jeho okolí byla hlavním zdrojem jeho prosperity až do 17. století. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Tlustá zeď, kterou místo kamene vyplňoval písek, i taková překvapení čekala na stavaře při opravě Larišových koníren v Karviné. Jak pokročili, to vám objasní reportáž, kterou od nás uslyšíte už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní rosličky. Cvik je na zemi. Půjdeme do vzporu na pažích a špičkách. S nádechem vyrotujeme pravou paží vzhůru do stropu. Opět s výdechem se vrátíme zpět. Totéž opakujeme levou paží. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: Dnešek bude hezkým, ale poněkud chladným dnem. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Všude je jasno, v Karviné 5 stupňů, Opava teď hlásí 2 stupně. Prognoza od našich meteorologů týkající se dneška říká, že den bude většinou hezký, jasný anebo polojasný. Jen po ránu se místy mohou udržovat mlhy a nebo nízká oblačnost. Teploty opravdu nízké, maximálně 13 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte do 8.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Karviná křísí někdejší zázemí aristokracie v Zámeckém parku. Stavbaři pokročili s opravou Larišových koníren a mléčnice. Tyto objekty dlouhá léta chátraly. Historické budovy dostanou nové využití, vznikne v nich komunitní centrum s víceúčelovým sálem pro kulturní a společenské akce.
1: Tak jenom jsem to tu tak obešel. Jak to bude všechno hotové, ještě tu ty staje, jak dorobí, tak to bude krásné.
2: Mirek chodí do parku na pravidelné procházky a stavařům při nich kouká prakticky pod ruce.
3: Stavařská výzva je v tom, že než jsme začali odkrývat jednotlivé konstrukce, tak jsme nevěděli, do čeho jdeme, že jo.
2: Vzpomíná na začátky oprav Larišových koníren stavby vedoucí Tomáš Karpeta.
3: Teď jsme zjistili, že tam je 60 cm široká zeď, tlustá zeď a uprostřed té zdi byl písek. Zleva zprava byly cihly, uprostřed byly písek kamení, takže zdi, které měly zůstat zachované, tak ze statických důvodů nešly zachovat, museli se zbourat a muselo se to třeba dělat všechno znova. Jo.
2: Ředitelka knihovny Markéta Kukrechtová se už představuje, čím a jak nové prostory zaplní.
4: Samozřejmě už se dělají i přípravy akcí kulturních a vzdělávacích, které tady budou probíhat.
2: Tady jsme přímo před areálem těch koníren, už se rýsuje střecha, zdivo. Co tady všechno bude?
4: V jedné té budově bude velký sál multifunkční, v té další části budou menší prostory pro realizaci takových těch komornějších akcí. Myslím si, že velikost tohoto sálu tady v Karviné chyběl, protože máme tady větší prostory, pak máme takové menší kulturní prostory ve všech tady organizacích v Karviné. Toto je vlastně ta střední cesta.
2: Oprava Larišových koníren a mléčnice vyjde na více než 100 milionů korun. Dokončení areálu plánuje radnice na jaro příštího roku. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Krátké zprávy teď nabídne Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Případ údajného kupčení s hlasy při volbách v Českém Těšíně policie stále neuzavřela. Vyslýchá svědky a zjišťuje okolnosti. Uvedla to jejímu včí Soňa Štětinská. Jde o podezření, že někdo nabízel lidem bez domova za hlas 500 korun. Policie se zabývá taky dalším případem, který se týká příslibu piva zdarma ve vybraných restauracích v rámci volební kampaně. Orlová chystá opravu historické radnice ve staré části města. Obnova památkově chráněné budovy z roku 1928 má stát zhruba 40 milionů korun. Podle mluvčí města Andreje Vargové Orlová na rekonstrukci žádá o evropskou dotaci. České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. V Horních Bludovicích vzniklo nové dětské hřiště. V místní části Nová dědina je otevřená nová odpočinková zóna s herními prvky. Jsou tam houpačky, skluzavky a třeba i prolézačky. Náklady na vybudování hřiště přesáhly 5,5 milionu korun a zaplatila je obec. Papeže Leva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Čeká ho operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno. Ráno a dopoledne ojediněle zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 9 a 13 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově na hlavní třídě mezi křižovatkami s ulicemi Příčná a Tesařská ve směru na Ostravu se srazila 3 osobní auta. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaká bude ta dnešní dopolední poradna Českého rozhlasu Ostrava? To vám objasníme po písni od Kristýny a Michala Tučného. Mějte pěkné ráno.

0: Přátelé, pečujete o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby? Jak řešit potíže se ztrátou paměti, dezorientací a zhoršeným vykonáváním běžných činností? Dnes se ve vysílání probereme poradenství, možnosti konzultace i terapie. Hostem v naší poradně bude metodička a konzultantka Slezské diakonie Veronika Rašková. Pořad, ve kterém se můžete ptát i vy, začíná 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nastal ten správný čas, abychom mluvili o počasí s Evou Richtárikovou. Přejeme po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to právě teď vypadá.
2: Tak oblačnost máme různorodou, je i polojasno nebo skoro jasno a naopak zejména na východě, v okolí Beskyd nebo Karvinsku je více oblačnosti. Teploty vypadají podle té oblačnosti velmi podobně, to znamená tam, kde byla jasná noc, klesaly teploty na hodnoty mezi 2 stupni až 0, nejvýrazněji se ochladilo na Bruntálsku, tam teploty spadly až k -2 stupňům Celsia, no a naopak na východě regionu, kde bylo během noci více oblačnosti, jsou teploty kolem 4-5 stupňů Celsia.
1: Víme tedy něco málo k té aktuální situaci, teď k tomu důležitému, k předpovědi na celý den.
2: Dnes očekáváme většinou slunečný den, v těch ranních dopoledních hodinách se ojedinělé tedy může objevovat ještě zvětšená oblačnost nebo případně mlhy, během dne pak převáží jasno až polojasno. A teploty budou ale poměrně nízké, mezi 9 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 4 až 8 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý, přechodně severních větrů, ale stále slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí pak přijde v noci na středu a co zítra?
2: Noci bude přibývat oblačnosti, čeká nás přechod okluzní fronty, obloha se od západu bude zatahovat a k ránu se zejména v západních částech regionu už místy přidá i déšť. Teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 stupni Celsia. Na východě, kde zůstane nejdéle méně oblačnosti, mohou klesnout ještě i k nule, ale k ránu se bude obecně v regionu oteplovat. Vítr povane slabý, k ránu už místy mírný, jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A středeční ráno bude ještě ve znamení fronty, to znamená ráno a dopoledne ještě zataženo s občasným deštěm, který bude postupně odcházet směrem k východu. Odpoledne pak oblačnosti jen částečně ubude, pořád bude zvětšená. Místy se ještě mohou vyskytnout přeháňky, zejména na horách. Teploty už budou o něco vyšší než dnes, mezi 12 až 16 stupni, na horách mezi 6 až 10 stupni Celsia. A vítr povane mírný, jihozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, bude se měnit na severozápadní a večer se slábne.
1: Předpověď počasí je pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava připravila Eva Richtáriková. Děkujeme za to a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
4: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Hana Zagorová a teď krátce před sedmou ještě pár pozvánek s datem 13. října. V Národním zemědělském muzeu v Ostravě je k vidění fotovýstava Jana Kostery s názvem Slaské větrné mlýny. Nabízí vizuální i historický pohled na unikátní technické dědictví naší země. V evangelické modlitebně v Novém Jičíně si můžete prohlédnout výstavu fotografií Nelly Billové nazvanou Island a Grónsko. Trvá až do 22. listopadu. Vidět můžete vždy od 2 do 4 hodin odpoledne. Regionální knihovna Karviná pořádá ve své pobočce v Mizerově tvořivý workshop. Na dětském oddělení si můžete vyrobit podzimní zápich. Nápaditá ozdoba na špejly ozdobí třeba květináč. Akce začíná ve 4 odpoledne. A v historické budově Muzea Těšínská v Českém Těšíně je k vidění výstava s názvem Těšínské brokáty až do března příštího roku.
1: Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravská vysoká škola báňská otevřela centrum na výzkum autonomního řízení. Krnov opraví dlouhou ulici v místní části Kostelec. Kulturní organizace můžou ministerstvo kultury žádat o dotace na příští rok. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 13 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Vysoká škola báňská v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Stálo 126 milionů korun. Součástí je i experimentální polygon. Akademici budou na okružní dráze testovat takzvaná autonomní vozidla, tedy auta schopná jízdy bez řidiče, vysvětluje proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
2: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, pak je to oblast humanoidní robotiky. V současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky, zatím v pilotech pro naše partnery.
0: Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený schodek by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Tento měsíc začne v Krnovském Kostelci oprava dlouhé ulice. Cestu a její okolí poničila povodeň v roce 2024. Město opraví úsek od křižovatky s ulicí Pastýřskou po křižovatku s ulicí Na břehu. Nový bude například asfaltový koberec, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Dále budou prověřeny a opraveny stát.

0: Stávající uliční vpusti a kolem domu číslo 13 budou provedeny silniční obrubníky. Křižovatce ulic Dlouhé a Pastýřské bude obnoven odvodňovací žlab ze žulových kostek.
1: Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádosti. První peníze chce začít vyplácet v březnu. V blízkosti opavské sportovní haly vzniká další zázemí pro míčové a adrenalinové sporty. Jako první je dokončené streetballové hřiště s basketbalovým košem za více než 2 miliony korun. Hřiště s modrým povrchem je výsledkem hlasování obyvatel, kteří právě tuto investici podpořili. Oblast u víceúčelové haly poblíž městských sadů je jedním ze sportovních center ve městě. Zbývá ještě doplnit lavičky, oplocení a další vybavení.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách do 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu stále hlásíte z Havířova. Tři osobní auta se srazila na hlavní třídě, konkrétně mezi křižovatkami s ulicemi Příčná a Tesařská. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když zavoláte na linku 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Není tady jen Tereza Hájková, je tady i Petr Souku. My oba se staráme o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Budeme s vámi trávit čas až do 9. Co nabídneme v nejbližších minutách, už za chvíli po nahrávce od Alice Springs vás čeká jedna zajímavost z našeho moravskoslezského regionu a za pár minut také budeme udržovat trávník v říjnu na podzim. Právě to je téma, kterému se ve své rubrice Dvakrát měř jednou řeš bude věnovat Artur Kubica.

Víte, že letní koupaliště v Ostravě Porubě je největším venkovním koupalištěm v Česku? Vodní plocha má rozlohu 41 200 metrů čtverečních a areál pojme až 15 000 návštěvníků. Veřejnosti slouží od července 1962. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Pokud patříte mezi houbaře, asi byste si neměli nechat ujít dnešní ranní rozhlasovou anketu. My vám je i nabídneme krátce před 7:30. Teď ale do vysílání se svými radami přichází Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Roste vám trávník neobvykle rychle i teď v říjnu? Tak ono by se v tomto čase mělo omezit sečení, ale s přibývajícími teplými dny i zkušení zahradníci radí stříhat třeba i v prosinci, ale ne moc nízko. Trávník by měl mít přes zimu výšku přibližně 4 cm, nejméně. S posledním sečením nezapomeňte na důkladnou vertikutaci, to ovšem dělejte výhradně za sucha. Nakonec trávník přihnojte hnojivem s vyšším obsahem draslíku a důkladně jej zalijte. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: No, dneska to rozhodně na opalování nebude, pojďme se ale aktuálně podívat, jak to v regionu vypadá. Ta západní část je chladnější, v Jeseníkách, konkrétně na Pradědu, mrzne -1,5 stupně Celsia. Když se podíváme trochu níže, tak například v Opavě teď naměříte 1 stupeň Celsia. Prognóza na dnešek od našich meteorologů říká, že den bude hezký, většinou jasný anebo polojasný, jen po ránu se místy mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Nicméně ty teploty příliš vysoké nebudou, v nížinách maximálně 13 stupňů, na horách pak naměříte okolo 6.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Veronika Rašková ze Slezské diakonie. Řeč bude o péči o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby. Jak čelit ztrátě paměti, dezorientaci a změnám chování, probereme i poradenství a projekt Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, Tomáš Klus, 7 hodin 22 minut. Houbařská sezóna je stále v plném proudu. V domácnostech zavonily kulejdy, smaženice nebo houbové omáčky. Jak jsme zjistili v anketě Českého rozhlasu Ostrava, houbaření jako koníček mají lidé pořád rádi. Jsou ale rizika. Klíčová je znalost jedlých a nejedlých druhů. A zdali se v houbách vyznáte a jaká jídla z nich nejraději připravujete? Na to jsme se vás zeptali.
1: Už jsem je dlouho nezbírala. Bedle, praváky, suchohřiby.
2: Huby to sbíráme jako normálně, jo, ale to modráky nebo praváky a babky. No, když to tak, nejvíc babky to si dělá jako na smažení. Co poznám, to sbírám, to, co nepoznám, to nezbírám.
3: Protože to neumím poznat, takže já bych byla první, kdo by se otravil. Já bych šla designově po těch houbách, takže mě by se líbilo, jak vypadá, ale to, že není jedlo, už by mě nezajímalo.
4: Já houby nejím, proto to nezbírám. Jediné, co jsem schopná pozřít, je žampion, protože to nemá chuť ani zápach.
5: Asi mi nechutnají moc české houby v lesích. Šitake a tyhle houby, že to asi tady nepozbírám nikdy.
3: Sbírám houby, ale nemoc často. Polevku anebo houbový guláš nebo vajčinu.
6: Trošku je sbíráme, ale jenom ty pravé hřiby, teda já sbírám a zpracovám je tak, že jenom nechám nasušit a pak je použiju nějak do pokrmu.
7: Ne, jedle znám klasiku, tu klasiku, ale jinak ne. Takže sbíráme praváky a nějakové takové ty známe. Nějakou vajčinu, smaženici.
8: No, jako bedle a takové ty suchohřiby, různé, hlavně sušíme do polevek.
9: Nejraději sbírám kváře z morávky, suším se a pak se dávám do polévky.
10: Ružovky, kotrč, praváky, různě. Včera jsme měli omáčku.
11: Takzvaný masák, výborný guláš nebo vaječinu na topinku. Když si se říkalo, že houby to je maso chudých.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pozadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2. Jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, to vám řekne Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z hnutí ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Více podrobností ve zprávách v 8 hodin. V automobilce Hyundai v Nošovicích budou příští měsíc 3 dny, kdy se zastaví výroba. Pátek 6., pondělí 9. a pátek 27. listopadu. Informaci, kterou na sociálních sítích zveřejnili odboráři, potvrdil mluvčí automobilky Jan Rodek s tím, že tak reagují na aktuální situaci na trhu. Míru inflace za září dnes oznámí Český statistický úřad. Podle odhadů stoupla meziročně na 2,5%. Růst spotřebitelských cen zrychluje od června. Ovlivňuje je hlavně zvyšující se cena ropy, která tlačí nahoru ceny energií a paliv. Lidé v Odrách na Novojičínsku se můžou setkávat u nového zastřešeného posezení. Najdou ho u kulturního domu v místní části Pohoř. Za vybudování dřevostavby s pultovou střechou zaplatila radnice necelých 190 tisíc korun. S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moct rozloučit příští úterý 20. října v Národním divadle. Obřad začne v 11 hodin. Informoval o tom mluvčí divadla Tomáš Staněk. Štěpnička zemřel v neděli. Členem činohry Národního divadla byl od roku 1975. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Hrabůvce v ulici Horní za zastávkou Sámová ve směru k velkému kruhovému objezdu se srazila 2 osobní auta. Dejte tam pozor. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Vysoká škola báňská v Ostravě má nové výzkumné a vědecké centrum. Budeme o tom mluvit už za pár minut.

0: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme ranní program, přidám ještě informaci o čase, teď je 7 hodin 38 minut. Vysoká škola Báňská v Ostravě má nové výzkumné a vědecké centrum. Jeho součástí je i experimentální polygon, po kterém budou jezdit takzvaná autonomní auta, tedy auta bez řidiče. V centru budou ale vědci vyvíjet a testovat i humanoidní roboty. Stavba, včetně technologií, stála 126 milionů korun.
1: Na polygon právě vyjíždí elektronický vůz. Řidič v něm ale nesedí.
2: Aby zase popojil, možná dopředu, dozadu, udělal nějaké manévry.
1: Auto zvládá opravdu na dálku couvání, zatáčení. A zatímco my jsme venku pozorovali auto jezdící bez řidiče na polygonu, uvnitř už sedí Daniel Suchánek, doktorant, který auto ovládá.
3: Náročnost řízení je vlastně v podstatě stejná jako ve vozidle. Tam úplně není jako pro uživatele velký rozdíl. Je potřeba určitě pár minut si s tím najezdit, aby člověk jako si zvyknul na ten pohled těch kamer. Je to trošku jiné třeba, než jste zvyklá na normálně klasického auta.
1: A jak když se dívám, to je vlastně klasický volant.
3: Je to úplně komplet všechno z vozidla Škoda Enyaq, to znamená to, kterým jezdíme.
1: Autonomní řízení spolu s chytrými a robotickými auty jsou ale jen jedna část výzkumu, který se za zdmi nové šestipatrové budovy bude odehrávat. Vysvětluje mi proděkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
4: Další část je oblast digitalizace ve výrobě, zavádění digitálních dvojčat pro vlastně snížení nákladů na elektrickou energii. Pak je to oblast robotiky. My v současné době vlastně budeme tady vyvíjet a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky.
1: Budova je hned vedle polygonu. Přímo na něj vedou v přízemí velká garážová vrata, za kterými se chytré a autonomní vozy skrývají. Zhotovitelská firma použila při stavbě technologie na snížení energetických nákladů. Na budově je například 92 fotovoltaických panelů.
5: Má vlastní zdroj elektrické energie, využívá jako hlavní zdroj topení a chlazení tepelné čerpadlo, vzduch, voda.
1: Popisuje za firmu Dalibor Maťa. Centrum počítá se zázemím až pro 50 výzkumníků. Brigádu chce ale nabídnout i šikovným studentům. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: V programu Českého rozhlasu Ostrava přivítáme meteorologa Tomáše Ostržlíka. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Probereme aktuální situaci, jak to vypadá.
2: Tak v regionu máme jasno, jen kolem kopců se ještě vyskytuje zvětšená oblačnost. Teploty jsou poměrně širokém rozmezí, ale všeobecně docela nízké. Nejčastěji v nížinách od 1 do 4 stupňů, ale třeba na Bruntalsku, Rýmařovsku, tam teplota klesla pod 0 i ve 2 metrech a minus 2,6 na stanici Světlá Hora. Také v údolích Beskyd mohou být teploty lehce pod 0, ale tam naše stanice tolik toho nenaměřili. Vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Máme před sebou úterý 13. říjnový den. Jak bude?
2: Tak očekáváme, že bude většinou jasno, přechodně může být polojasno. Teploty vystoupí na 10 až 13 stupňů, na horách maximálně kolem 6 a vád bude slabý proměnlivý. Během dne spíš severní, severovýchodní vítr, ale slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaká bude následně noc na středu a co zítra?
2: Tak obloha se bude postupně od západu zatahovat a k ránu se přidá i místy slabý déšť. Teploty budou v noci klesat na 6 až 2 stupně. Tam, kde by bylo jasno, mohou klesnout i k nule, ale k ránu, jak se zatáhne, budou teploty stoupat. Vítr, ten bude slabý, proměnlivý, k ránu jihozápadní mírný 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra dopoledne většinou zataženo s občasným deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a oblačnosti částečně ubývat. Maximální teploty zítra 13 až 16 stupňů, na horách kolem 8 a vítr bude mírný, jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru se bude měnit na severozápadní a zeslábne.
1: Ještě vás poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1026,5 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 95%.
1: Zprávy o počasí posluchačům Českého rozhlasu Ostrava nabídl Tomáš Ostrožlík. Díky za to, pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
4: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
5: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: No a s vámi stále zůstává Český rozhlas Ostrava, teď 8 minut před 8. Je tady pár pozvánek s datem 13. října. Nejprve pozvání do Frýdku Místku, tam se koná komentovaná prohlídka frýdeckého hřbitova. Začíná o 17:30 odpoledne v obřadní síni. Prohlídku vede historik Jaromír Polášek. V zasedací místnosti Městského úřadu Kopřivnice se koná praktická přednáška zdravotnické záchranářky Simony Večerkové o první pomoci. Akce je určena nejen seniorům a začíná v 15:30. Dozvíte se, jak funguje systém zdravotnické záchranné služby a co obnáší práce záchranáře. A seznámíte se i s aplikací Záchranka. Do pobočky Karvinské knihovny v Mizerově dnes můžete zajít na besedu o sociálních službách a pomoci s názvem Karviná vás vidí. Propojujeme, nasloucháme a pomáháme vám, milí seniori. Celá akce s tímto názvem začíná v 16 hodin odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Bezpečnostní sbory se dohodly s vládou na navýšení platů. Ostrava jich chce sloučit dvě základní školy v Zábřehu. Řidiči v Českém Těšíně už nemůžou parkovat na autobusovém nádraží. Počasí bude slunečné a teploty do 13 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Policisté, hasiči nebo třeba celníci dostanou od příštího roku přidáno. Základní tarif se jim zvýší o 2400 korun. Odboráři bezpečnostních sborů se na tom dohodli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO.
5: Dalších 500 korun půjde třeba na přesčasy nebo pohotovosti, dodal ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
6: Protože to je, abychom byli schopni to ufinancovat ty platy, to je to maximum možného.
5: Unie bezpečnostních složek sice původně požadovala vyšší růst platů. Její předseda Aleš Lehký ale nakonec dohodu označil za přijatelný kompromis.
7: Nebylo to jednoduché, ale premiér nakonec rozhodl a řekl, že to je dobrá volba.
5: O dalším navyšování chtějí odboráři jednat hned od začátku příštího roku. Rezort chce, aby do 3 let měli příslušníci sborů po základní přípravě 50 tisíc korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Ostrava jich připravuje sloučení základních škol Jugoslávská a Horymírova. Školy v části Zábřeh spojí do jedné organizace od nového roku. Vyučování ale bude dál pokračovat v obou areálech. Školy budou mít jen jedno vedení. Obvod sloučení odůvodňuje úsporami na provozních nákladech.
8: Sloučená organizace nově ponese název Základní škola Starý Zábřeh. Změna je součástí reorganizace škol v jižním obvodu Ostravy. Od nového roku bude taky 13 mateřských škol sloučených po 3 vzdělávací centra. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: V Českém Těšíně končí provizorní parkování na autobusovém nádraží. Šlo o náhradu za místa, které v centru zabrali stavbaři při rekonstrukci dvou komunikací. Práce na ulicích Božkova a Štefánikova jsou už ale hotové a vrací se tak původní dopravní režim. Bývalé autobusové nádraží teď tedy opět slouží pouze autobusové dopravě nebo vozidlům taxislužby. Do druhého ročníku mise Zero G se po žácích můžou ode dneška zapojit taky učitelé. Zaregistrovat se dá na webu České cesty do vesmíru.

0: Mise je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. 26 vybraných kadetů si spolu se dvěma učiteli příští rok při speciálním letu vyzkouší simulovaný stav bez tíže. Přihlásit se můžou pedagogové základních i středních škol, popisuje vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
1: Nemusí se jednat nutně o fyzikáře, chemikáře, učitele IT nebo zeměpisu, ale může se jednat i o učitele, kteří neučí tento tvrdě takzvaně STEM předmět spojený s vesmírem. Takže my opravdu chceme vidět, jakou kreativitu dokáže ten učitel použití vesmíru do výuky vnést.
2: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno, ráno a dopoledne ojediněle zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách do 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Václavovicích u Ostravy v ulici Vratimovská se srazilo osobní auto s autobusem. Právě se to tam vyšetřuje, projíždějte opatrně. A pozor, stále taky v Ostravě Hrabůvce v ulici Horní. Za autobusovou zastávkou Sámová ve směru ke kruhovému objezdu havarovala dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
4: Holky Cat Stevens anebo Helena Vondráčková, taková muzika vás čeká v těch nejbližších minutách a na krokodýly se v dnešním okénku, co v učebnicích nebylo, zaměří Martin Písařík už za pár minut. Ještě předtím zajímavost z našeho moravskoslezského regionu v naší nové rubrice. Víte, že?

Víte, že Hukvaldy jsou největší zříceninou hradu v Česku? Rozloha celého areálu je téměř 2 hektary a jeho délka více než 300 metrů. Mohutné opevnění z poloviny 13. století odolalo řadě útoků a obléhání. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Tlustá zeď, kterou místo kamene vyplňoval písek. I taková překvapení čekala na stavaře při opravě Larišových koníren v Karviné. Jak stavaři pokročili, tak to vám řekneme v reportáži. Uslyšíte ji 10 minut před 8:30. Teď přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krokodýly polykají kameny? Krokodýly jsou velmi starý řád plazů, do kterého patří i gaviálové, kaimani nebo aligátoři. Mimo ptáků jde o jedinou skupinu živočichů z nadřádu Archeosauria, do které kdysi patřili i druhohorní dinosauři. Krokodýlové jsou tak jejich přímými potomky a při pohledu na ně opravdu můžete mít pocit, že jste zpátky v pravěku. Krokodýly jsou buď masožraví nebo všežraví a vědeckým zkoumáním se přišlo na to, že pojídají dokonce kameny. Důvodů je hned několik. Mohou pomáhat s trávením potravy, s likvidací parazitů nebo mohou být zdrojem minerálů. U krokodýlů se však prokázalo, že kameny polykají ještě kvůli něčemu jinému. Využívají je jako zátěž při potápění, podobně jako potápěči kovová závaží. Z balvany v žaludku totiž krokodýl vydrží pod hladinou skoro jednou tak dlouho než bez nich. A proč to dělá? Aby mohl déle číhat na svou kořist. Každým vynořením nad hladinu kvůli nádechu totiž rozčeří vodu a dá o sobě vědět. Z kameny v břiše však vydrží pod hladinou i přes 30 minut.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku nám svítí sluníčko, ale příliš nás tedy v tuto chvíli ještě nezahřeje. V Karviné teď teplota 4 stupně Celsia, na Jablunkovsku, konkrétně v Horní Lomné, teploměr ukazuje 2. No a prognoza na celý den bude hezky, ale teploty příliš vysoké nebudou. Den bude většinou jasný nebo polojasný, po ránu se místy mohou tvořit mlhy. Teploty v nížinách maximálně 13 stupňů, na horách naměříte do 8.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
3: UNRA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, copak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
2: Karen Lednická, Šikmý kostel, část 3. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Další vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás zavádí do Karviné, tam křísí někdejší zázemí aristokracie v Zámeckém parku. Stavbaři pokročili s opravou Larišových koníren a mléčnice. Tyto objekty dlouhá léta chátraly. Historické budovy dostanou nové využití, vznikne v nich komunitní centrum s víceúčelovým sálem pro kulturní i společenské akce.
1: Tak jenom jsem to tu tak obešel. Jak to bude všechno hotové, ještě tu ty staje, jak dorobí, tak to bude krásné.
2: Mirek chodí do parku na pravidelné procházky a stavařům při nich kouká prakticky pod ruce.
3: Stavařská výzva je v tom, že než jsme začali odkrývat jednotlivé konstrukce, tak jsme nevěděli, do čeho jdeme. Že jo?
2: Vzpomíná na začátky oprav Larišových koníren stavby vedoucí Tomáš Karpeta.
3: Teď jsme zjistili, že tam je 60 cm široká zeď, tlustá zeď a uprostřed té zdi byl písek. Zleva zprava byly cihly, uprostřed byly písek kamení, takže zdi, které měly zůstat zachované, tak ze statických důvodů nešli zachovat, museli se zbourat a muselo se to třeba dělat všechno znova. Jo.
2: Ředitelka knihovny Markéta Kukrechtová se už představuje, čím a jak nové prostory zaplní.
4: Samozřejmě už se dělají i přípravy akcí kulturních a vzdělávacích, které tady budou probíhat.
2: Tady jsme přímo před areálem těch koníren, už se rýsuje střecha, zdivo. Co tady všechno bude?
4: V jedné té budově bude velký sál multifunkční, v té další části budou menší prostory pro realizaci takových těch komornějších akcí. Myslím si, že velikost tohoto sálu tady v Karviné chyběl, protože máme tady větší prostory, pak máme takové menší kulturní prostory ve všech tady organizacích v Karviné. Toto je vlastně ta střední cesta.
2: Oprava Larišových koníren a mléčnice vyjde na více než 100 milionů korun. Dokončení areálu plánuje radnice na jaro příštího roku. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy moct jednomu z rodičů odebrat právo rozhodovat o životě dítěte a ponechat mu jen vyživovací povinnost. Ostravská vysoká škola báňská otevřela nové výzkumně vývojové centrum s polygonem pro testování chytrých aut anebo robotických systémů. Centrum poskytne zázemí pro výzkum a spolupráci s průmyslovými partnery. Jeho vybudování včetně vybavení vyšlo na 126 milionů korun. Tento měsíc začne v Krnovském Kostelci oprava dlouhé ulice. Cestu a její okolí poničila povodeň v roce 2024. Město opraví úsek od křižovatky s ulicí Pastýřskou po křižovatku s ulicí Na břehu, uvedla mluvčí Dita Círová. Nový bude například asfaltový koberec. V Horních Bludovicích vzniklo nové dětské hřiště. V místní části Nová dědina je otevřená nová odpočinková zóna s herními prvky. Jsou tam houpačky, skluzavky a třeba i prolézačky. Náklady na vybudování hřiště přesáhly 5,5 milionu korun a zaplatila je obec. Dvě obchodní lodě u pobřeží Bulharska v noci zasáhly drony. Jedno plavidlo se potopilo, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Útok se podle něj odehrál v Černém moři zhruba 24 kilometrů od pobřeží země. Neupřesnil, co lodě vezly a někam mířily a neuvedl ani to, čí drony mohly plavidla zasáhnout. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší teploty mezi 9 a 13 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně v Ostravě v ulici 28. října. Za křižovatkou u vodárny ve směru do centra havarovala 4 osobní auta. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvání na zajímavou výstavu vám nabídneme už za chvíli.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co...

0: Zpívala nám Ivona Přenosilová, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Každý rok pořádají ostravští fotoreportéři společnou výstavu Ostrava Press Photo. V galerii Fejka na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava mohou lidé spatřit vždy ty nejlepší reportážní a dokumentární fotky z regionu za ten uplynulý rok. Letos dostanou šanci i mladí autoři. Více už nám o celé akci poví předseda spolku Ostrava Press Photo, fotograf Lukáš Kaboň. Přejeme pěkné ráno.
1: Pěkné ráno i vám.
0: Vy jste vyhlásili výzvu pro mladé fotografy. O co přesně se jedná?
1: Jde o to, že chceme podpořit mladé fotografy v reportážním focení, takže jsme se s kolegama rozhodli, že podpoříme mladé autory do 25 let. Prosíme, ať nám pošlou svých nejlepších 10 snímků, my jednoho vybereme a ten bude s náma na výstavě.
0: Pokud tedy chtějí mladí autoři vystavit své snímky po boku už zkušených profesionálů, co by proto měli udělat?
1: Fotky by měly být z letošního roku, takže uzávěrku máme do 5. listopadu a měli by je nám poslat na e-mailovou adresu, kterou máme zveřejněných u nás na webu.
0: Ta nadcházející výstava začne 7. ledna příštího roku. Vy jste ale na ní připravili jednu specialitu.
1: Ano, díky tomu, že v letošním roce skončila těžba černého uhlí, takže bude i zde taková malá výstava, nebo součástí té naší výstavy bude i výstava zatím nepublikovaných snímků z dolu, takže to bude takové překvapení pro lidi, co tam všechno uvidí.
0: Tolik tedy pozvání na výstavu Ostrava Press Photo. Tu pozvánku pro nás měl fotograf Lukáš Kaboň. Děkujeme za to a přejeme příjemný den.
1: Hezký den i vám.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je před námi hezký slunečný den, ale s podzimními teplotami. Aktuálně v Moravskoslezském regionu svítí slunce. V Bohumíně teď naměříte teplotu 5 stupňů Celsia. Pokud se zaměříme například na Třinec, tam je teplota o 1 stupeň nižší. No a prognóza na dnešek bude hezky. Ráno a dopoledne se v některých lokalitách mohou tvořit mlhy anebo nízká oblačnost. Teploty v nížinách 13 stupňů maximálně. Na horách pak naměříte okolo 6.
2: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním 10členném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude Veronika Rašková ze Slezské diakonie. Řeč bude o péči o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby. Jak čelit ztrátě paměti, dezorientaci a změnám chování, probereme i poradenství a projekt Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme severní Moravu a Slezsko i na internetu.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Co dnes bude projednávat poslanecká sněmovna, to vám poví Tereza Hájková ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Stane se tak za 8 minut, no a pak už vás dopoledním programem začne provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Souku, přeji krásný den.
1: Zasmějte se s námi!
2: A to se snaží takový sympatický muž navázat kontakt s krásnou ženou a když už to vypadá zajímavě, tak ona povídá: žádné intimnosti, toho si užijeme až po svatbě. A ten pán se tak zamyslí a potom povídá: to máš pravdu, tady máš moje telefonní číslo a zavolej mi, až se vdáš. Budu čekat. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Sněmovnu čeká projednávání návrhu na zavedení speciální daně na rafinérie. Křižovatka na Ostravské ulici ve Frýdku Místku se změní na kruhový objezd. V Kopřivnici dnes začíná filmový festival zaměřený na japonskou kulturu. Bude slunečno, naměříme do 13 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Poslanci dnes začnou projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinérie. Jde o jedno z opatření, které vláda představila kvůli drahým pohonným hmotám. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO doufá, že zákon projde co nejdříve. Ve zrychleném řízení ho ale projednávat nechce. Říká, že důvodem pro zavedení daně je i to, že snížení spotřební daně a zastropování cen paliv zatěžuje státní rozpočet.
2: Ty rafinérie skutečně mají nebývalé zisky. Na jaře ta opatření stála státní rozpočet 3,7 miliardy. Teď, pokud to bude jenom v říjnu, tak to bude další, dejme tomu 1,1 a my ty peníze chceme zpět.
0: Ministerstvo také odmítá tvrzení společnosti Orlen Unipetrol, které obě české rafinérie patří. Podle Orlenu může být daň protiústavní, protože ji chce vláda zavést zpětně. Ve Frýdku Místku se změní napojení ulice 8. pěšího pluku na Ostravskou. Magistrát tam plánuje postavit okružní křižovatku. Město už má stavební povolení. Letošní rozpočet zatím ale s investicí nepočítá. Jak doplnila mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová, práce začnou až po vyčlenění potřebných peněz.
3: Navazovat by měly další etapy rekonstrukce ulice Ostravská. Protože se předpokládá úprava počtu a vedení jízdních pruhů, musí být jako první postavena okružní křižovatka. Jde nám především o zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
0: Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok. Hrubý domácí produkt se letos podle nové prognózy zvýší o 1,8%. Na přes rok pak má jeho růst mírně zrychlit na 1,9%. V jarní prognóze přitom Mezinárodní měnový fond předpokládal, že tempo hospodářského růstu bude v obou letech na úrovni 2,2%. V Kopřivnici začíná Animozaika, filmový festival zaměřený na japonské anime, tedy specifický animovaný styl. Už dnes v místním kině návštěvníci uvidí tematickou výstavu žáků základní školy Zdeňka Buriana a navštívit můžou první dva filmy, Belle a princezna Mononoke. Hlavní program pak organizátoři naplánovali na sobotu, kdy promítnou 5 anime snímků. Připravený je i doprovodný program, popisuje mluvčí města Lucie Macháčková.
4: Návštěvníci se mohou těšit například na manga čtecí koutek, workshop skládání origami nebo tvoření skřídka půjčovníčka. Připraveny budou také výtvarné dílny, při nich si zájemci potisknou textil japonskými znaky. Atmosféru doplní stylová čajovna i kavárna a o občerstvení se postará bistro ramen.
1: Počasí.

0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno, teď dopoledne ještě ojedinělé zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 stupňů, na horách naměříte od 4 do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Ostravy Michálkovic. Bouralo se v ulici Legerova, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsou 4 minuty po 9. hodině, tak tohle byla Tereza Hájková a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je úterý 13. října a i dnešní vysílání začneme výletem. Vypravíme se na nejzápadnější kraj našeho regionu, na Rýmařovsko. Kam to bude a o čem to bude, tak to prozradíme za malou chvíli. Nebudou chybět pochopitelně rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a taky třeba rubrika Jak nenaletět. Tak tedy krásné dobré dopoledne vám všem, kteří právě posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Víte, že největší nalezený bludný balvan v Česku je v Ostravě Kunčicích? Má rozměry 3,2 x 2,5 x 1,55 setinmetru. Je žulový, pochází pravděpodobně ze středního Švédska nebo jižního Finska a do Kunčic se dostal pohybem ledovce při zalednění ve středním pleistocénu. Kunčický bludný balvan najdete u tramvajové a autobusové zastávky Nová Huť, Jižní Brána. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.
1: 9 hodin 8 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jedna chrání především netopíry ve starých štolách, druhá cenné mokřadní ekosystémy s vzácnými živočichy a rostlinami Franz Franz a Rosendorf. To jsou přírodní rezervace, ale také místa se zajímavou historií. Do jednoho z příběhů se dokonce vplétá pověst o obrovi a na výlet k Nové Vsi na Rýmařovsku vás pozveme hned po písničce v magazínu Křížem krajem.
0: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná úterní magazín Křížem krajem s datem 13. října. V lesích mezi Novou Vsí, Horní Moravicí a Janovicemi u Rýmařova jsou dvě pozapomenuté lokality se zajímavou historií. Staré rudné důlní dílo Franz Franz a nedaleko od něj zaniklá osada zvaná Rosendorf, kterou semlelo po válce kolo dějin a pak ji zcela pohltila příroda. Obě tato místa jsou přírodními rezervacemi. S Jitkou Vaculovou z Nové Vsi, která se věnuje místní historii, si o nich povídala Petra Štrimplová.
2: Takový typ na terénní výlet vlastně v oblasti, a to je katastr Dolnomoravický nebo už Novoveský, paní Vaculová?
3: Novoveský.
2: Takže
3: těsně na rozhraní, ale část už je na Nové Vsi přímo, jo, a část je do Horní Moravice.
2: A je to lokalita, která má takový zvláštní název, jsme v Sudetech, bývalý vlastně německý oblasti, takže Franz,
3: ano, to byl hostinec dole, byla to statek a zároveň tam byl i hostinec a bylo to blízko oblasti, které se říkalo Braunstein, jako hnědý kámen, protože se tam těžila hodně železná ruda a odtud dokonce vedly koleje až do Staré Vsi, kde se zpracovávala právě, ale tady na té lokalitě Franz jsou právě štoly, které byly ještě v tom roce, když já jsem se tu byla poprvé, to znamená rok 70, 72, 73 přístupné, my jsme se do nich ještě mohli podívat. Dneska už je to zamřížováno a nelze tam jít.
2: Byla jsem v terénu, prolézali jsme křovinami a teď těch pár vstupů jsme si opravdu prohlédli, je to tam zajištěno.
3: Oni tam přezimují netopíři, myslím, že ten vrápenec je tam, nevím teď přesně, abych si nevymýšlela, je tam nějaký druh netopíru a jsou chráněni, tak se zamezil ten přístup do štol, ale jinak v kronice Novoveské nebo v těch vzpomínkách těch občanů se praví, že se tady právě k té oblasti Franz Franz a k těm štolám váže pověst o nějakém obrovi, který tam měl žít v nějaké jeskyni obrovské. A teda mně se nepodařilo nikdy tu jeskyni najít. Nicméně kronika tvrdí, že tam žil nějaký obr, ale nezmiňuje se ani o jeho další úloze, nebo co.
2: Jestli měl
3: co
2: něco společného s tím kutáním, nebo ne?
3: Nevím vůbec, to jsem se nedohledala, tak možná, že někdo další bude mít nějakou další informací. Kromě tady té oblasti Franz, kde jsou ty těžební štoly, je trošku mladší oblast Růžová, přírodní rezervace Růžová, která je také velice zajímavá. Je to zaniklá vesnice. Ta vesnice se jmenovala Růžová podle jména Harachovy, Růženy Harachové vlastně.
2: Takže Rosendorf.
3: Ano, vlastně. Rosendorf, ano, bylo to podle na té manželky. Údajně tady pozvali tkalce někde z těch německých oblastí a oni se usídlili tady v té vesnici. Já vím od rodačky z Nové Vsi, paní Hladké, že tam ona byla poprvé v vilce, tam ty stavby, já už jsem zažila jenom stavby, zbytky kamenů, ale ona říkala, že ona jako mladé děvče tam poprvé viděla vykachličkovanou koupelnu. Že se tam šla podívat do vily pana Olbricha a že tam byla ta kachličková koupelna.
1: Říká Jitka Vaculová, znalkyně regionální historie. No a o pozoruhodných a dnes téměř zapomenutých místech bude řeč i po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Náš středeční dopolední host Nikola Cenková je komunitní porodní asistentkou. Pohybuje se v terénu a věnuje čas a péči nastávajícím maminkám od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodin. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jan Zadražil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte magazín Křížem krajem. Dnes se touláme v krajině kolem Nové Vsi a Janovic u Rýmařova. Řeč byla o chráněné lokalitě starých rudných štol Franz a taky o dnes už zaniklé osadě Rosendorf, tedy Růžová. Jejíž obyvatelé byli po válce vysídleni. S Jitkou Vaculovou, která se věnuje místní historii a budovala taky expozici na Novoveské rozhledně, o těchto výletních místech natáčela Petra Štrimplová.
4: Vlastně osadě nezbylo
5: dneska
4: vůbec
5: nezbylo nic.
4: Ono je to na spojnici Nové Vsi a Janovic, Rýmařova.
5: Ano, my jsme, když jsme tu byli právě poprvé, tak jsme prošli tady kolem a to ještě nebylo tak zarostlé. Mm-hmm. Byly tam zbytky těch kamenných zítek, ještě tam byl i, jak stával kostelík, takový kříž. Mm-hmm. A hlavně poznali jste ty sídla podle toho, že všude byly třešně. Byly a lípy. Přesně a lípy tam byly, že? No a dneska už není vůbec nic. Ale je to jako přírodní rezervace vedeno, takže i tam si můžete udělat cestu, když půjdete z Nové Vsi třeba do Janovic, do toho třeba do Indiana kempu nebo někam, takže můžete si projít přes tu osadu Růžová. My jsme tedy tudy chodili pravidelně, protože jsme nevlastnili auto, vždycky jsme vystoupili v Janovicích a šli jsme pěšky do Nové Vsi. A teď vlastně jsem si vzpomněla, to jsem měla říct, když jsem měla o té Franci níže položený, že když chodili procesím na svátek svaté Anny z Nové Vsi, tak chodili právě tou cestou kolem Franc do kaple v Lipkách a kronika uvádí, že jim naproti chodil vždycky kněz od půli, že se setkali někdy v půli cesty, došli do kaple v Lipkách, tam odsloužil mši a pak se Novovišti zase vraceli zpátky a kněz je vyprovázel. Byla tam kolem i takováhle poutní cesta, by se dalo říct, jo, dneska už teda se ty poutě nechodí, ale nicméně v kronikách se píše, že to tak obyvatelé měli.
4: No a když ještě se vrátím k těm štolám na Franc lokalitě, tak to jsme v které době, kdy to tam bylo vlastně aktivní?
5: Tam se těžilo dost pozdě. Oni poslední ještě v 50. letech minulého století se zkoumalo, jestli se vyplatí ještě těžba na Soukene. Nevím, jestli i na tom Franc, to si nejsem jistá přesně, kdy tam, ale ještě začátkem minulého století se tam jako těžilo a ještě až no, do těch, podle mě, do války určitě, jo. A potom teprve už, já nevím, která společnost dělala tady průzkum a zjistili, že ta ložiska té železné rudy nejsou tak vydatná, tak se od toho upustilo.
4: Každopádně v terénu vím, že tam je naučná tabule, tak tam třeba se dá dohledat více informací.
5: Tam určitě informace budou a já vím, že jsem dávala ty informace i na věž, kde v prvním patře máme k té geologii výstavku a tam jsem trošku podrobněji psala právě o té těžbě té železné rudy na Franc, protože druhým byla Soukena, důl Boží dar a tam byla stříbrná ruda kdysi, ale taky už se tam leta netěží a naopak bohužel teď se to tam propadá, takže tam byl i zákaz jako vstupu, protože tam došlo k nějakým propadům aktuálně. Ale jinak tam ta procházka, jak se říkala, ze spod kolem těch štol je, myslím si, že to je takové docela zajímavé i pro děcka, dobrodružné trochu.
4: No ale hlídat děti, hlídat. No. Tak, dva typy zajímavé, Franc a Růžová, čili bývalý Rosendorf. Ano. Z Nové Vsi Petra Štrimplová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A už zítra, tedy ve středu po 9. hodině, nás na výlet vezme Iva Havlíčková. Stovky let leželo ukryté podzemí v odpadní jímce, pak dalších více než 30 let v depozitáři. O vzácném archeologickém nálezu kuchyňského nádobí, které by zaplnilo asi 20 banánových krabic, uslyšíte už zítra v magazínu Křížem krajem. Jak si památkáři vysvětlují, že luxusní nádobí skončilo v odpadu? I na to se zeptám Iva Havlíčková. Zítra po 9. hodině.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, jsou 9:30. Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí, prodejci si s námi totiž často pohrávají a zkoušejí, jestli poznáme kličky v názvech potravin. Jak nenaletět, si povíme za malou chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo být nemusí. Nachytat se můžete také při koupi mletého masa. Na co si dát pozor? Tak na to se zeptala Bára Kvapilová.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin a 43 minut. Za malou chvíli vás v našem vysílání už budeme lákat na poznávací stezku Hradcem nad Moravicí. Kudy vede a komu je určena, tak to vám prozradíme v rozhovoru po písničce.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Po celý říjen můžete v Hradci nad Moravicí putovat poznávací stezkou. Tentokrát je zaměřena na místní pamětihodnosti. Vytvořila ji pracovnice Hradeckého infocentra Barbara Kvitková, kterou teď už máme na telefonní lince. Dobré dopoledne do Hradce.
1: Dobrý den, přeju.
0: Kam zájemce zavede tato podzimní poznávací stezka?
1: Stezka vede od pivovarských sklepů, které byly součástí pivovaru knížat Lichnovských, bývalých majitelů místního zámku. Otázky jsou umístěny na stromech podél lesní cesty, která vás dovede až k Červenému zámku a objektu Spodních koníren. Vědomostní stezku tak můžete snadno spojit s příjemnou procházkou zámeckým parkem.
0: A komu je vlastně určena takováhle poznávací stezka?
1: Stezka vznikla především na podporu týdne turistických informačních center, který se uskuteční 24. až 31. října. Zahrát si však můžete po celý měsíc říjen. Je vhodná především pro starší děti, které si mohou otázky navzájem, rodiny s dětmi, aby si mohli navzájem pomáhat s otázkami. Menším dětem poradí rodiče nebo starší sourozenci a pokud ještě neumí psát, pomohou jim také se zapisováním odpovědí. Cílem je správně vyluštit tajenku, jejíž písmena si děti postupně zapisují do kartičky. Tu najdou pověšenou na budově pivovarských sklepů nebo si ji mohou vyzvednout v informačním centru.
0: Už jste zmínila pivovarské sklepy, Červený zámek, ovšem jaké vlastně další pamětihodnosti a turistické cíle tahle ta poznávací stezka představuje?
1: Díky správně vyluštěné tajence děti odhalí název sousoší, které stojí u pivovarských sklepů už od roku 2001. Možná budete překvapeni, ale ani mnozí dospělí místní nejspíš netuší, jak se tato socha jmenuje. Otázky na stezce se zaměřují na město Hradec a jeho památky, vyhlídky a zámek. Děti i dospělí si tak mohou zábavnou formou osvěžit své znalosti, připomenout si známá místa a zároveň se dozvědět něco nového. A třeba zjistíte, že i ve městě, které dobře znáte, na vás stále čekají zajímavá překvapení.
0: To je výborná inspirace, díky moc za to, protože já to určitě použiju, tu sochu, a zařadím to do našeho rozhlasového moravskoslezského kvízu, který vysíláme každý všední den. Každopádně pojďme si to ještě jednou zhrnout, dokdy si zájemci mohou projít tuhletu poznávací stezku a vlastně tak blíže poznat Hradec nad Moravicí.
1: Vědomostní stezka bude na stromech k dispozici do 31. října. Krátkou procházku spojenou s návštěvou zámeckého parku si však můžete užít po celý rok. Ráda bych vás proto pozvala do Hradce. Přijďte objevovat místní památky, poznávat zajímavá zákoutí a užít si příjemné chvíle v našem městě.
0: Tak tohle byla pozvánka od Barbary Kvitové, autorky poznávací stezky a taky pracovnice Hradeckého infocentra. Moc díky za to a přeju krásné dopoledne.
1: Taky děkuji, nashledanou, hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

Za tři minuty bude 10 hodin, ladíte Český rozhlas Ostrava. Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Známe detaily prozradíme ve zprávách v 10.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravská vysoká škola báňská má centrum s polygonem pro testování chytrých aut. Spotřebitelské ceny v Česku v září meziročně stouply. Rusko má podle amerického prezidenta Trumpa větší zájem se domluvit než Ukrajina. Počasí dnes bude slunečné a teploty do 13 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Vysoká škola báňská v Ostravě má nové vědecké a výzkumné centrum zaměřené na robotizaci. Stálo 126 milionů korun. Součástí je i experimentální polygon. Akademici budou na okružní dráze testovat takzvaná autonomní vozidla, tedy auta schopná jízdy bez řidiče, vysvětluje proděkan fakulty elektrotechniky a informatiky Petr Šimoník.
2: Další část je oblast digitalizace ve výrobě. Pak je to oblast humanoidní robotiky. V současné době vlastně budeme tady a testovat určité algoritmy, které budou sloužit pro zavádění humanoidní robotiky, zatím v pilotech pro naše partnery.
0: Inflace v Česku zrychlila. V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 6 desetin procentního bodu více než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v září stejná jako v srpnu. Tento měsíc začne v Krnovském kostelci oprava dlouhé ulice. Cestu a její okolí poničila povodeň v roce 2024. Město opraví úsek od křižovatky s ulicí Pastýřskou po křižovatku s ulicí Na břehu. Nový bude například asfaltový koberec, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Dále budou prověřeny a opraveny stávající uliční vpusti a kolem domu číslo 13 budou provedeny silniční obrubníky. V křižovatce ulic Dlouhé a Pastýřské bude obnoven odvodňovací žlab ze žulových kostek.
0: Ruský prezident Vladimír Putin má podle Donalda Trumpa větší zájem se dohodnout než ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Šéf Bílého domu zároveň řekl, že energetické příměří porušují Rusové i Ukrajinci. Trump příměří oznámil v neděli s tím, že to odsouhlasili obě válčící strany a platí okamžitě. Rusko ale v zápětí zaútočilo na ukrajinské elektrárny. Papeže Lva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Čeká ho operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Zrušil proto všechny audience i účast na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo polojasno. Teď dopoledne ještě ojediněle zvětšená oblačnost nebo mlhy. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 stupňů Celsia. Na horách naměříte od 4 do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nemáme. S úplnou uzavírkou ale počítejte třeba v Kopřivnici v ulici Pabla Nerudy. Probíhají tam stavební práce. Omezení potrvá až do příští středy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsou téměř 4 minuty po 10.

Děně posloucháte Český rozhlas Ostrava. Je úterý 13. října a jako tradičně po 10. hodině máme i dnes pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Chcete-li vyhrát úžasnou knihu Příručka výletníka, tak neváhejte a začněte vytáčet telefonní číslo. Dnes to bude o slavných rodácích a taky trochu o literatuře. Nasledovat budou pochopitelně rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. A taky se podíváme do obchodní akademie v Českém Těšíně. Ta v červenci roku 2024 vyhořela a teď už se dočkala konečně nové střechy. Na řadě je interiér. My z Těšína přineseme reportáž. Tak jo, za malou chvíli. Teďka Hana Zagorová, potom naše úžasná rubrika Víte, že? No a potom tady bude kvíz. Tak se na vás těším. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.

0: Víte, že nejstarší církevní stavbou v Moravskoslezském kraji je kostel svatého Benedikta v Krnově? Původní románský kostelík byl postaven asi ve druhé polovině 13. století. Během staletí rozšířený a přestavovaný kostel je dnes opravený a láká na restaurované nástěnné malby z období mezi 13. a 15. stoletím.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, to je Robert z Ostravy.
1: A Robert, zase to jdete zkusit? Tak dobře, dobře. Jdeme na to. Jste připravený?
2: Ano, a i s kamarádkou. My jsme na vycházce, takže byla nějaká kamarádka, takže zkusíme.
1: Tak třeba vám poradí. Lékař, spisovatel a dramatik. Jedna z nejvýznamnějších osobností české literatury 20. století. Útěk do Budína, Markéta Lazarová, Rozmarné léto, Pole orná i Válečná. Víte, jak se jmenuje autor těchto literárních děl?
2: Ne.
1: Připomínáme, že je to slavný rodák z Háje ve Slezsku a dne 1. června roku 1942 byl popraven nacisty. Je to za A. Jaroslav Vrchlický, za B. Vladislav Vančura a za C. Ivan Olbracht.
2: Za B.
1: Máte pravdu a myslím, že se vám velmi vyplatilo mít svoji kámošku vedle sebe, takže vám
2: ano.
1: Blahopřeju.
2: Ano, my se právě nacházíme na Uhlickém vrchu, jsme na vycházce.
1: No, tak to máte fajn, tak si to tam užijte a my vám pošleme hezkou cenu. Mějte se, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Veronika Rašková ze Slezské diakonie. Řeč bude o péči o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby. Jak čelit ztrátě paměti, dezorientaci a změnám chování, probereme i poradenství a projekt Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štremplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pralečí.
1: 10:22 ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Tak dnešní kvíz moravskoslezský nám byť s nápovědou, ale dopadl velmi dobře. Budu se těšit zase na ten další. No a teď už tady máme nějaké rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pokud nemáte ještě program na dnešní odpoledne, tak vás třeba budeme inspirovat. Ta první nás zavede do Nového Jičína. Návštěvnické centrum Nový Jičín vás zve na výstavu ze sbírky Františka Holuba. Je věnována tvorbě Ludvíka Jüngena, sochaře a medailéra. K vidění bude až do 3. ledna příštího roku. A pozvánka i na Štramberk. Komunitní centrum Stará škola ve Štramberku zve dnes na workshop určený pro celou rodinu. Bude se stříhat, lepit a dokreslovat. Vyzkoušíte si, jak se otisk ruky promění v sovičku. Akce začíná na Staré škole ve 13 hodin. No a pokud chcete poznat kus historie a přitom si udělat hezkou procházku, tak vás zveme do Karviné, protože tam mají dneska komentovanou prohlídku historického jádra města, tedy prohlídku Frištátu. S průvodcem projdete Masarykovo náměstí i nejvýznamnější památky centra města. Sraz účastníků je v Městském informačním centru v Karviné v 16 hodin a doporučuje se udělat si i rezervaci předem.
2: Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Do vyhořelé obchodní akademie v Českém Těšíně už neprší. Více než dva roky po ničivém požáru má budova novou střechu. Teď jsou na řadě interiéry. Více v reportáži za malou chvíli.
1: Hej!

0: Tak tohle byla Marta Kubišová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Vyhořelá budova obchodní akademie v Českém Těšíně má více než 2 roky po ničivém požáru novou střechu. Oheň tam propukl na konci července roku 2024, a to v podkrovních prostorách. Potom se rozšířil i na střechu sousední základní školy. Studenti obchodní akademie v Těšíně se ale dál učí v provizoriu, a to na různých místech ve městě.
1: To tady vlastně, jak jsou ty konstrukce? Tady budou učebny, počítačové, kabinety.
2: S ředitelkou Ivanou Novákovou stojíme ve velkém podkroví. Prostor později rozdělí přepážky, nad námi bude ještě půda.
1: Byly tady vždycky počítačové učebny, byla tady jazyková učebna nově vybudovaná, která bohužel požárem byla zničena. Byla tady nová krásná kuchyňka pro žáky i učitele. Byla tady kotelna, byla tady serverovna.
2: Využití podkroví bude po opravách stejné, jen se změní uspořádání. Před dostavěním střechy do budovy pršelo a tak teď bude muset pořádně vyschnout. Nižší patra jsou úplně holá, někde museli dělníci zbourat i stropy.
1: Celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci včetně topení, elektrorozvodů a všeho dalšího.
2: Budova školy je památkově chráněná, architektonické prvky zůstanou zachované, zmizí plastová okna. Škola se vrátí k původním dřevěným, které kdysi měla. Oprava nabrala zpoždění kvůli komplikacím s výběrem zhotovitele. Krajský úřad musel opakovat 2 výběrová řízení, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
3: K dnešnímu dni byly náklady vyčísleny na zhruba 80 milionů korun. Předpokládáme, že rekonstrukce bude včetně interiéru stát ještě dalších 200 milionů.
2: Aktuálně je vyhlášená veřejná zakázka na výběr zhotovitele interiéru. Rekonstrukce uvnitř budovy by měla začít v lednu nebo únoru příští rok. Studenti se do tříd vrátí pravděpodobně v září 2029. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Bedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dvakrát měř a jednou řeš, to je seriál plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměří na údržbu trávníků v říjnu. Začínáme za chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Roste vám trávník neobvykle rychle i teď v říjnu? Tak ono by se v tomto čase mělo omezit sečení, ale s přibývajícími teplými dny i zkušení zahradníci radí stříhat třeba i v prosinci, ale ne moc nízko. Trávník by měl mít přes zimu výšku přibližně 4 cm, neméně. S posledním sečením nezapomeňte na důkladnou vertikutaci, to ovšem dělejte výhradně za sucha. Nakonec trávník přihnojte hnojivem s vyšším obsahem draslíku a důkladně jej zalijte. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Blíží se 11. hodina, připraveny jsou další zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Dozvíte se například, že základní školy Hory Mírova a Jugoslávská v Ostravě Zábřehu se budou slučovat. Zprávy a Tereza Hajková tady bude v 11. hodin.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. Základní školy Horymírova a Jugoslávská v Ostravě Zábřehu se budou slučovat. Z chátrajících Konínen a Mléčnice v Karviné se rýsuje nové kulturní centrum. Bude slunečno a naměříme do 13 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z hnutí ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
3: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
2: Ostrava jich od nového roku sloučí základní školy Jugoslávská a Horymírova v části Zábřeh. Vyučování ale bude dál pokračovat v obou areálech. Školy budou mít jen jedno vedení. Obvod sloučení odůvodňuje úsporami na provozních nákladech. Sloučená škola nově ponese název Základní škola Starý Zábřeh. V rámci reorganizace škol v jižním ostravském obvodu se taky od nového roku sloučí 13 mateřských škol pod 3 vzdělávací centra. Rozpočet státní agentury Czech Tourism se nejspíš výrazně sníží. Asociace cestovních kanceláří uvedla, že zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Agentura přitom letos měla rozpočet přes 400 milionů. Czech Tourism přechází od listopadu pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová částku nepotvrdila. Výrazné škrty by ale podle ní znamenaly, že agentura omezí své zahraniční zastoupení a další aktivity.
4: Jak už se bavíme o veletrzích, workshopech a tak dále, takže dovedu si představit, že pokud by ty škrty byly nějaké dramatické, tak tyhle aktivity budeme muset hodně omezovat. A samozřejmě na poslední řadě jsou to naše marketingové kampaně na zahraničních trzích.
2: Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok. Neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort zároveň sníží počet pracovních míst v agentuře. Chce ale zachovat její odbornost a znalost zahraničních trhů. Larišovy konírny a Mléčnice v Karviné se mění z chátrajících budov v nové centrum společenského života. V zámeckém parku Boženy Němcové vznikne víceúčelový sál pro koncerty, konference a další kulturní akce, bistro i prostory pro komunitní setkávání a výuku. Upřesnil stavby vedoucí Tomáš Karpeta.
5: Stavařská výzva je v tom, že než jsme začali odkrývat jednotlivé konstrukce, tak jsme nevěděli, do čeho jdeme. Že jo? Teď jsme zjistili, že tam je 60 cm široká zeď, tlustá zeď a uprostřed té zdi byl písek. Zleva zprava byly cihly, uprostřed byly písek kamení, takže zdi, které měly zůstat zachované, tak ze statických důvodů nešly zachovat, museli se zbourat a muselo se to třeba dělat všechno znova.
1: Počasí.
2: Dnes bude v našem kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, na horách od 4 do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Žádné nehody teď hlášené nejsou. Pokud víte o problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
7: Tak to byly zprávy nejen ze Severní Moravy a Slezska. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu.

Ostrava, jsou 4,5 minuty po 11. hodině. Pro dnešek se Tereza Hájková s mikrofonem Ostravského rozhlasu rozloučila. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. No a protože je úterý, tak na řadě samozřejmě v našem programu je klasická tradiční poradna. Dnes s Petrou Štrimplovou. O čem bude, tak to prozradíme za malou chvíli. Teď ale Leona Machálková a taky oblíbená rubrika Víte, že. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne z Ostravy.

0: Víte, že v Krnově najdete unikátní krnovskou synagogu, která je přístupná veřejnosti? V době nacistické okupace unikla jako jedna z mála zničení. Krnovská synagoga je postavená v maurském slohu a má dvě věže. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.
1: 11 hodin a 9 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli nabídne pořad poradna. Připravila ho pro vás dnes Petra Štrimplová a pozvala si hosta, se kterým probere možnosti péče o lidi s diagnózou Alzheimerovy choroby. Poradna začíná za malou chvíli.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den z rozhlasové poradny. Pečujete o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby? Jak řešit potíže se ztrátou paměti, dezorientací a zhoršeným vykonáváním běžných činností? Probereme poradenství, možnosti konzultace i terapie. Hostem je metodička a konzultantka Slezské diakonie Veronika Rašková. Paní Rašková, vítám vás v živém vysílání.
2: Dobrý den.
1: Tak popišme nejprve, prosím, jak se tato diagnóza ohlásí, jaké známky Alzheimerova choroba ukazuje u toho dotyčného, proč je dobré nebo možná nutné vědět tu diagnózu co nejdříve.
2: Já možná nebudu mluvit čistě jenom o Alzheimerově chorobě, ale obecně o syndromu demence, který může být způsobený nejenom Alzheimerovou chorobou, ale i jinými příčinami. A jednou z těch prvních věcí, kterou si můžeme všimnout u sebe nebo i u svých blízkých s postupem věku, ale nejenom věku, je třeba ztráta pozornosti. Mám potíže udržet pozornost, soustředit se na jednu věc, jdu si pro něco do špajzu z kuchyně, a než tam dojdu, nevím, pro co jsem šla. Výpadky paměti. Nemůžu si vzpomenout, že jsme o něčem s někým mluvili, že jsme se na něčem domluvili, byť jsme se na tom domluvili třeba včera. Zapomenu třeba včas odjet do rádia.
1: To se stává.
2: To se občas stává, ano. Mám problém dělat činnosti, které jsem dělala najednou. Je to pro mě nebo pro toho člověka komplikované. Všechny ty procesy, které k té jedné činnosti patří, tak někde tam je nějaký jako zádrhel, nedaří se. Můžu mít problémy se slovní výbavností, z řečí, nemůžu najít ta správná slova, vzpomenout si na jména. Těch takových varovných příznaků je celá řada, i takových 10 základních. Já jsem teď ještě vyjmenovala pár těch, které jsou opravdu
1: zjevné.
2: Opravdu ty jako nejčastější. Může ještě být třeba ztráta orientace nebo potíže s orientací, protože ty první příznaky nejsou, že o to přijdeme, o tu dovednost úplně.
1: Ano.
2: Ale je to takový jakoby výpadek, nebo hůř se orientujeme, ať už v prostoru, který třeba i známe, jenom tam nejsme notoricky každý den, nebo orientace v čase. Se taky může zhoršovat. Takže to patří k těm prvním takovým výstražným signálům.
1: No, proč je dobré vlastně podchytit to, věnovat pozornost, opravdu být ve střehu a reagovat na ty změny v těch reakcích a v tom chování?
2: Ono, když se tady tyhle ty věci opakují, skládají se k sobě více těch příznaků.
1: Sečte se to
2: přesně, anebo je toho více za sebou, opakuje se to, snižuje to komfort toho člověka, ať už si to uvědomuje sám, anebo to okolí to na něm si toho všímá, tak je opravdu dobré to nebagatelizovat, jako nezametat to pod kobereček.
1: Že se to stává každému.
2: Že to přece patří k věku, jo, ale prostě u šedesátníka jako nepatří k věku, že
1: ano,
2: zapomíná.
1: Ano.
2: Když to nebudeme zametávat pod kobereček, tak můžeme zavčas podchytit tu příčinu, kterou může být Alzheimerova choroba, může to být nějaká potíž vaskulárního charakteru, může to být ale třeba i deprese nebo úzkost, která taky ovlivňuje tady toto a je velmi dobře řešitelná terapeuticky. Takže je důležité zavčas odhalit, co se děje, když takové pochybnosti máme, tak opravdu tomu věnovat tu pozornost, ať už se to týká nás samotných nebo někoho našeho blízkého, protože když si toho budeme všímat, půjdeme za tou příčinou, proč se to děje, nesmíříme se s tím, však to se děje každému, tak můžeme odhalit tu příčinu. A když ta příčina může být třeba ta deprese, tak ji vyřešíme a vůbec se nás syndrom demence nemusí dále týkat. Pokud to bude Alzheimerova nemoc nebo nějaká jiná příčina demence, tak čím dřív nějaká ta terapie léková nastoupí, tím lépe, protože se zbrzdí. Často se třeba jako nezastaví úplně, ale zpomalí se ten rozvoj toho onemocnění a těch příznaků.
1: No a my se bavíme o osobách, které vlastně trápí tato diagnóza, no ale ve hře jsou i ty osoby pečující,
2: určitě,
1: blízká rodina
2: určitě,
1: třeba, která dotyčnému pomáhá. A co tato diagnóza u toho jejich svěřeného člověka znamená pro ty pečující?
2: velkou řadu změn, protože přestávají fungovat věci tak, jak fungovaly. A tak, jak jsme byli zvyklí, že toto si ten blízký obstará sám, tak najednou to sám třeba není schopný obstarat. Nebo si to do jisté míry obstará sám, ale s nějakými nejistotami, nebo zapomene, na čem se domluvil. Takže to přináší vlastně nějakou zvýšenou zátěž na ty pečující osoby, protože musím zjišťovat, co ještě ten blízký zvládá, v čem už potřebuje moji podporu, takže já najednou potřebuju nemyslet jenom na sebe, na tu moji běžnou zátěž, co třeba mám v domácnosti, ale potřebuju začít jako přebírat trošičku té zodpovědnosti a té zátěže i té druhé osoby. Rozložit takže to rozhodně přináší jako více zátěže.
1: Tak rozebereme podrobněji. Teď si dáme písničku, o kterou prosím v režii a hned potom přizveme do vysílání naše posluchače.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hostem té dnešní je metodička, konzultantka Veronika Rašková ze Slezské diakonie. Bavíme se o péči o seniory s diagnózou Alzheimerovy choroby. 59 611 22 66 je telefon sem do studia, pokud se chcete na něco konkrétního zeptat nebo třeba sdílet své zkušenosti. Paní Rašková, my jsme nakousli v minulém vstupu toho pečujícího. Je na takovou situaci připraven, když je tak hozen do vody, i jakoby bez té odborné pomoci zvládl by to, nebo je dobré asi to neodmítat případně?
2: Řekla bych, že málo kdo je připraven úplně v celé té šíři toho, co všechno vlastně ta péče o člověka, který žije s diagnózou demence, může zahrnovat. Může ten člověk být velmi motivovaný a odhodlaný, ale zároveň můžou být oblasti, kde opravdu potřebuje tu odbornou podporu. Ono záleží na mnoha věcech. Jako pokud je na to člověk úplně sám, že nemá rodinnou síť, která může podpořit, která může sdílet tu péči, tak ten člověk opravdu poměrně brzo se může vyčerpat. A je důležité pak si říct, jako když si já neřeknu o pomoc, kdo se postará. Takže je důležité tu pomoc si vyhledat, možná ověřit si, na co všechno třeba mám nárok, na co všechno se ještě můžu připravit, co mě možná čeká, i když na rovinu vám to, nebo přesně vám to nikdo nikdy neřekne, co vás čeká.
1: No, ale protože těch situací v tom denním režimu je spousta, které se najednou mění. Ten člověk, ten senior má jít k lékaři, má třeba něco vyřizovat na úřadě, pak jsou věci, které se týkají toho bytí doma, které se taky vlastně mění. Takže je toho v mnoha ohledech hodně, nejen na toho pečovaného i na toho pečujícího.
2: Ano, je to opravdu jako hodně pestré od toho, kdy potřebuje ten člověk třeba podporu s hlídáním termínů, doprovod třeba do nemocnice. Je tady u toho hrozně dobré nebo důležité myslet na to, toho člověka podpořit, ale nepřezít všechno za něj. Protože byť ztrácí se ty dovednosti, nějakým způsobem ubývají, tak je důležité vždycky toho člověka podpořit v tom, aby využíval ty dovednosti, které zůstávají. Nemusím za toho člověka komunikovat na tom úřadě. Můžu tam s ním být, abych ho doprovodil, pomohl mu se zorientovat v tom úřadě, ale on pak je schopen za sebe komunikovat. Ano. A když nebude, tak se mi obrátí, že potřebuje s něčím pomoct. Takže být mu k ruce, být mu k dispozici, ale neřešit ty věci za něj. Řešit je spolu s ním, být mu takovou podporou a průvodcem.
1: Tak. Běžně pracující člověk je teda v situaci, kdy se musí postarat o spoustu věcí navíc, kde získá potřebné informace, které mu mohou pomoci.
2: Může se obrátit jednak na sociální pracovnice obecních úřadů, kde informace získá o sociálních službách, o systému sociální podpory, finanční podpoře. A pak se může obrátit například na kontaktní místa České alzheimerovské společnosti, které najde na webových stránkách alzheimer.cz. Případně se může obrátit na Centra paměti, ta zase najde na webových stránkách demence.info. Pokud se bavíme o Ostravě a okolí, tak se určitě může obrátit i třeba na občanskou poradnu Slezské diakonie v Ostravě, na naše kontaktní místo ve středisku Siloé nebo ve středisku Tabita.
1: No a ty nástroje, které může využít, to je asi celý rejstřík, dejme tomu odlehčovací služba nebo nějaký asistent terénní, co všechno se
2: určitě
1: nabízí?
2: Určitě. V té první řadě to bývá právě potřeba zorientovat se v tom systému, co všechno je vlastně k dispozici. A v počátcích toho onemocnění nejsou potřeba nějaké složité pobytové nebo velké pobytové služby, ale tak, jak jste zmiňovala, jsou to ty služby, kterým říkáme ambulantní nebo terénní, takže pečovatelská služba nebo osobní asistence, kterou si nasmlouváme, že přijde k nám domů ta osobní asistence třeba a bude s tím naším blízkým třeba 3-4 hodiny během dopoledne, aby my jsme mohli být v klidu, aby ten blízký tam měl nějakou tu kotvu, nějakou jistotu člověka, který ho třeba zorientuje, když by tu orientaci ztratil. Můžeme využívat nějaké denní stacionáře nebo centra denních služeb, kde to je služba, kam ten člověk přijde, je tam zajištěný nějaký program, bezpečné prostředí, strava, po dobu, kdy třeba ten pečující je v zaměstnání, anebo prostě jenom potřebuje chvíli nebýt s tím, o koho pečuje. Pak jsou i odlehčovací služby, těch je taky více druhů, ať už terénní, kdy nám ten pracovník té odlehčovací služby přijde domů, postará se o toho člověka v té dané době, kdy ten pečující si potřebuje něco vyřešit nebo prostě odpočinout. Nebo jsou ambulantní, zase přijde, a nebo pobytové, že ten člověk tam je a ubytovaný na nějakou dobu.
1: Ano.
2: Funguje to v podstatě jako domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem, jenom s tím rozdílem, že to je opravdu kratší doba. Na jednu noc, na víkend, na týden, na 3 měsíce.
1: Protože i to je úleva.
2: I to
1: v tom
2: je
1: koloběhu těch starostí.
2: Přesně tak. A někdy vlastně ti pečující si říkají, já přece ho tam nemůžu dát někam a jet si sama do lázní. No ale právě může. A možná dost často ten pečující potřebuje na chvilku vypnout tu hlavu, nemyslet úplně na všechnu tu péči.
1: Poprosím znovu o písničku, znovu připomínám telefon sem do studia 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pomoc v péči o lidi, které trápí Alzheimerova choroba, to je téma dnešní rozhlasové poradny. Probírám ho společně s Veronikou Raškovou ze Slezské diakonie a připomínám ještě telefon 59 611 22 66 pro třeba i případné sdílení vašich zkušeností. Paní Rašková pomáhá pečujícím na tomto poli své starosti sdílet? Je nějaká komunita třeba, ke které by se mohli přidat a jenom povykládat, čím procházejí?
2: Určitě to sdílení je velice důležité. Například v Ostravě vedeme své pomocnou skupinu nebo organizujeme své pomocnou skupinu pro pečující o blízkého s demencí a ti lidé sdílejí to, co prožívají a taky mluví o tom, že je důležité pro ně, že najednou je někdo vyslechne, kdo zažívá to stejné nebo podobné, nebo je v té péči o něco dál, protože často oni zažívají v tom, že když si třeba stěžují sousedovi, nebo sdílí tu svoji, nechci říct, sdílí to, co prožívají s tím svým blízkým, třeba sousedovi, nebo vzdálenější rodině, nebo rodině, která není v té péči s nimi tak ponořená, říkají, ale prosím tě, však přeháníš, teď vypadá dobře, teď je šikovný, teď tuhle jsme se bavili a nejsou tam pořád. Tak pak mají jako pocit, že teda přehání, že tu péči nezvládají, že jestli, jo, mají pochybnosti sami o sobě. A ve chvíli, kdy jsou v komunitě, ve společnosti dalších pečujících, kteří řeknou, ale však je normální cítit se prostě vyčerpaný, taky jsem to tak měla. Jsem i naštvaná na toho svého blízkého, mám pocit, že mi to dělá naschvál. My víme, že nedělá, ale oni potřebují mezi sebou tady tohleto sdílet, protože ten prožitek mají velmi podobný a to, že to sdílíme, tak normalizujeme to, že v takovéhle těžké životní situaci je normální tohle prožívat. Zároveň si sdílí různé tipy nebo triky, jak některé situace vyřešili a to je obrovská pomoc.
1: Na čem staví komunikace ve vztahu pečující a ten člověk s Alzheimerem? Určitě jsou nějaká pravidla, na kterých to lze budovat a takové ty schůdky, po kterých člověk jde?
2: To první pravidlo je, že já jako ten, kdo má zdravý mozek, se přizpůsobuji tomu, kdo ho zdraví nemá. Takže já musím být ta, která je všímavá a budu pozorovat toho svého blízkého při té komunikaci. Když vím, že snižuje se pozornost, tak já jsem zodpovědná za to, že eliminuju rušivé prvky, když potřebuju komunikovat s tím blízkým. Já jsem zodpovědná za to, že budu udržovat oční kontakt, že si ověřím, že ten blízký mě dobře slyší a že mi rozumí. Že to nebude vodopád mých slov u toho, kdy jsem obrácena ke sporáku a ten můj blízký sedí v křesle v obýváku a luští křížovky a do toho hraje televize. To se nedomluvíme. On mi to odkýve, protože mi chce udělat radost, ale nebude si z toho nic pamatovat z té komunikace. Takže já zodpovídám za to tempo, za to přizpůsobení se těm dovednostem toho mého blízkého.
1: Trpělivost.
2: Trpělivost rozhodně, rozhodně do toho spadá. A taky celá škála nejenom dávat si pozor na to, co říkáme, ale jak komunikujeme, na to, jak jsem blízko tomu člověku, jestli mám tělo uvolněné nebo v napětí.
1: Používám dotyky, gesta, pomáhá to?
2: Určitě
1: toho očního,
2: potřebuju se toho blízkého taky dotknout. Třeba když nereaguje na moje oslovení, tak se ho dotknu. Můžu tím podpořit nějaké třeba posílení v nějaké situaci. Gesta taky podporují to, co říkáme slovy, zvlášť třeba v těch pokročilejších fázích demence je tón řeči, výraz obličeje, mnohem důležitější, řekněme, než ta slova, protože to vnímáme víc.
1: Nějaké finty, které by stály za to probrat, poradíme, jak třeba, když opravdu se zasekne ten člověk a my máme rychle dojít někam třeba k lékaři nebo na úřad, jak to udělat tak, aby jsme ho zmobilizovali a aby to začalo fungovat.
2: Tam většinou je nějaká emoce. Ten člověk třeba nechce, bojí se, je nazlobený. Přijde mi, že je důležité, nebo z té zkušenosti víme, že je důležité toho člověka nezasypat argumenty, proč tam musíme jít.
1: Ano.
2: Protože ten zásek většinou je na emoční úrovni, na úrovni prožívání a ne na úrovni rozumové. Takže já ho nemůžu zasypat racionálními argumenty, ale potřebuji, vím, že se ti nechce, že jsi unavený, že se zlobíš, že tam nechceš, ale musíme tam jít. můžeme zkusit říct, to není můj výmysl, zveťte lékař. Můžeme hrát na strunu autority. Někdy starší lidé na tu autoritu toho lékaře dají. No někdy taky ne. A pak můžeme i zkusit, vím, že nechceš, že cítíš, že to nepotřebuješ a můžeš to udělat, prosím tě, pro mě. Můžeš tam kvůli mně zajít. A někdy to, že aha, tak ona mě tam nechce dostat, protože si myslí, že jsem jako hloupý, ale ona něco potřebuje, no tak já tam půjdu, abych jí ukázal, že je všechno v pořádku.
1: A nebo třeba slíbit, že cestou z úřadu se zastavíme někde, kde to má ten člověk rád?
2: Můžeme taky říct, ano, musíme tam tohle zajít vyřídit a pak si třeba dáme společně oběd. Mm-hmm. I tohle může být. Ale může zároveň je pro mě velmi důležité říct, potvrzovat ty emoce toho člověka. Jemu se nechce, tak já nebudu říkat, proč by tam měl jít, ale říct, chápu, že se ti nechce a že jsme teďka v situaci, kdy tobě se nechce a stejně musíš.
1: Čas na písničku, více probereme hned poté.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před námi je poslední vstup dnešní poradny. Věnujeme se péči o lidi s Alzheimerem. Ve studiu je se mnou Veronika Rašková ze Slezské diakonie, metodička a konzultantka. Paní Rašková, my jsme mluvili o tom, že v péči o toho potřebného je vlastně velmi důležitá rutina, rituály a plánování, protože jakékoliv rozhození je vlastně velkou komplikací.
2: Mm-hmm. Strukturovaný program nebo řekněme rutina, byť se nám to může jevit, že rutina je nuda, tak já bych to ráda přerámovala, rutina je jistota.
1: Ano.
2: To, když mají věci řád, mají nějaký harmonogram, jsou věci na svém místě, mám ten řád i v tom, jak ta domácnost vypadá, tak přináší jistotu. Já nemusím dlouho hledat, kde ty věci mám. Mm-hmm. Mám to prostředí připravené a dává to jistotu. Jak tomu člověku, který žije s demencí, kdy v počátečních stádiích díky té rutině je schopen zachovat si více té soběstačnosti. A dává to jistotu i tomu pečujícímu, protože ví, jak věci jdou za sebou.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A že to vlastně do jisté míry zvládne ten člověk sám.
2: Ano, přesně
1: no,
2: tak.
1: To včasné zachycení tady té nové situace pomůže celé té rodině vlastně plánovat další chod věcí, finance, právní záležitosti, budoucí formu péče, to je klíčové.
2: Je to tak, tak jak jsem říkala v tom prvním vstupu, tak časný záchyt pomůže nastavit tu terapii, léčbu u toho člověka, který žije s demencí, ale pomáhá taky rodině se vyrovnat, přijmout tady tuhletu diagnózu, přijmout to, že náš život se mění a že musíme měnit i věci, jak je máme nastaveny. Že potřebujeme řešit, OK, teď si přebírá důchod v hotově, nosí pošťačka. Mm-hmm. Jak to pořešíme do budoucna? Mm-hmm. Jak pořešíme přepisy smluv třeba na energie, které jsou teď na toho člověka, který žije s demencí? Mm-hmm. Jak budeme řešit právní záležitosti, třeba otázky opatrovnictví? A to často rodina řekne, já nezbavím svého blízkého své právnosti. Mm-hmm. No vy taky nemusíte. Mm-hmm. Vy můžete být opatrovník a ta své právnost tomu blízkému může zůstat.
1: Ano.
2: A tady na tohle to je čas, protože ono i to přece jenom opatrovník se ustanovuje soudně a trvá to minimálně půl roku. A na to potřebujeme čas vůbec jako zpracovat si to dobře, jdeme to podat. Jo, tady tenhle ten návrh. Jdeme řešit příspěvek na péči. Jdeme řešit právě třeba zvláštního příjemce důchodu. Mm-hmm. A tady tyhle ty věci máme prostor, než když to oddalujeme a pak už ten člověk je téměř nesoběstačný, potřebuje co nejdříve pobytovou službu a teď nám nepodepíše plnou moc, abychom za něj mohli jednat. Nemá příspěvek na péči, protože jsme to oddalovali. A ta situace se potom pro tu rodinu velmi komplikuje.
1: Je naše společnost nastavená na přijetí tady tohoto vlastně tématu? Je přátelská vůči
2: myslím, že se to pomaličku mění. Myslím, že se to pomaličku mění. My tento rok dokončujeme projekt Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji. A když jsme v roce 2024 na jedné akci veřejné tady v Porubě vytáhli náš roll-up a měli jsme tam velký nápis demence, tak šla paní kolem a říkala, fuj, co to tady máte, tohle nikdo nechce. Neříkám, že teď za 3 roky necelé by někdo demenci chtěl. Pořád to není nic, že bychom stáli ve frontě na demenci, ale když jsme na nějaké akci, tak k tomu stánku ti lidé přicházejí. Už ho neobchází, tak jako ze začátku. To téma je zajímá. Začíná se do podvědomí dostávat, že demence je nemoc, že to je diagnóza a ne nadávka.
1: Takže se vám daří v té destigmatizaci a v té osvětě vlastně, na kterou i vy cílíte.
2: Pomaličku máme před sebou ještě velký kus práce, ale začínají lidé přemýšlet o tom, co teda potřebuje ten člověk, který žije s demencí, aby mu tady bylo dobře.
1: Slezská diakonie nabízí i testování paměti za využití této služby?
2: Ano, v rámci kontaktních míst České alzheimerovské společnosti má Slezská diakonie 2 taková střediska, Siloé a Tabitu. Tak v těchto střediscích nabízíme testování paměti certifikovanými testy, kdy my neděláme diagnózu, my děláme testování kognitivních funkcí, tedy těch různých rozumových složek, a jsme schopní následně říct, ano, je tam měřitelný nějaký pokles a je potřeba to teďka třeba konzultovat s vaším praktickým lékařem a nechat si dát třeba žádanku na neurologii, na geriatrii, nebo můžeme doporučit konzultaci třeba s psychologem.
1: A ještě jednou teda poslední věta na závěr, kdy to zacílíme opravdu na toho pečujícího. Měl by se naučit neodmítat pomoc okolí, přátel, institucí, nezapomínat na sebe, to je jedno klíčové pravidlo.
2: Tady. Určitě. Pečující musí v prvé řadě pečovat sám o sebe a pravidelně si odpovídat na otázku. Když se mi něco stane, když já nebudu moct pečovat, kdo se postará, jak bude ta péče zajištěna? A tohle mít na paměti. Opečovat i sám sebe, abych dál mohl pečovat.
1: Více nám dnes do poradny nevejde. Vím, že by se dalo povídat ještě dlouho, ale poradna končí. Děkuji za účast a cenné rady dnešnímu hostu Veronice Raškové ze Slezské diakonie a někdy příště se budu těšit na další shledání.
2: Já moc děkuju za pozvání, za společný čas a taky se budu těšit někdy naslyšenou.
1: A pozvu posluchače ještě k poslechu dalšího dílu rozhlasové poradny. Tentokrát se bude věnovat saunování. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme Severní Moravu a Slezsko.
2: A dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava míří do svého finále. Taková byla dnešní porada a poradna. No a máme tady aktualitu, pakliže přijíždíte do Ostravy ze směru od Místku po Místecké, tak velký pozor, noha z plynu, protože za exitem Hrabůvka Dubina ve směru z Frýdku Místku do centra Ostravy zabourali dva nákladňáky, tvoří se tam kolona, je to až na 10 minut. Dávejte si velký pozor, pokud můžete, tak se Místecké teď aktuálně vyhněte. Projet se to dá, ale trvá to dlouho, je tam dlouhá kolona a bude ještě dlouho trvat, než ty dva nákladňáky, které se tam nabouraly na Místecké, odstraní. Takže nohu z plynu a opatrně. Za malou chvíli, za 5 minut, tady bude Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a tam opět přidáme informace o dopravě.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obchodní škola v Českém Těšíně má 2 roky po ničivém požáru novou střechu. Sněmovna bude projednávat návrh na zavedení speciální daně na rafinerie. V Kopřivnici dnes začíná filmový festival zaměřený na japonskou kulturu. Odpoledne bude polojasno, teploty do 13 stupňů. Dobré poledne, přeje Lucie Kociánová. Vyhořela střední škola v Českém Těšíně má novou střechu, a to po více než 2 letech po ničivém požáru, který způsobila technická závada. Studenti obchodní školy se stále učí v provizoriu na více místech ve městě. Investice do oprav dosáhnou necelých 300 milionů korun. Jak upřesnila ředitelka školy Ivana Nováková, teď začnou práce na nových třídách. Budova ale musí vyschnout, protože do ní při dešti zatékalo.
2: Je hotová střecha, je hotová ta půdní vestavba, ale budou se tady tvořit počítačové učebny, takže teď je tady velký otevřený prostor, ale budou to jednotlivé místnosti, kde budou tedy ty učebny a další kabinety. A celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci, včetně topení, elektrorozvodu a všeho dalšího.
1: Sněmovna dnes bude jednat o návrhu zákona, který počítá se zdaněním vysokých zisků rafinérií. Ty podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO těží z rostoucích cen pohonných hmot. Sektorová daň by mohla vykompenzovat zátěž státního rozpočtu, kterou způsobují další vládní opatření, a to snížení spotřební daně na naftu a zastropování cen paliv. Společnost Orlen Unipetrol, která v Česku rafinérie provozuje, považuje daň za protiústavní. Radnice v Uvalnu na Bruntálsku postaví malé parkoviště u místní školky. Obec chce parkoviště postavit jako moderní propustnou plochu. Podle projektu nebude ani nutné kácet nedaleké lípy. Práce začnou nejspíše příští rok. Podobně chce obec řešit i parkování u základní školy, říká nezávislý starosta Uvalna Radek Šimek.
3: To parkování chybí. U té školky ráno, jak začnou maminy parkovat, tak se tam nedá hýbat. Je tam rozježděná zemina na tom okraji, takže chceme tu zahradu využít právě pro parkování. Koviště takové, aby bylo trochu zelené, ekologické, ať tam ty auta můžou vjet.
1: V Kopřivnici začíná Animozaika, filmový festival zaměřený na japonské anime, tedy specifický animovaný styl. Už dnes v místním kině návštěvníci uvidí tematickou výstavu žáků základní školy Zdeňka Buriana a navštívit můžou první 2 filmy, Belle a princezna Mononoke. Hlavní program pak organizátoři naplánovali na sobotu, kdy promítnou 5 anime snímků. Připravený je i doprovodný program, popisuje mluvčí města Lucie Macháčková.
4: Návštěvníci se mohou těšit například na manga čtecí koutek, workshop skládání origami nebo tvoření skřídka půjčovníčka. Připraveny budou také výtvarné dílny, při nich si zájemci potisknou textil japonskými znaky. Atmosféru doplní stylová čajovna i kavárna a o občerstvení se postará bistro ramen.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, večer pak částečné přibývání oblačnosti. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 10 až 13 stupňů. V noci nás čeká zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat a k ránu se může výjimečně vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Zítra odpoledne pak oblačnosti částečně ubude a přehánky se vyskytnou jen výjimečně, především na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, ojediněle až na nulu. Přes den pak vystoupají na 13 až 16 a na horách zítra naměříme okolo 9 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě jihu se v Místecké ulici stala nehoda 2 nákladních vozidel ve směru do centra. Počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři a půl minuty popolední ladíte Český rozhlas Ostrava. Tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy. Ty další vám nabídne ve 13 hodin. No a teď po 12. už je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. No, od mikrofonu vás zdraví Vladimír Šmehlík a já už mám vybranou první písničku. A ta písnička poputuje tady naproti mě stojící Lucii Kociánové. Je totiž 13. října a to znamená, že my v rozhlase máme chlebíček a zákusek. Milá Lucie,

0: Víte, že kino Mír 70 v Krnově je jedním z posledních, které promítá filmy ze 70mm pásů? Tento původní formát disponuje kvalitnějším obrazem než dnešní 35mm kopie. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 13. října. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. A začínáme dneska v Havířově, protože odtama nám volá paní Vanda. Tak paní Vando, ještě jednou přeju dobrý den.
2: Ano.
1: Můžete už mluvit, teď už vás všichni posluchači uslyší, tak nám povězte, co máte na srdci.
2: Dobrý den, tady je Mindělová Vanda Havířov. Prosím pěkně, chtěla bych poděkovat synovi Miroslavovi za moji péči, kterou já nechodím, tak mě strašně moc pomáhá, všecko za mě dělá a jsem mu za to strašně vděčná a děkuji mu za to moc a proto mám ho moc ráda, protože to je jediné, co pro mě všechno může udělat. Já nemůžu nic.
1: Krásný vzkaz, paní Vando. Držte se a my posíláme synovi krásnou písničku. Mějte
2: děkuju
1: se hezky.
2: Děkuju pěkně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a ladíte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tohle byl Klobouk ve křoví a kapela Lucie. A za další písničkou se teďka pojedeme podívat do Melče. Takže míříme na jihozápad od Opavy. Čeká nás tam Mirek. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače tohoto rádia. Dneska je Renáty. Já mám dceru Renátu, magistru Renátu Suchačkovou, která má dneska svátek. Přeji hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. To jí přeje taťka. Děkuji za vybraní písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Rádo se stalo a Renátám blahopřejeme.

0: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.
1: 12 hodin 18 minut ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Havířově a taky v Melči a teď se pojedeme podívat do Hati, protože tam má dneska výbornou náladu paní Anička. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Zemí. Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Písničku bych chtěla poděkovat panu Radkovi, který si na mě pomne a udělal mi velikou radost. Pane Radku, já vám přeji všechno, co nejlepší, co vám může život dát. To je Radku český a zdravý. Tam jenom můžu přát. A písničku vám posílám pro radost. To vaše byla moc hezká. Děkuji vám a panu Bladinějovi i děkuji taky. Naschledanou.
1: Mějte se dobře, Aničko, a zase se mi ozvěte.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
1: UNRA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, copak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Je 12 hodin a 25 minut a vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Další písničku a další přání, tak to už je paní Miluška, která se nám dovolala z Oder. Přeju ještě jednou, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače Rádia Ostrava. Dnes Vlaštovky mi štěbetali, že v Novém Jičíně Luboš a Blaženka před 56 lety si řekli ano. A my jim přejem Oderáci, ať jsou spolu ještě dlouho jeden druhému oporou, protože mají kolem sebe krásné dětičky, vnoučátka, tak ať jim dělají ještě dlouho radost. A hlavně zdravička, pohody a dlouho sluníčka. A krásnou písničku bychom jim chtěli zahrát, ať se mají rádi. A je taky, ať mají rádi.
4: Krásné přání, paní Miluško, tak my děkujeme za zavolání a do Nového Jičína přejeme všechno dobré a posíláme písničku. Mějte se hezky v Odrách, naslyšenou.
5: Taky se mějte hezky, nashledanou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Odrách a teď už máme na telefonní lince paní Alenku, která se nám dovolala z Frýdku. Tak přeju ještě jednou dobrý den.
1: Ano, dobrý den, Vladimírku, a děkuji za přivítání. Chtěla bych pozdravit paní Lucinku Kocianovou, která má dneska narozeniny. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, božího požehnání. Ať se vám splní všechna přání. Něj to vám přeje vaše věrná posluchačka Alenka z Frýdku.
0: Krásné přání, my Lucie přejeme taky všechno dobré. No a docela jste to trefila, její oblíbená písnička.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je 12 hodin 38 minut. Pakliže si chcete ještě nechat zahrát písničku na přání nebo někomu popřát, tak máte příležitost. 596 11 22 66, to je telefonní číslo přímo k nám do Českého rozhlasu v Ostravě. Až do 1 hodiny tady pro vás bude vysílána hudební pošta.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tolik k pozvánky k našim předvolebním vysíláním a také na Humoriádu, která proběhne v Havířově. No a vy dál posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Své přání bude mít i paní Hanka, která se nám dovolala z Místku. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek je pro paní inženýrku Renátu Grolichovou z Brna a paní doktorku Renátu Kellerovou z Místku, které dnes mají svátek. Milé Renátky, přeji vám vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku a radost od celé rodiny, rodinnou pohodu, úspěchy v práci. Dále vám přeji dobré přátelé, stálou vitalitu, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se splní, co si přejete. Renátko, uvidíme se v Brně příští týden. Zároveň pozdravuji do Havířova paní Lapišovou a Maštrovou, do Frýdku Věrušku, paní Libušku, do Rožnova Marušku a do frizantu klientky domova seniorů. Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a přeji vám příjemný zbytek dne.
1: Já moc děkuji, paní Hanko, mějte se krásně a zase se nám brzy ozvěte.

0: 13. říjnová hudební pošta je téměř u svého konce. Ladíte Český rozhlas Ostrava. Poslední dnešní přání bude mít paní Eliška. Tu už zdravím do Fulneku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, zdraví vás Eliška s Argoškem z Fulneku, zdravím celý Český rozhlas Ostrava, všechny vaše kolegy a kolegyně a všechny věrné posluchače a celou rozhlasovou rodinku. Já mám dnes takové speciální přání. Já bych chtěla hodně poděkovat všem pečovatelkám Charity Odry, které se o nás seniory vzorně starají. Děkuji za jejich krásný lidský a trpělivý přístup, za celé to okolí Fulnecka, kde oni chodí. A samozřejmě děkuji za to i vedení Charity Odry. Je to pan ředitel Petr Kučerka, paní účetní, paní Osadníková, paní koordinátorka, paní Pešlová. Takže všem hodně děkuji za jejich vzornou péči. Speciálně velký pozdrav posíláme bývalé kolegyni z práce, vychovatelce, paní Zině Vaňkové do Jerlochovic a ještě na Kamene, v Strudce, Aničce, Zdeničce a Květušce. Argošek je moc pozdravuje a protože tam mají karanténu, tak tam nemůžeme teď přijet. A písnička je samozřejmě i pro vás, pane Vladimíre, za odměnu a moc krát děkujeme, Eliška s Argoškem.
0: Mějte se krásně, Eliško, a díky moc a naslyšenou.

0: Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 13. října. Za malou chvíli aktuální zprávy s Lucí Kociánovou a hned po nich Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: rozhlasu to potvrdila lídrině Lucie Tovaryšová. Ukončí tak osmiletou spolupráci, kdy společně s hnutí ANO, ODS a KDU-ČSL vedli radnici. Tovaryšová jako důvod uvedla výsledek voleb, kdy uskupení dopadlo hůř než před 4 lety a přičítá to nespokojenosti voličů s dosavadní koalicí. Připouští, že si dokáže představit spolupráci s vítězným uskupením Náš nový Jičín, které porazilo hnutí ANO o 6%.
1: My jsme přišli o 3%, přišli jsme o jeden hlas a je tam i ta obava, že kdybychom v tom pokračovali, takže za 4 roky by to mohlo být ještě horší.
2: Vysvětluje důvody za Zelené, Piráty, TOP 09 a STAN Lucie Tovaryšová. Stanislav Kopecký z hnutí ANO povolební vyjednávání ale nevzdává a je ochoten se domluvit s každým, kromě Stačilo a pro Jindřicha Rajchla.
3: Ať je to ten Náš nový Jičín, může to být i v součinnosti s KDU-ČSL, s ODS.
2: A i když Moniku Vindišovou z Náš nový Jičín vývoj situace potěšil, s kým bude spolupracovat, zatím neprozradila. Z Nového Jičína Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Papeže Lva 14. dnes hospitalizují v Gemelliho poliklinice v Římě. Čeká ho operace plic. Lékaři mu odoperují útvar, který objevili při nedávném vyšetření. Papež by měl zůstat v nemocnici zhruba týden. Zrušil proto všechny audience i účasti na mši na svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Ostrava jich připravuje sloučení základních škol Jugoslávská a Horymírova. Školy v části Zábřeh spojí do jedné organizace od nového roku. Vyučování ale bude dál pokračovat v obou areálech. Školy budou mít jen jedno vedení. Obvod sloučení odůvodňuje úsporami na provozních nákladech.
4: Sloučená organizace nově ponese název Základní škola Starý Zábřeh. Změna je součástí reorganizace škol v jižním obvodu Ostravy. Od nového roku bude taky 13 mateřských škol sloučených pod 3 vzdělávací centra. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Lidé v Odrách se můžou setkávat u nového zastřešeného posezení. Najdou ho u kulturního domu v místní části Pohoří. Za vybudování dřevostavby s pultovou střechou zaplatila radnice necelých 190 tisíc korun.
5: Počasí.
0: V noci nás čeká na severní Moravě a ve Slezsku. Zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat. K ránu se může výjimečně vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Zítra odpoledne pak oblačnosti částečně ubude a přehánky se vyskytnou jen výjimečně, především pak na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, ojediněle až na nulu. Přes den pak vystoupají na 13 až 16 a na horách zítra naměříme okolo 9 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na 34. a 5. kilometru ve směru na Frýdek Místek je porouchané auto. Projíždějte místem velmi opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho profesního života tvoří divadlo. Jan Zadražil je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě Egu to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo. Doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, to si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
0: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze Specialistů?
1: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
0: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáňa Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzení hodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkýho, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaša jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, sir je předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak k odsouzení hodně. To je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mě Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny André Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný, na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání, protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže, a v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste
1: ji pochopil,
0: ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je a to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista a už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla, podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy, řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá, řekne: Honzo, pojď. A já řeknu: Zdeňku, teď vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká: pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne: tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy a vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing, a nesnažil se ho, no, vás to naučit, by vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no. Je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct: děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každej svoji velmi nepochybu specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoorbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, Tome, to pane Tomáši, můžu? A on říkal, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říkal, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže, vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: ANO a Starostové pro Ostravu vytvořili dvojblok a hledají třetího partnera. Na okraji Orlové se bude opravovat železniční přejezd, řidiči projedou vždy po polovině vozovky. Na trhu vzdělávání v Třinci se představí 58 škol a zaměstnavatelů. Zítra bude oblačno, přehánky a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vítězné ostravské

0: S koalicí Srdcova, složenou z ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. Dobře. Řidiči v Orlové musí počítat s dopravním omezením v lokalitě Zátiší na okraji města směrem k Bohumínu od středy 21. do pátku 23. října se tam bude opravovat železniční přejezd přes hlavní silnici. Provoz zůstane zachován, ale vždy jen po polovině vozovky. Řidiči by proto měli počítat s možným zdržením. Trh vzdělávání v Třinci představí střední školy i zaměstnavatele nejen z regionu. Stránky bude mít v městské sportovní hale 58 vystavovatelů. Bude mezi nimi i poradna úřadu práce. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, akce se uskuteční ve čtvrtek od 10 do 16 hodin a je zdarma.
1: Návštěvníci se mohou těšit na prezentace učebních a studijních oborů středních škol pro školní rok 2027-2028. Dozvědí se více o možnostech studia pro žáky 9. tříd základních škol a o žádaných profesích na trhu práce i pracovních činnostech, které si budou moci prohlédnout a některé i osobně vyzkoušet.
0: Ve Vsetíně pokračují povolební vyjednávání. Vítěz voleb nové hnutí VS21 má v zastupitelstvu 10 z 21 křesel. Vládnout s těsnou většinou ale nechce a hledá širší koalici. Kdy by mohlo být jasno, popisuje lídr hnutí VS21 Martin Metelka, který chce být starostou místo lidovce Jiřího Čunka.
2: Počítáme s tím, že se potkáme se všemi těmi subjekty, které zasednou v tom novém zastupitelstvu a to, abychom si do začátku hnedka řekli, s čím na tu radnici vstupujeme. Určitě to bude v průběhu tohoto týdne. Já věřím, že v rámci jeho první poloviny, takže třeba ve středu bych mohl mít už konkrétní informace. Počasí.
0: V noci nás na severní Moravě a ve Slezsku čeká zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat a k ránu se i můžou vyskytnout přehánky nebo slabý déšť. Zítra odpoledne pak oblačnosti částečně ubude, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, především na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, ojediněle až na nulu. Přes den pak vystoupají na 13 až 16 a na horách zítra naměříme okolo 9 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v Rudné ulici u sjezdu na Frýdeckou stala nehoda. Projíždějte místem velmi opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásné odpoledne, po 14. hodině vás už zdraví z ostravského studia Českého rozhlasu a krásné odpoledne k tomu za všechny přeje Iveta Dadamová. Vítám vás u následujících minut a hodin našeho odpoledního vysílání s datem 13. října. Co nás ale čeká? Jak už víte, z našeho zpravodajství budoucí ostravská koalice dostává jasnější obrysy. Téma detailněji probereme už za malou chvíli. V polovině hodiny prozradíme například i to, že Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči má nové prostorné zázemí, kde konkrétně určitě se od nás dovíte. A regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková vyrazila do terénu, tentokrát na Opavsko, přímo do Velké Polomy. Z muziky Rangers Hana Zagorová anebo třeba kapela Lucie a také naše nová rubrika. Tak ať se vám dobře poslouchá, krásné odpoledne z Český.

Víte, že náměstí svatého Floriana v Kopitově je nejmenším náměstím v České republice? Je pouhých 8 metrů dlouhé a 7 metrů široké. Na jedné straně náměstí se nachází kaple svatého Jana Nepomuckého, naproti ní přes náměstí a silnici pak hasičská zbrojnice. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pojďme se věnovat aktuální situaci vyjednávání. V Ostravě se totiž formuje koalice pod vedením vítězného hnutí. Ano, to vytvořilo dvojblok se starosty pro Ostravu. Ve dvojici ale vládnout nechtějí a hledají třetího partnera. Detaily už má ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová, kterou vítám. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Vznik dvojbloku oznámilo Ostrava. Ano, se starosty pro Ostravu přesně v poledne. Politici mají za sebou první kolo schůzek, vyjasnili si představy a tohle je posun do další fáze s jasnějšími obrysy možné spolupráce. Lídr ANO Richard Vereš se spolu s lídrem starostů Alešem Boháčem zhodli, že jednáním teď prospěje pauza na uklidnění emocí a od pátku chtějí pokračovat ve schůzkách. Ve dvou vládnout nechtějí, vybírají si partnera a to mezi hnutím Ostravak a motoristy, více lídr ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.
2: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
0: Marto, druhá ve volbách skončila koalice. Bude dvojblok jednat i s ní?
1: Mluvíme o koalici srdcová, ta funguje ve složení ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníci a v tuto chvíli to tak nevypadá, respektive lídři ANO a lídři starostů řekli, že v tuto chvíli s ní neplánují jednat s touto koalicí. První kolo jednání podle ANO a starostů zaselo nedůvěru v možnou domluvu těchto tří subjektů. Srdcová by přitom mohla složit většinu se starosty pro Ostravu a s hnutím Ostravak. Podle stávajícího primátora Ostravy Jana Dohnala z ODS o ní chce Srdcová dál usilovat.
3: Tím, že ta matematická koalice existuje, tak pro nás to okamžitě byla samozřejmě preferovaná varianta. Víme, že hnutí Ostravak by do téhle varianty šlo. To, že do toho nechcou jít starostové, je pro nás překvapení, nebo bylo v první okamžik překvapení, ale to, že je od hnutí ANO neodloupneme, bylo jakoby naprosto evidentní.
1: Jednotliví politici taky vznášejí pochybnosti o stabilitě koalic a zmiňují možnosti, že by se koalice srdcová i starostové pro Ostravu, ti jsou složení z nezávislých kandidátů a z členů hnutí STAN, mohli rozštěpit. Jak Jan Dohnal za srdcovu, tak Aleš Boháč za starosty pro Ostravu, ale tvrdí, že jejich uskupení, jejich koalice drží pohromadě pevně.
0: Marto, dá se odhadnout, kdyby mohla být ostravská koalice sestavená?
1: Od pátku budou schůzky pokračovat. Dvojblok ANO a starostů se chce sejít s hnutím Ostravak a s motoristy. Ve schůzkách ale bude dále pokračovat i koalice srdcová. A Richard Vereš z ANO předpokládá, že by koalici mohli oznámit v příštím týdnu. No a zastupitelé se pak poprvé sejdou a ustanoví novou radu města nejpozději 4. listopadu.
0: Tolik aktuálně v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Marta Pilařová. Marto, díky za všechny informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Kapelu Lucie jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a pojďme k dalšímu tématu našeho dnešního odpoledního vysílání. Ze stísněných prostor s minimem soukromí na bývalé adrese v ostravských Vítkovicích se Centrum pro rodinu a sociální péči přestěhovalo, a to do nově zrekonstruovaného domu v Hornopolní ulici u městské nemocnice. Zázemí pro tým i klientské služby a také individuální práci s uživateli tak maximálně vyhovuje. Nový prostor navštívila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: My jsme v novém zázemí Centra pro rodinu a sociální péči. Provází mne Alžběta Vocedělková, která má na starosti propagaci. Kde se teď nacházíme?
2: Tak nacházíme se ve cvičné kuchyni, což je speciálně upravená kuchyň pro lidi se zdravotním postižením. A můžete tady vidět například pojízdnou linku, díky které vlastně člověk, i když se pohybuje na vozíku, tak krásně dosáhne například na vařič nebo umyvadlo nebo na linku vlastně z talíři.
1: Takže jednoduché ovládání tlačítky, ano, a jde nám to polohově vlastně nahoru dolů.
2: Tahle ta aktivita je velmi oblíbená u našich uživatelů, mladých lidí se zdravotním postižením, které vlastně tady učíme nějaké cestě k osamostatnění a podporujeme v tom, aby v co nejvíce věcech mohli být soběstační a těmihle malými krůčky se mohly posouvat v životě.
1: To je vlastně druhé patro, kde my se nacházíme.
2: Ano.
1: Tady je teda zázemí pro bránu, sociálně aktivizační službu. Kolik vlastně pater tady ten zrekonstruovaný objekt nabízí a jak jste se rozprostřeli?
2: Ano, budova má celkem 5 pater. Vlastně přízemní patro my nevyužíváme, je tam protialkoholní záchytná stanice od nemocnice, ale všechny ostatní patra jsme obsadili my. Ve dvou patrech sídlí středisko Výzva, které má všechny naše sociální služby právě pro děti, mladé lidi se zdravotním postižením a jejich pečující. Takže se tady nachází jak ta cvičná kuchyň, relaxační místnost, různé konzultační místnosti, kanceláře, ale taky velká školící místnost, kde zrovna dnes probíhá školení první pomoci pro pečující. Vlastně je tady to zázemí kanceláře pro celý ten admin, který koordinuje práci v terénu, protože například osobní asistence máme kolem 70 osobních asistentů v terénu, ti mají tady taky zázemí, ale většina té jejich práce probíhá doma právě.
1: Já si pamatuju to vaše staré zázemí, kde to opravdu bylo velmi stísněné, takže tady je to nebe a dudy, když se to porovná. A můžeme my se podívat do nějaké té konzultační místnosti.
2: Určitě.
1: To je vlastně takový velmi laicky popsáno útulný pokojíček.
2: Musíme ještě tam
1: nahoru.
2: My jsme opravdu rádi, že jsme se mohli konečně po 30 letech přesunout do důstojného zázemí, protože opravdu ty naše služby už poskytujeme mnoha lidem a to zázemí bylo opravdu nevyhovující, tak teď konečně můžeme dýchat.
1: Tak a to už vcházíme do konzultační místnosti. Koukám, že vy máte po věšácích a poklikách takové látkové
2: kočičky,
1: což je symbol, což je znamení.
2: Přesně, kočičku si dáváme na kliku z vnější strany, když vlastně máme tady nějaké jednání, nebo zkrátka, když se nesmí vstoupit do místnosti. Takže to už jsme si převzali tenhle zvyk ze staré budovy.
1: Takže to znamená nerušit.
2: Nerušit, nevcházet za žádných okolností.
1: Je to krásně vybavené novým moderním nábytkem, pohodlným, na kterém se teda usadí klient, případně s doprovodem a ten člověk, který vlastně z vašeho týmu s ním probírá určité téma.
2: Je to tak, vlastně máme tady řadu takových místností, které zajišťují nějaké soukromí, nějaký klid pro pracovníka s člověkem, který přijde a potřebuje pomoc, což je jakoby různá škála lidí od rodičů, kteří mají dítě s postižením, nebo samotného mladého člověka, který vlastně už si tu službu sám sjednává. Probíhají taky tady třeba jednání i s novými dalšími zájemci, kteří u nás chtějí pracovat, nebo taky s rodiči pěstounskými.
1: A teď koukáme do velké místnosti školící. Tady se odehrává co?
2: Dneska zrovna je tady školení první pomoci pro pečující z naší služby rodiny průvodce i vlastně ze služeb brána. Takže tady kolega školí, jak se správně zachovat.
1: A tak to já se ho můžu možná zeptat. Dobrý den,
3: dobrý
1: celé jméno.
3: Tomáš Ul.
1: Popište mi, co se u vás děje. Tady na karimatce máte figurínu.
3: Procházíme první pomoc zkoušením. To znamená, že půlka vždycky nám hraje nějaké simulace a druhá půlka dělá ty zachránce a takhle se střídají a vlastně zkouší si přístup bezvědomému a resuscitaci a veškeré další věci.
1: Což je pro jejich režim docela zásadní, protože vlastně s těmi.
3: Ano, kdykoliv se může stát, že to budou potřebovat. Ano.
1: Nebudu rušit. Tak a to my už jdeme do další místnosti, která se nazývá hernou. No a tady je to ještě víc pohodlné, než to bylo vedle.
2: Tak samozřejmě to hlavně určeno pro děti a pro jednání vlastně s rodičem, kteří přijdou s dětmi, tak vlastně tady hned vedle je prostor na jednání a
1: dítě řádí.
2: Dítě tady má svůj bazének s kuličkami a všemožné hračky.
1: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A to znamená, že právě v tomto okamžiku míříme v našem vysílání na Opavsko ve Velké Polomy. Dnes takzvaně pořádně zaměstnávají mozkové závity. V místní Sokolovně právě probíhá tradiční senior kvíz, který pořádá zdejší seniorský klub. Účastníci si při něm mohou nejen prověřit své znalosti, ale užít třeba také společné odpoledne. Přímo na místě je tedy náš regionální stopař, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak jaká je na místě atmosféra a jak si seniori s kvízovými otázkami zatím poradili?
2: Krásné odpoledne, no já musím říct, že Sokolovna je opravdu plná, protože je tam 34 družstev po třech členech, takže přes 102 lidí, kteří opravdu teď namáhají své mozkové závity. Já jsem musela vyjít ven, abych nerušila, protože je toho opravdu hodně. Čeká je totiž 100 otázek, tedy respektive 10 témat vždycky po 10 otázkách, mají na to 10 minut, dobře se to pamatuje na každé to téma, ale myslím si, že to, jak je to baví a jak jsou zapálení, tak to můžou vidět třeba naši posluchači i na fotografiích, které potom najdou na našich sociálních sítích. A myslím si, že tahle akce je úplně skvělá pro to nejenom se družit, ale třeba se dozvědět něco nového. A já jsem se dozvěděla třeba to, že kvíz už je po 13. tady tento tady v Moravskoslezském kraji a že opravdu lidé dorazili od Bruntálu až po Jablunkov a Ostravu, prostě komplet z celého regionu.
1: No tak to je krásné. Už se taky někdo zapojil konkrétně? Třeba si říkal, zapojíme i stopaře Českého rozhlasu Ostrava.
2: No, je to tak, že já bych jim asi moc nepomohla. Já jsem se koukala na ty témata a opravdu v historii sportu v České republice nebudu úplně kovaná. Možná, že lidské tělo nebo počasí, což jsou další témata, která jsou v kvízu, tak bych možná trošku pomohla, ale jelikož jsou všechny ty týmy sehrané, tak já jsem jenom koukala a raději jsem vůbec nic neříkala. Ale pokud by to někoho třeba bavilo a zajímalo, tak se určitě může přihlásit do toho dalšího jarního kola, protože tady tento kvíz se dělá jak na jaře, tak na podzim a střídá se místo, kde se právě koná. Už byl třeba v Paskově, v Havířově, ve Střítěži, no a teďka je ve Velké Polomy.
1: Ano, přímo na Opavsku je také náš regionální stopař, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, která to pro nás všechno monitoruje. Petro, díky za informace. Přeji, ať se všem zúčastněným daří. Tobě děkuji a loučím se. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a pokud od pondělí do pátku v našem vysílání vždy mezi 16. a 17. hodinou máte rádi humoriádu, tak můžete být také přímo u toho živě. Humoriáda totiž při svých cestách se zastaví také v Havířově. A to v kulturním domě Petra Bezruče. Hosty budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková nebo Vladimír Hron. A to 12. listopadu, připomínám, v Havířově v kulturním domě Petra Bezruče. Další podrobnosti najdete určitě také na našem rozhlasovém webu ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Pozor, ministerstvo zdravotnictví ale varuje před čím vším. Řekneme za chvíli podrobnosti, ty přidáme v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: S umělou inteligencí se o svém psychickém stavu radí asi třetina lidí v Česku. Ministerstvo zdravotnictví varuje před riziky. Obchodní škola v Českém Těšíně má 2 roky po ničivému požáru novou střechu. Brno pod Pradědem otevřelo nové sportoviště pro cyklisty. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Zhruba třetina lidí v Česku řeší svůj psychický stav s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PEG Research, ve kterém letos na jaře odpovídalo asi 1800 respondentů. Zhruba 11% z nich dala AI doporučení, které odporovalo radám skutečného psychoterapeuta. A asi 8% lidí změnilo kvůli AI užívané léky. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje vydat příručku pro bezpečné používání umělé inteligence. Pokračuje šéf rezortu Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Umělá inteligence, pokud se používá dobře, tak samozřejmě může velmi dobře posloužit k orientaci v

0: Investice do oprav dosáhnou necelých 300 milionů korun. Jak upřesnila ředitelka školy Ivana Nováková, teď začnou práce na nových třídách. Budova ale musí vyschnout, protože do ní při dešti zatékalo.
1: Je hotová střecha, je hotová ta půdní vestavba, ale budou se tady tvořit počítačové učebny, takže teď je tady velký otevřený prostor, ale budou to jednotlivé místnosti, kde budou tedy ty učebny a další kabinety. A celá budova je prázdná, momentálně tam není nic a čeká na rekonstrukci, kompletní rekonstrukci, včetně topení, elektrorozvodu a všeho dalšího.
0: Nové sportoviště pro cyklisty je teď ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Jde o takzvané skill centrum. Město ho postavilo v areálu tamního skateparku. Nově se celé sportoviště jmenuje Adrenalin Park. Část pro cyklisty je složená z různých skoků a klopených zatáček a postavili tým Aleše Hanzela.
2: Je to postavené tak, aby to v skill centru zajezdil jakýkoliv jezdec. Od úplného začátečníka až pro člověka, který umí jako dobře jezdit. Je tam i samostatný skok do mulčovací kůry, kde si můžete zkusit triky. Když jakoby člověk upadne, tak ona ta kůra vás zachrání, že nepadáte na tvrdou zem. Počasí.
0: V noci nás na severní Moravě a ve Slezsku čeká zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat a k ránu se můžou výjimečně vyskytnout i přehánky nebo slabý déšť. Zítra odpoledne pak oblačnosti částečně ubude, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, především na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, ojediněle spadnou až na nulu, přes den pak vystoupají na 13 až 16 a na horách zítra naměříme okolo 9 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Karviné je uzavřena třída 17. listopadu. Na místě zasahují hasiči a policisté u požáru auta, tak s tím počítejte. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mám pro vás pozvání třeba na výstavu fotografií do Českého Těšína, a to už za malou chvíli. Do Opavského domu umění, tam se pro změnu vrací spolek Bludný kámen a chybět nebude pochoutkový rok a posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou. Dnes se můžete těšit na karamelový koláč s jablky. Ilona Čáková, kapela Olympic a nebo třeba Bee Gees, to už je nabídka muziky. Pro nejbližší minuty tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Víte, že nejšiknější budovou u nás je kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné. Proslavila ho spisovatelka Karin Lednická svou románovou trilogií Šikmý kostel. Je nakloněný o 6,8 stupně jižním směrem. Náklon v minulosti způsobil pokles poddolovaného území až o 37 metrů. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Tomáš Neuwirth je mezinárodně oceňovaný fotograf, který se specializuje na snímky pořízené z dronu a právě ty teď vystavuje v kavárně Avion v Českém Těšíně. Zachycuje na nich rozmanitou krajinu i působivé stavby z 12 evropských zemí. Při pořizování těchto snímků najel po Evropě přes 10 000 kilometrů. Kam by se ale nejraději znovu vrátil a na čem v současnosti pracuje, na to se Tomáše Neuwirtha ptala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Putovní výstava Evropa z ptačí perspektivy je na své zastávce v Českém Těšíně. S jakou kolekcí snímků tedy přijíždíte? S tou původní?
2: Je to vlastně původní kolekce, která byla vystavována v roce 2023 a 2024. A teď po vlastně dvouleté pauze v depozitu přestávce se probudila a zavítala do Českého Těšína.
1: My tady máme před sebou jeden z těch snímků. Tato výstava konkrétně je dělaná tady focená z dronu. Proto Evropa z ptačí perspektivy. Tak co je tady na tom snímku? Je to velká vodní plocha, uprostřed je ostrůvek. Která země to je?
2: Je to fotografie slovinského jezera Bled se stejnojmenným ostrovem. A tuto vlastně fotografii na plakát vybrali tady přímo v Těšíně, což je pro mě zajímavé, protože babička moje vlastně byla Slovinka a od toho Bledu bydlela asi 12 kilometrů. Tak k tomu místu mám takový svůj osobní vztah i k té fotografii.
1: Je vidět modrá plocha, kolem zeleň, les, v dálce zasněžené hory. Je fakt, že ta fotografie z té výšky toho zachytí hodně.
2: Je to vlastně, je to nejfotografovanější místo Slovinska, to je jezero Bled. Dá se to vidět Julské Alpy. A já jsem tam byl několikrát, i jsem tam stanoval, mají tam krásný kemp a všem doporučuji navštívit. Nad skálou, nad jezerem se tyčí nádherný hrad, historický. Je opravdu pěkné místo na návštěvu, můžu všem vřele doporučit.
1: Které země jste ještě zachytil z výšky na té výstavě Evropa z ptačí perspektivy?
2: Je tam celkem 12 zemí, já jsem to pojal nejen jako výstavu, ale i jako kalendář a chtěl jsem, aby v kalendáři každý měsíc byla jiná země. A pokud si vzpomenu, tak tam máme Polsko, Německo, Norsko, Švédsko, Francii, Dánsko, Chorvatsko, Slovinsko, jestli jsem zapomněl nějakou zemi.
1: Nepočítala jsem to.
2: Ještě Rakousku, aby Rakušáky neurazilo.
1: Do které z těch zemí byste se nejraději vrátil?
2: Tak to je úplně jednoznačné, mě uchvátilo Norsko. My jsme teda přijeli trajektem vlastně na jih Norska a pak jsme to projeli s kamarádem přes jih Norska, přes Švédsko a potom do Dánska. Takže ta severní část Norska, ta nám zůstala utajená a máme s tím kamarádem takový plán, že bychom někdy přeletěli na ten sever Norska, tam si půjčili auto a sjeli vlastně až na ten jih dolů a tam potom se vrátili letadlem domů.
1: Říká fotograf Tomáš Neuwirth. Můžu se zeptat ještě na jednu technickou věc, na kterou já jsem teď přemýšlela, když jsem na vás čekala, když fotíte z toho dronu. Musíte zastavit ten dron v okamžiku toho snímku?
2: No musím a určitě chci. To je právě třeba výhoda, když se třeba dřív ještě nebyly drony a fotilo se z nějakých, řekněme, helikopter nebo letadel modelářských, tak to letadlo bylo stále v pohybu. A i ta helikoptera třeba se trošku jakoby nějak vrtěla, ale ten dron se zastaví, stojí na místě, takže třeba můžu fotit i s delším časem. To je ta výhoda těch dronů. No.
1: No, výstava Evropa z ptačí perspektivy bude v Avionu, v kavárně Avion v Českém Těšině do konce listopadu. Je to tedy tvorba už, na kterou jste pracoval v těch minulých letech. Co aktuálního chystáte, kde třeba teď fotíte, jestli se můžu zeptat?
2: Mám tady takový dlouhodobý projekt, říkám tomu fiktivní Jeseňsko. Fotím různé místa v Jeseníku a ty fotky upravuji. Například jsem vyfotil městské koupaliště, jedna fotka byla v létě, druhá byla v zimě. A pak jsem vlastně do té zasněžené části dal ty záběry toho koupaliště. A tak jsem vlastně vytvořil jeseňské termály.
1: Jako lidi v plavkách?
2: Lidi v plavkách, tato fotka je třeba u mě vidění na Facebooku. A dohodli jsme se vlastně s Jeseňským muzeem, že vlastně u nich bude výstava. Je teda plánována až na rok 2028, abych měl čas dostatek těch fotek jakoby vytvořit a upravit.
1: Vlastně to mi připomíná tu fotku s tou rozdělenou silnicí. Vlastně to je možná počátek tady toho nápadu spojovat ta roční období? To byla taky fotka z Jesenicka, že? Napravo od silnice byla zimní krajina, nalevo letní.
2: To byla fotka Vidaleckého sedla. Fotil jsem jednu fotku v lednu a druhou potom v červenci. A je až neuvěřitelné, že se mi občas lidi ptají, jako jak to je možné, že tam tak ten sníh zůstal dlouho a že dole to bylo zelené. Tahle fotka taky bude součástí toho fiktivního Jesenicka a je tam uvedeno, že to je taková jesenická anomálie, že prostě dole od silnice je tepleji a na sever je chladněji.
1: Dodává Tomáš Neuwirth z Českého Těšína, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: po téměř 20 letech se do Opavského domu umění vrací spolek Bludný kámen, jedna z nejvýraznějších nezávislých kulturních iniciativ v České republice. No a představí se s výroční výstavou Malá domů. Více informací už pro nás má ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová, kterou už vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Paní ředitelko, můžete prosím více představit spolek Bludný kámen, jak široký záběr má a jak se před léty spolek sformoval?
1: Tak Bludný kámen vznikl v roce 1995 vlastně jako univerzitní klub a čajovna a postupně se stal teda jednou z nejvýraznějších nezávislých kulturních iniciativ u nás. Věnuje se výtvarnému umění, experimentální hudbě, různým zvukovým projektům, performancím, ale také literatuře. A významnou stopu zanechal právě v Domě umění, kde bude ta výstava probíhat, a protože Bludný kámen provozoval Dom umění v letech 99 až 2008 a uspořádal tady téměř 250 výstav.
0: Výstava Malá domů, kterou jsme zmínili, připomíná 30. spolku. K tomu vychází i publikace. Tak co dalšího může nabídnout?
1: Především živý a proměnlivý projekt bych to nazvala. A možná by se návštěvníkům mohlo zdát, že se bude jednat vlastně o takovou retrospektivu té 30-leté historie spolku, ale naopak základem je takzvané sdílené kurátorství, kdy v rámci té výstavy vlastně více než 20 kurátorů a kurátorek postupně vybíralo díla do takového jednoho řetězce a v němž každá ta volba navazuje na tu předchozí. Takže výstava bude opravdu takovým živým organismem a představí přehlídku současného, výtvarného i audiovizuálního umění. A vlastně to všechno doplní také performance, koncerty, zvukové události i literární čtení. A jak jsem zmiňovala, že vlastně spolek vznikl zároveň jako čajovna, tak i ta bude v rámci té výstavy připomenuta. Budeme tam mít takovou funkční čajovnu, která právě bude odkazovat na začátek Bludného kamene.
0: Je to tak, že výstava tedy půjde z galerie do toho veřejného prostoru?
1: Ano, je to přesně tak a to je právě na té výstavě velmi zajímavé, že ten projekt neprobíhá jenom v samotném Domě umění, ale je rozšířen i do dalších prostor, ať už těch interiérových, jako je právě galerie Cela, kde teď aktuálně Bludný kámen vlastně má svoje rezidenční sídlo, ale bude se také nacházet i, budou lidé se setkávat s těmi díly i ve veřejném prostoru Opavy. Takže se budou navštěvníci moci setkat v různých podobách na různých místech, které budou právě i na tu výstavu upoutávat.
0: Jak dlouho výstava potrvá?
1: Výstava začne tedy tento týden, začne ve čtvrtek 15. října v 17 hodin vernisáží a od tohoto pátku bude potom vlastně k vidění až do 14. února příštím roce.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitelka Opavské kulturní organizace Eva Týlová. Paní ředitelko, díky moc za všechny informace a přeji, ať se výstava líbí.
1: Děkuji a na viděnou v Opavě.
0: Díky za pozvání. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Číst nápisy na baleních potravin se vyplatí. To, co vypadá jako máslo, totiž máslo vůbec být nemusí. A nachytat se můžete i při koupi mletého masa. Na co si dát pozor, to zajímalo redaktorku Báru Kvapilovou.
2: Poznat kvalitní potravinu na první pohled bývá někdy opravdu obtížné, protože výrobci se zákazníky často snaží různě ošálit a zmást.
3: No, bohužel máte pravdu. Příkladů potravin, které sázejí na spotřebitelskou nepozornost, jsme v našem testování potkali opravdu mnoho. Třeba v oblasti masných výrobků a hodně třeba i mezi mléčnými výrobky.
2: Vysvětluje Jan Mariška, odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test.
3: Nevím, jestli ty případy, které teď řeknu, jsou nejznámější, ale řeknu aspoň ty, které mě nejvíc utkvily v paměti a nebo jsou nejkurioznější. Tak začněme u masa. Všichni víme, že existuje mleté maso, to si umíme všichni představit. A když půjdeme koupit mleté maso do obchodu, tak můžeme najít výrobek, který bude vypadat úplně stejně, ale nebude označen jako mleté maso, ale jako maso mělněné. Je mezi tím zásadní rozdíl. Mleté maso jako termín je totiž regulováno vyhláškou a evropským nařízením a je jasně řečeno, že mleté maso musí mít určitou tučnost a musí mít určitý obsah bílkovin a vazivové tkání. Zkrátka dobře, je u něj regulovaná kvalita. Zatímco, když se na obal napíše mělněné maso, tak tyto požadavky neplatí a výrobce už ten výrobek může zpracovat podle svého uvážení.
2: Překvapení se někdy můžeme dočkat také třeba v konzervách.
3: Já myslím, že asi všichni víme, že se v konzervách prodává játrová paštika, takže když máme na obale napsané játrová paštika, tak opět nás vyhláška brání tím, že pro takový výrobek předepisuje minimální podíl jater a určitý obsah tuku. Ovšem, když už na té konzervě bude napsaný třeba játrovka, tak už tyto požadavky neplatí. A u konzerv bych měl potom ještě jeden velmi kuriózní případ, a to se týká masa ve vlastní šťávě. Když najdu na konzervě napsáno vepřové maso ve vlastní šťávě, tak opět mě vyhláška chrání v tom, že pro takový výrobek předepisuje obsah masa, obsah tuku. Ale když na takové konzervě bude napsané pouze vepřové maso ve šťávě, tak je to opět název, který regulovaný není a takový výrobek může vypadat, jak si producent zamane. A ta kvalita může být úplně jiná.
2: Co takové mléčné výrobky?
3: No, u mléčných výrobků je tento problém poměrně rozsáhlý a vlastně z praxe mám pocit, že když si lidé stěžují na to, že mléčné výrobky jsou nekvalitní, tak je to většinou právě v situaci, kdy naletěli na něco, co bylo tak jako šikovně označené, že si nevšimli, že nekupují to, co si chtěli koupit.
2: Typickým příkladem může být máslo. Výrobek je zabalený jako máslo, ale máslo to není.
3: Platí jednoduchá zásada. Když si chci koupit máslo, smetanu, jogurt, sýr, tak vždycky na tom obale tato slova musí být uvedená. Když tam uvedená nejsou, tak to znamená, že ten výrobek není to, za co se vydává. U toho másla jsme například viděli výrobek, který vypadal jako máslo, byl zabalený jako kostka másla a měl na sobě napsáno lahodné 82%, ale už tam nebylo dořečeno to máslo. A skutečně to máslo nebylo. Takže tady můžeme velmi snadno naletět.
2: Vysvětluje odborník na potraviny spotřebitelské organizace D-Test Jan Mariška. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme něco víc o nekalých praktikách některých autoservisů.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Hezké odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a pojďme si dát jeden recept z pochoutkového roku. V neděli právě v pochoutkovém roce v rámci posvícenského pečení s Vojtou Vrtiškou, cukrářem, který vyhrál jednu z předchozích řad televizní soutěže Peče celá země, upekl karamelový koláč z jablky. No a ten recept si teď můžeme společně připomenout s kolegou Patrikem Rozehnalem. Tak Patriku, co na koláč potřebujeme? Co si máme připravit?
1: Potřebujeme 100 gramů studeného másla, 65 gramů cukru moučka, 185 gramů hladké mouky, 1 gram soli a 40 gramů vajec, což znamená nějaké malé vajíčko. Na jablečnou náplň potřebujeme 5 větších jablek, 100 gramů cukru krupice, 50 gramů másla, 100 gramů smetany ke šlehání, zhruba 15 gramů misopasty, 80 gramů pekanových ořechů a jeden vyškrábnutý vanilkový lusk. Ty zrníčka použijeme do smetany na ozdobu, té potřebujeme nějakých 300 gramů.
2: Posvícenské pečení s Vojtou Vrtiškou.
3: Opět oblíbená mísa od robota.
1: Říkáš mísa nebo kotlík? Já tomu říkám kotlík a všichni na mě tak divně koukají.
3: Ale je to vlastně kotlík, no. Ale důležité bude, co do toho přijde dovnitř. Co přijde na dno té nádoby?
1: Mouka. Přijde tam vajíčko, přijde tam moučkový cukr, máslo, sůl, vlastně všechny suroviny hodíme do jednoho kotlíku, necháme zpracovávat, dokud nám nezačne ostěnité míso, kotlíku, čehosi bouchat to hotové těsto. Jo, vždycky je fajn u toho křehkého těsta být rychlý.
3: Jenom pro pořádek to těsto mícháme takovou tou protínací metlou.
1: Jo. Přesně tak, teď už si z toho jenom udělám jednotnou hroudu, zabalím do folie, hodina, zachladíme.
3: Těsto se chladí.
1: Připravíme si náplň. Oloupeme si jablka, nakrájíme si na nějaké kostičky, třeba centimetr krát centimetr, nasekáme si pekanové ořechy.
3: Teď se tedy vrháme k plotně, máš pánev.
1: Necháte tam skaramelizovat cukr.
3: To se dělá jak? Ty to rozprostřeš rovnoměrně?
1: Přesně tak a nemíchám. Nemíchejte během té karamelizace, měly by se tam pak krystalky a cucky. Teď už tam asi hodíme ty naše jabka spolu s ořechy, přidáme si vanilku, přidáme si smetanu, přidáme si misopastu. Sahejte spíš po té světle, ta tmavá je hodně chuťově výrazná.
3: Tu náplň musíme pak nechat vychladnout.
1: Je fajný nechat schladnout trošku, ono ty jabka zase napijou zpětně částí vody, tak ať nám to nerozmáčí pak ten koláč. Teď si tam hodíme máslíčko, máme vlastně ty jabka už svařený spolu s tím karamelem, všechno je rozpuštěný. Teď tam zamícháme to máslo, necháme to schladnout a máme náplň.
3: A co budeme dělat my?
1: Rozvalíme si těsto. Chceme nějaký malebný kolečko, zhruba tak o, dejme tomu, 5 cm větší, než máte tu formu, aby se tam vešly ty kraje. Tloušťka bude nějaké třeba 3 mm.
3: To těsto pak přeneseme do formy pomocí válečku, že ho jako lehce tak jako přehneme. A to pak tak? To, co přečnívá přes ty kraje, tak to odlámeme a ty to pak ještě vlastně přejedeš jakoby po hranách té formy ze zhora válečkem, čímž opravdu dokonale rovně odřízneš všechny ty přečnívající části těsta. Teď to těsto, co s ním ve formě?
1: Já si na to lípnu kus alobalu, zatížím nějakými pečícími kamínky, fazolkami, hráškem a podobně.
3: Tolik.
1: Tak, budu péct na slepo. 180 stupňů, horkovzduch, nějakých 20-25 minut, pak sundáme naši zátěž.
3: Teď jsme přímo na mřížce v troubě sundali vlastně ten alobal s tím hrachem a ten koláč tam necháme a pečeme dál.
1: Jo, budeme ho péct ještě nějakých takových 15 minut.
3: Co je hotovo a co nás čeká?
1: Hotovo je skoro všechno. My máme schladlou náplň, máme ještě vlažní těsto, dáme si vlastně do toho upečeného korpusu zlatavého tu naši náplň a máme hotovo. Pak už si jenom vyšláháme smetanu, dozdobíme smetanou.
4: To jak málo to stačí ke štěstí.
3: Oříšek pekanový tam křupne.
1: No ježiš. A ještě to křupavý těsto pod tím. Tak příště.
0: No a karamelový koláč z jablky a šlehačkovou čepici, jak jste slyšeli, zvládnete i vy a určitě tím ohromíte i svou rodinu. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet. Recept na něj najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam psaný recept, fotky i videonávod, jak ho udělat. A nezapomeňte, že na těchto stránkách můžete i hlasovat pro nejlepší recept desetiletí. Najdete tam totiž všech 36 letošních soutěžních receptů pochoutkového roku. A odměňovat cenami budeme autory ve velkém finále. Také několik z vás, kteří budete hlasovat. Tak hurá na stránky www.pochoutkovýrok.cz.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora. V jaké kauze a proč, řekneme za chvíli, za necelé 3 minuty více v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině dnešní humoriáda a pozvání do ní přijala Iva Hitnerová. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: ČES se bude bránit proti nařízení v kauze Diag Human. Podle ministryně Schillerové je rozhodnutí nezákonné. Základní školy Horymírova a Jugoslávská v Ostravě Zábřehu se budou slučovat. Na letošní výstavě fotografií Ostrava Press Photo dostanou prostor i mladí talenti. Zítra bude oblačno, teploty až 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. ČES se bude bránit proti rozhodnutí lucemburského soudního exekutora v kauze Diag Human. Ten včera polostátní firmě zablokoval část podílů. Diag Human se soudí s Českem o odškodnění za 17 miliard korun kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Teď se snaží peníze vymoci prostřednictvím majetku v zahraničí. Polostátní ČES se ale brání, že s kauzou nemá nic společného. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO postup lucemburských úřadů označila za nezákonný.
2: Určitě se bránit budeme jako Česká republika, je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát, je to starý spor, možná skoro 20 let a bezesporu my považujeme ty kroky, které se v Lucemburku staly za nezákonné a bezesporu Česká republika, český stát se bude bránit.
0: V Českém Těšíně končí provizorní parkování na autobusovém nádraží. Šlo o náhradu za parkovací místa, které v centru zabrali stavaři při rekonstrukci dvou komunikací. Práce na ulicích Božkova a Štefánikova jsou už ale hotové a vrací se tak původní dopravní režim. Bývalé autobusové nádraží tedy opět slouží pouze autobusové dopravě a vozidlům taxislužby. Ostrava jich od nového roku sloučí základní školy Jugoslávská a Horymírova v části Zábřeh. Vyučování ale bude dál pokračovat v obou areálech. Školy budou mít jen jedno vedení. Obvod sloučení odůvodní.

0: dokumentární fotky za uplynulý rok. Výstava bude v lednu v galerii Fejka Vysoké školy báňské. Jak doplnil fotograf Lukáš Kaboň, mladí autoři do 25 let teď mají možnost mít své snímky mezi profesionály.
1: Chceme podpořit mladé fotografy v reportážním focení. Prosíme, ať nám pošlou svých nejlepších 10 snímků. My jednoho vybereme a ten bude s náma na výstavě. Fotky by měly být z letošního roku. U závěrku máme do 5. listopadu. Počasí.
0: V noci nás na severní Moravě a ve Slezsku čeká zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat a k ránu se může výjimečně vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Zítra odpoledne pak oblačnosti částečně ubude, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, především na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, ojediněle spadnou až na nulu. Přes den pak vystoupají na 13 až 16 a na horách zítra naměříme okolo 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dolním Benešově v ulici Cypriána Lelka se srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Jídlo končí.
4: Končí.
5: Já mám nalíkají.
3: Slyšte z toho zdruda.
6: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
7: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
8: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
7: Výborně, a taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
2: Humoriáda.

0: Partnerová, koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit, a k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubyt, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí? A?
0: Kdo?
1: Slyší, aba jenom tuší?
0: Ano, zřejmě máte na mysli věřitelky, které do vás důvěřivě investovali nějaký peníz a teď by ho rádi viděli zpátky.
1: No, to jsou nešťastnice. Ovšem mně se zdá, že mi někdo čte mou milostnou korespondenci.
0: Pardon, co si o mě myslíte? No tak jedním očkem občas nahlédnu, že? Když se jedná o růžové psaníčko a mám starost, aby nenahlodalo vaši cnost. No a proto, vážené pisatelky, pokud máte ještě něco jiného na srdci, kromě dluhů tady toho, mého přítele, s důvěrou se obracejte na mě. Pište, nebo víte co, raději rovnou telefonujte.
1: Na číslo 155.
0: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
1: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
0: A jistota, jaká jistota?
1: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
0: To je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
1: Ne, já mám na mysli jenom blahopisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom...
0: No. Zkrátka jste v tom, ano.
1: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
0: To je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
1: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
0: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
1: No copak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
0: Ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, veďte.
1: Ne, ten strouchnivělý dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
0: Ne, tak tohle
1: tak myslím. Tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval. To myslím.
0: No. Víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
1: To ne... Ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
0: Co je každému jasné?
1: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
0: Ale teď už od mládí mi říkali, jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
1: No to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
0: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... Přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakýho nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel, a hráli jsme spolu divadlo, a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. Velmi rychle. Ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět a bral si to do vany a to mě mělo varovat. Ale už ho mám doma 44 let, jsme
3: koho
4: teď v září.
3: Červa, nebo?
4: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
3: Iva Hitner má náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
3: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hitnerovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod.
5: Děkuji.
2: Taky děkujeme. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Kdo třeba v téhle chvíli?
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeju hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebe kriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé si mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. Že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou. Ti tam dorazí a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším. Dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě. Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: vzpomínáte, proberete život ze všech
1: stran. Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími. Za

0: no hlavně to šumivé má ráda. Ano, Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale zpívala jsi u mě někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku. Nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Ivan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp.
3: Nebo jak se to
0: dobře, jmenuje. Richard třetí, píšu jim bot a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano.
4: Jestli jako, jak vycházela část Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A...
4: No právě, proto se ptám.
1: Aha, a setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět. A to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná vůbec to. A já jsem říkala, to ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapil. Koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent. Hmm.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá? Vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, k který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslil a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat. Na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, vždycky soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá, jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout. A ten chudák David vždycky přijde do šatny a říká, ale já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho. Ale co nejdůležitějšího chystám v prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80.
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice a
1: od 3. prosince.
0: Výborně, pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě, jo, Vánoce jsou na spadnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: No, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno
2: bude?
3: Jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a zníde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy, Sally, napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátrala, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu. Ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No takové neméhlo jsem při... uřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky. Ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku. Když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě 4 holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečáková a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně
2: nepotřebovala.
3: Je to pro mě daleko rukou. Rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tady díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak, nikdo nebude číst.
2: Po tobě, jo.
3: Po mně obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: schovávají. Určitě, o tebe, jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší Humoriády.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: To jsou rány bičem tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy ve Lhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, toto vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuji za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuji za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Novojičínští Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN odstoupili od dohodnuté koalice. Na okraji Orlové se bude opravovat železniční přejezd, řidiči projedou vždy po polovině vozovky. Historické konírny a mléčnice se mění v kulturní centrum, Karviná počítá s otevřením na jaře. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Novojičínské seskupení Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN ustoupilo z připravované koaliční smlouvy. Českému rozhlasu to potvrdila lídrině Lucie Tovarišová. Ukončí tak 8letou spolupráci, kdy společně s hnutí ANO, ODS a KDU-ČSL vedli radnici. Tovarišová jako důvod uvedla výsledek voleb, kdy seskupení dopadlo hůř než před 4 lety a přičítá to nespokojenosti voličů s dosavadní koalicí. Připouští, že si dokáže představit spolupráci s vítězným uskupením Náš nový Jičín, které porazilo hnutí ANO o 6%.
5: My jsme přišli o 3%, přišli jsme o jeden hlas a je tam i ta obava, že kdybychom v tom pokračovali, takže za 4 roky by to mohlo být ještě horší.
6: Vysvětluje důvody za Zelené, Piráty, TOP 09 a STAN Lucie Tovarišová. Stanislav Kopecký z hnutí ANO povolební vyjednávání ale nevzdává a je ochoten se domluvit s každým, kromě Stačilo a pro Jindřicha Rajchla.
7: Ať je to ten Náš nový Jičín, může to být i v součinnosti z KDU ČSL, z ODS.
6: A i když Moniku Vindišovou z Náš nový Jičín vývoj situace potěšil, s kým bude spolupracovat, zatím neprozradila. Z Nového Jičína Klára Křižáková, Český rozhlas.
4: Řidiči v Orlové musí počítat s dopravním omezením v lokalitě Zátiší na okraji města směrem k Bohumínu. Od středy 21. do pátku 23. října se tam bude opravovat železniční přejezd přes hlavní silnici. Provoz zůstane zachován, ale vždy jen po polovině vozovky. Řidiči by proto měli počítat s možným zdržením. Inflace v Česku zrychlila, v září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 2,5%. To je o 0,6% víc než v srpnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nárůst způsobilo hlavně zdražení pohonných hmot. V meziměsíčním porovnání ale celková

0: nejších akcí.
1: Myslím si, že velikost tohoto sálu tady v Karviné chyběl, protože máme tady větší prostory, pak máme takové menší, toto je vlastně ta střední cesta. Počasí.
2: V noci nás na severní Moravě a ve Slezsku čeká zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat a k ránu se může vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Zítra odpoledne oblačnosti částečně ubude a přehánky se vyskytnou jen výjimečně, a to především na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, ojediněle spadnou až na nulu. Přes den pak vystoupají na 13 až 16 a na horách zítra naměříme okolo 9 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Frýdku Místku se v ulici Bruzovská srazila 3 osobní auta. Na místě zasahují složky IZS, počítejte tam se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: A to na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Samozřejmě, co se událo v Moravskoslezském kraji, to vše si připomeneme. Jedno téma, budoucí ostravská koalice, dostává jasnější obrysy. Podrobnosti za chvíli. A v 17 hodin 30 minut senátní duel z volebního obvodu Ostrava město. Ovšem zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucií Kociánovou, ten nabídneme už po písničce. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat ve dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak nebo motoristé. S koalicí Srdcova, složenou z ODS, lidovců, TOP 09 a nestraníků, už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. Novojičínské seskupení Zelení, Piráti, TOP 09 a STAN ustoupilo z připravované koaliční smlouvy. Českému rozhlasu to potvrdila lídrině Lucie Tovarišová. Ukončí tak osmiletou spolupráci, kdy společně s hnutí ANO, ODS a KDU ČSL vedli radnici. Tovarišová jako důvod uvedla výsledek voleb, kdy seskupení dopadlo hůř než před 4 lety a přičítá to nespokojenosti voličů s dosavadní koalicí. Připouští, že se dokáže představit spolupráci s vítězným uskupením Náš nový Jičín, které porazilo hnutí ANO o 6%. V Českém Těšíně končí provizorní parkování na autobusovém nádraží. Šlo o náhradu za parkovací místa, která v centru zabrali stavaři při rekonstrukci dvou komunikací. Práce na ulicích Božkova a Štefánikova jsou už ale hotové a vrací se tak původní dopravní režim. Bývalé autobusové nádraží tedy opět slouží pouze autobusové dopravy a vozidlům taxislužby. Nové sportoviště pro cyklisty je teď ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Jde o takzvané Skill Centrum. Město ho postavilo v areálu tamního skateparku. Nově se celé sportoviště jmenuje Adrenalin Park. Část pro cyklisty je složená z různých skoků a klopených zatáček a postavil je tým Aleše Hanzela. V Kopřivnici právě teď začíná Animozaika, filmový festival zaměřený na japonské anime, tedy specifický animovaný styl. Už dnes v místním kině návštěvníci uvidí tematickou výstavu žáků základní školy Zdeňka Buriana a navštívit můžou první dva filmy Belle a princezna Mononoke. Hlavní program pak organizátoři naplánovali na sobotu, kdy promítnou 5 anime snímků. Připravený je i doprovodný program.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. A co nás čeká, teď jedno z hlavních témat. V Ostravě se formuje koalice pod vedením vítězného hnutí ANO. To vytvořilo dvojblok se starosty pro Ostravu. Ve dvojici ale vládnout nechtějí a tak hledají třetího partnera. Na detaily na ty jsem se už dříve v našem odpoledním vysílání ptala reportérky Marty Pilařové.
1: Vznik dvojbloku oznámilo ostravské ANO se starosty pro Ostravu přesně v poledne. Politici mají za sebou první kolo schůzek, vyjasnili si představy a tohle je posun do další fáze s jasnějšími obrysy možné spolupráce. Lídr ANO Richard Vereš se spolu s lídrem starostů Alešem Boháčem zhodli, že jednáním teď prospěje pauza na uklidnění emocí a od pátku chtějí pokračovat ve schůzkách. Ve dvou vládnout nechtějí, vybírají si partnera a to mezi hnutím Ostravak a motoristy. Více lídr ANO a starosta Slezské Ostravy Richard Vereš.
2: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
0: Marto, druhá ve volbách skončila koalice. Bude dvojblok jednat i s ní?
1: Mluvíme o koalici srdcová, ta funguje ve složení ODS, Lidovci, TOP 09 a Nestraníci a v tuto chvíli to tak nevypadá, respektive lídři ANO a lídři starostů řekli, že v tuto chvíli s ní neplánují jednat s touto koalicí. První kolo jednání podle ANO a starostů zaselo nedůvěru v možnou domluvu těchto tří subjektů. Srdcová by přitom mohla složit většinu se starosty pro Ostravu a s hnutím Ostravak. Podle stávajícího primátora Ostravy Jana Dohnala z ODS, o ní chce Srdcová dál usilovat.
3: Tím, že ta matematická koalice existuje, tak pro nás to okamžitě byla samozřejmě preferovaná varianta. Víme, že hnutí Ostrava, jak by do této varianty šlo. To, že do toho nechcou jít starostové, je pro nás překvapení, nebo bylo v první okamžik překvapení, ale to, že je od hnutí ANO neodloupneme, bylo jakoby naprosto evidentní.
1: Jednotliví politici taky vznášejí pochybnosti o stabilitě koalic a zmiňují možnosti, že by se koalice srdcová i starostové pro Ostravu, ti jsou složení z nezávislých kandidátů a z členů hnutí STAN, mohli rozštěpit. Jak Jan Dohnal za srdcovu, tak Aleš Boháč za starosty pro Ostravu, ale tvrdí, že jejich uskupení, jejich koalice drží pohromadě pevně.
0: Marto, dá se odhadnout, kdyby mohla být ostravská koalice sestavená?
1: Od pátku budou schůzky pokračovat. Dvojblok ANO a starostů se chce sejít s hnutím Ostravak a s motoristy. Ve schůzkách ale bude dále pokračovat i koalice srdcova. A Richard Vereš z ANO předpokládá, že by koalici mohli oznámit v příštím týdnu. No a zastupitelé se pak poprvé sejdou a ustanoví novou radu města nejpozději 4. listopadu.
0: Tolik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava aktuálně reportérka Marta Pilařová a informace, které se týkaly Ostravy, povolebního vyjednávání a také vzniku budoucí ostravské koalice.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava ABBA dohrála, dospívala. My si teď ale pojďme říct, jaké počasí nás čeká v dalších dnech. To všechno ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, jak to vypadalo v průběhu dnešního dne? Bylo všude slunečno?
1: Tak z počátku dne to někde nevypadalo, že bude slunečný den, ale postupně se oblačnost rozplynula a bylo převážně jasno, přechodně polojasno, zejména kolem hor bylo více oblačnosti, bez srážek. Teploty ale zůstaly i přesto slunečno poměrně nízké, většinou mezi 10 a 14 stupni, 14 měli třeba v Karviné nebo okolo Frýdku místku a na horách teplota byla kolem 7, maximálně měly se hoře necelé 4 stupně. No a vítr ten byl slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik krátké ohlédnutí za dnešním dnem. Jaké počasí nás čeká dále? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Zpočátku noci bude jasno, skoro jasno, teploty budou klesat na 6 až 3, ojedinělé zejména v údolích až kolem nuly, takže četné přízemní mrazíky, ale druhé polovině noci od západu bude oblačnosti přibývat, to znamená, že teploty pod tou oblačností začnou stoupat ráno v nížinách většinou někde kolem 5-6 stupňů a mrazíky už by být neměly, no ale také se k ránu zejména na Bruntálsku v Jeseníkách může objevit iž první slabý občas déšť. V noci vítr slabý, proměnlivý, gránu ale mírný, jeho západní 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra zpočátku bude hodně oblačnosti a místy se bude vyskytovat slabý občasný déšť, ale během odpoledne nebo už i poledne budou srážky ustávat a oblačnosti částečně ubývat. Jen na horách se mohou odpoledne objevit ojedinělé přehánky. Maximálně teploty zítra 13 až 16, na horách kolem 9 a mírný jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu se již dopoledne bude měnit na severozápadní a večer zeslábne.
0: Takový bude zítřek, tedy středa. Poprosím jen stručně čtvrtek. Jak to vidíte dále? Jak se to počasí bude vyvíjet?
1: Čtvrtek bude přechodně více oblačnosti, dopoledne mohou se vyskytnout také i místní mlhy, ale během odpoledne ji zas bude ubývat oblačnosti, ranní teploty 7 až 3, tam, kde bude déle jasno i kolem jednoho, odpolední teploty ve čtvrtek 12 až 16 a slabý severní vítr. V pátek bude opět méně oblačnosti, většinou jasno polojasno, ale ráno dopoledne možnost mlh nebo nízké oblačnosti, ranní teploty opět nízké i k nule, odpolední 12 až 16 stupňů.
0: Říká Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A já děkuji za předpověď počasí pro ty nejbližší dny a loučím se. Přeji krásný zbytek dnešního dne.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Tak s Tomášem Ostrožlíkem se loučím, naslyšenou. No a co máme pro vás dále? V 17 hodin a 30 minut senátní duel z volebního obvodu Ostrava město. To už ale s Tomášem Pancířem, tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Aby 2026 senátní duel.
1: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 72 Ostrava město. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta Občanské demokratické strany s podporou lidovců, STAN, Pirátů a TOP 09, lékaře, vysokoškolského učitele a současného senátora Ondřeje Šimetku. Dobrý den.
2: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
1: A spolu s ním do druhého kola postoupila kandidátka hnutí ANO, dosavadní starostka Ostravy Poruby, také dosavadní náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková-Vilamová. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Předesílám, že tento duel přetáčíme v pondělí 12. října v podvečer, to znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Ostrava město letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál kandidát ODS lidovců, hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 Ondřej Šimetka, získal 46,7% hlasů. Druhá byla kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová s 30,6% hlasů. Třetí v pořadí měl velký odstup, celých 13%. Druhé kolo je tak v Ostravě soubojem koalice, tedy zástupkyně hnutí ANO a opozice, kandidáta s podporou všech sněmovních opozičních stran. Očekáváte, že se voliči budou rozhodovat podle toho, jak jsou spokojeni s prací vlády a případně, pokud ano, pro koho by to mohla být výhoda, pane Šimetko?
2: Ty senátní volby jsou trošku jiné. Já si myslím, že tady se rozhoduje hlavně podle té konkrétní osobnosti a možná voliči přihlédnout samozřejmě k tomu, jak jsou spokojeni s vládou. Konec konců ten výsledek těch komunálních voleb ukázal, že lidé se vyjadřují trošku k tomu, jaký mají názor na práci vlády, ale ty senátní volby jsou trošku jiné, je to skutečně jako soubor, je to přímá volba v tom druhém kole dvou kandidátů, kteří vyhráli v tom prvním kole, kteří tady reprezentují hlavně svoji osobnost, svoje názory a svůj program.
1: Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že to může hrát roli ve druhém kole senátní voleb tady v Ostravě, spokojenost s vládou, a pokud ano, byla by to pro vás výhoda nebo nevýhoda? Jak lidé vnímají tuto vládu?
3: Já si myslím, že určitě částečně se propisuje ta celonárodní situace, nálada a vůbec nazírání určitě do všech voleb, do určité míry. Samozřejmě otázkou, do jaké míry v těch senátních volbách. Nicméně já si myslím, že to druhé kolo těch senátních voleb je o tom, kdo přijde k volbám. Protože, a jestli se nám podaří vyburcovat voliče, aby přišli, protože každé druhé kolo senátních voleb je o té volební účasti a ta je klíčová.
1: Kdyby hrálo vliv to, jak lidé hodnotí vládu Andreje Babiše, bylo by to podle vás pro kandidátku hnutí ANO výhodou nebo nevýhodou? Máte pocit, že lidé, vaši voliči, jsou spokojeni s tím, jak vláda vládne?
3: Tak já si myslím, že ještě jsou u vlády necelý rok, takže ono spoustu věcí, které bylo naplánovány a mají v programu, tak nebylo dostatek času, aby ho třeba propsali. O některých věcech se hovoří a hovoří se velmi jako planě, a jsou to marketingové tahy, jak třeba před volbami vytasit nějaké.
1: To bychom mohli povídat dlouho. Ano. Mě zajímalo, jak vy to vnímáte, jestli je to plus
3: je to
1: být v tuto chvíli kandidátkou hnutí ANO nebo ne?
3: Je to otázka, může to být do jisté míry výhoda, ale také nevýhoda. Je to dvojsečné.
1: Jak to vnímá kandidát sněmovní opozice? Je to výhoda kandidovat v situaci, kdy jste v opozici?
2: Asi ano, asi je jednodušší kandidovat z pozice opozičního politika. Asi ano.
1: Já jsem už v minulých týdnech sledoval na sociálních sítích, že to mezi vámi trochu jiskřilo v průběhu kampaně. Pan senátor se ohrazoval proti plakátům paní starostky, že by voliči měli vyměnit senátory za ty, co budou makat. Paní Baránková-Vilamová, máte pocit, že pan Šimetka jako senátor v těch 6 letech nemakal?
3: Tak jedna věc je, že ty claimy byly celorepublikové. To znamená, my jsme si je nemohli úplně jako zvolit.
1: Jo? Takže kdyby to bylo na vás, tak byste tam nedala ten slogan?
3: Já jsem úplně nebyla příznivcem těchto sloganů, to musím říct od začátku, že si určitě bych si uměla představit jiné. Nicméně opravdu v té první vlně my jsme zkrátka měli nějaké si slogany, které byly celorepublikově používány, a když se projedete Českou republikou, tak je uvidíte opravdu u všech senátorů. Ale druhá věc je, že já bych chtěla tady na tuto otázku reagovat, protože já jsem to řekla ve videu, že já si vážím pana doktora jako respektovaného odborníka, ale na druhé straně, když zhodnotím jeho senátorský mandát nebo působení v senátu, tak zkrátka mám k tomu výhrady, a to zejména z hlediska jeho docházky, kdy opravdu ti končící senátoři, když se podíváte, a vyšlo to na iDnes.cz, není to jako z mé hlavy, tak zkrátka tam ta docházka je u pana doktora velmi špatná, a i to, co navrhoval, jaké věci prosazoval, tak podle mého soudu nejsou tak silné a není jich tolik, jako bych třeba mohlo být.
1: Pane Šimetko, co na to říkáte? Já možná doplním pro naše posluchače, že vy působíte jako porodník přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Neukazuje se, že to nejde všechno skloubit dohromady?
2: Ne, tak to je moje civilní zaměstnání lékaře. Já jsem skutečně přednostou kliniky už 18 roku. A ta klinika funguje skvěle a v těch posledních letech se nám daří čím dál tím líp a jsme významným centrem pro onkogynekologii, endometriozu, perinatologii, fetální medicínu.
1: Pardon, a tak rozumím, dále. Já se
2: takže,
1: neptám,
2: takže tam to rozhodně vliv nemá.
1: To pracoviště, ale ptám se, jestli to nemá vliv na tu senátorskou práci, třeba s ohledem na to, co jsme slyšeli na docházku do senátu.
2: Ne, to bez pochyby nemá. Tohle je hodnocení o 6letého mandátu. Měl jsem 16 absentních dnů, což samozřejmě nevypadá dobře a není to 100% účast. Já jsem si toho vědom, že to vypadá špatně. Nicméně to 16 absentních dnů za 6 let, to je asi 2,5 roku za 2,5 dne. Za rok a můj mandát začínal v covidu. Já jsem měl tu smůlu, že to bohužel začínalo v době, kdy byla povinné testování na covid a dvakrát jsem zůstal jaksi v důsledku karanténních opatření za dveřmi a musel jsem odejít z pléna senátu. Tenkrát byla taková doba. Dvakrát jsem měl úraz v hlavě, jedno ruky a jednou jsem byl nemocný a to jsou ty dny absence, nicméně účast obecně všech senátorů v senátu je jako velmi vysoká a ta práce senátora se neděje pouze tím mačkáním tlačítka. Já jsem byl velmi aktivní ve všech těch i nelegislativních oblastech, ve zdravotním výboru, v organizaci kulatých stolů. Dělal jsem hodně věcí v oblasti osvěty, povedlo se mi výrazně zpřístupnit péči porodních asistentek pro ženy po porodu, což byl opravdu jako velký počin, ale nebyl to legislativní počin a tak dále. No, takže
1: pojďme od minulosti k budoucnosti. V bodech vás poprosím, co jsou tři priority, se kterými kandidujete na dalších 6 let do Senátu, pane Šimetko, kandidáte ODS, Lidovců, Hnutí STAN, Pirátů a TOP 09?
2: A zelených. Já bych chtěl navázat na svoji práci ve výboru pro zdravotnictví, kde jsem byl celých těch 6 let, to je moje hlavní expertíza. Poslední 2 roky jsem byl i místopředsedou toho výboru pro zdravotnictví Senátu parlamentu České republiky a tam prostě chci pokračovat dál. To je oblast, které rozumím. Chtěl bych se věnovat jednak psychickému zdraví dětí a dospělých. Tam to hodně navazuje právě na tu moji aktivitu, co se týče poporodní péče o ženy, protože my dneska víme, že každá 6. žena po porodu má nějaké psychické potíže a ty ženy prostě potřebují pomoc a tak dále. Dále je to nějaká náprava systému pečujících osob, myslím tím osoby, které pečují o třeba těžce nemocné děti a nebo invalidní osoby, kde ten systém je dneska velmi těžkopádný, ti lidi, kteří pečujou o osoby s nějakým postižením, tak jsou v podstatě na pokraji jednak psychického, jednak fyzického kolapsu a dostávají se i do ekonomických potíží. Chtěl bych se podílet nebo spolupracovat na nějakých pravidlech ohledně zvyšování dostupnosti péče v regionech. To jsme konec konců dělali celých těch 6 let, digitalizace zdravotnictví a tak dále.
1: Tak rozumím, že to souvisí, ale já už bych řekl, že to tři priority byly. Vaše protikandidátka z Hnutí ANO, Lucie Baránková Vilamová, jaké jsou vaše tři priority?
3: Tak moje priority přirozeně vycházejí zase z mé praxe, kterou dělám 8 let, a to je starostka městského obvodu Poruba, kdy se dostávám čím dál tím častěji v poslední době do situací, kdy se zkrátka nemám dostatečné nástroje pro to, abych mohla pomáhat a dělat věci, které lidi trápí. Protože dennodenně jsem s lidmi v kontaktu, dennodenně poslouchám jejich běžné problémy a vím, že na některé věci už nemám dostatek pravomocí na to, abych z pozice pozice starostky je mohla řešit.
1: Například?
3: Konkrétně, přesně tak. Konkrétně bych chtěla zmínit například problematické osoby bezdomovectví, které trápí nás všechny. V poslední době si myslím, že se ještě zesílila tato problematika. Kdy první člověk se ptá svého starosty, co s tou problematikou udělá. A my se snažíme vysvětlovat, že dokud nebude mít policie dostatečné pravomoce k tomu a dokud nebude existovat systém, co s těmito osobami a jakým způsobem je řešit, tak to bude prostě problém dál. Trápí to starosty, trápí to občany, lidi, policii, všechny, ale vlastně dosud jsme si s tím neuměli poradit. Další z těch priorit je určitě sociální péče, protože naše demografie vypadá tak, jak vypadá celého regionu, celého senátního obvodu, který zastupuju, a my potřebujeme zkrátka pobytové zařízení, potřebujeme terénní péči a nemáme na to dostatek v tuto chvíli prostředků, abychom byli schopni zajistit, a už dneska to víme, a potřebujeme pomoc státu, potřebujeme pomoc legislativy, finanční prostředky.
1: Třetí?
3: A třetí věc, o které bych chtěla mluvit, je určitě dostupná zdravotní péče, která zkrátka dneska se lidé opravdu obávají, že když budou potřebovat zubaře, když budou potřebovat praktika, tak ho prostě nenajdou. Já sama jsem si tím před nějakou dobu
1: prošla. Jako jedna z 81 senátorek zařídíte, že na Ostravsku nebo přímo v Ostravě bude dost zubařů?
3: Tak určitě se jedná o to, aby naše lékařská fakulta Ostravské univerzity mohla mít prostředky k tomu, aby tady ti lékaři zůstávali, aby se tady mohli etablovat dále, aby obce mohly třeba vytvářet zdravotnická zařízení, ale s podporou státu. Tam je vždycky nutná ta podpora státu, tam ty obce se s tím úplně sami neporadí.
1: Jak tohle zařídíte jako senátorka?
3: Tak nejenom platnou legislativu, ale určitě i kontakty na ty ministry, vládu a další věci, s kterými můžu z pozice senátorky mnohem lépe jednat a mohu se k ním více dostat než z pozice klasické starostky.
1: Ondřej Šimetka, kandidát ODS a dalších opozičních stran v poslanecké sněmovně, mluvil o tom, že chce řešit záležitosti zdravotnictví, konkrétně mluvil o duševních problémech nebo duševním stavu mladých lidí. Co v tomhle směru může udělat senátor?
2: Práce senátora nespočívá v tom, že přímo tvoří legislativu, to je nutné si uvědomit, že hlavní legislativní těleso je vláda a poslanecká sněmovna a senát ty
1: dobře, tak to nemůže dělat, a co může dělat?
2: Důležité. Může dělat pozměňovací návrhy, tam je to velmi omezené a ta hlavní síla senátora skutečně spočívá v tom, že může organizovat kulaté stoly, že se může účastnit jednání s ministry, že může tam přinášet ty svoje zkušenosti z regionu, může tam přinášet tu svoji expertizu z toho svého civilního povolání, a tohle je práce, která často není viditelná na takhle pro voliče, ale přináší obrovské změny. Jo, takhle se nám podařilo skutečně prosadit celou řadu změn, ale už do tvorby těch zákonů, tam to skutečně jako jeden senátor neuděláte.
1: Samozřejmě jeden z vás bude v Senátu reprezentovat senátní obvod Ostrava město. Co v tuhle chvíli Ostrava od celostátních politiků, nebo Ostrava město, váš senátní obvod, od celostátních politiků nejvíc potřebuje, pane Šimetko?
2: Tak asi potřebuje, aby jim nebral peníze, to teďka je docela aktuální téma, jak se zdá, že by vláda chtěla brát peníze těm velkým čtyřem velkým městům, kam mimo jiné Ostrava patří, tak to by bylo fajn, kdyby se nestalo, pak by bylo fajn, kdyby se nesnižovalo financování vysokého školství, což se bohužel taky na příští rok děje, tak to by stačilo vlastně, kdyby ta vláda neškodila, tak, ale vy jste se asi ptal na...
1: Já jsem se ptal tak, jak jsem se ptal, a vy jste využil odpověď tak, jak jste ji využil. Stejná otázka pro vaši protikandidátku. Co potřebuje od celostátních politiků Ostrava město?
3: Já si nejdřív dovolím dvěma krátkými větami reagovat. Rozpočtové určení daní je téma, které já už 8 let vnímám a 8 let se otvírá za každé vlády. A ještě jsem neslyšela, že by bylo něco na stole relevantního, takže i teď, když se o tom diskutuje nebo otevřela se diskuze, tak k nějakému konkrétnímu návrhu, jak to změnit, si myslím, že ještě dlouhá
1: cesta. Vy budete bránit to, co tady zaznělo?
3: Já každopádně už 8 let se s tím potýkám.
1: I kdyby s tím přišla vláda vedená Andrejem Babišem, tak vy budete proti tomu, aby Ostrava přišla o peníze?
3: Jakákoliv vláda, jak tato vláda, tak předchozí vláda, i ta předtím, já už jsem jich zažila poměrně dost v té roli a mám pod sebou rozpočet, takže poměrně si umím představit, co se vlastně řeší a kdy. Řešili jsme to i se Svazem měst a obcí poměrně jako zevrubně, jaký nastavit systém, aby to bylo spravedlivější a podobně. Vždycky to bude o něčem, že velká města versus menší města a podobně, ale vlastně zatím se nenašel ten model, aby vyhovoval všem.
1: Posloucháte duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v Ostravě městě. V našem studiu je Ondřej Šimetka, kandidát ODS Lidovců, STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených a také Lucie Baránková-Vilamová, kandidátka Hnutí ANO.
0: Volby 2026, senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou, které zákony naopak neprojdou. Já se teď zeptám na některé konkrétní věci, o kterých diskutují ministři, poslanci nebo senátoři. Samozřejmě mě zajímá, jestli byste pro ně zvedli ruku nebo ne. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, protože to je norma, kde senát nemůže být přehlasován. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo na návrh parlamentu s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou odpověď hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. S těmito parametry zvedli byste pro to ruku, pane Šimetko?
2: Já bych pro to ruku nezvedl.
1: Kandidátka Hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová?
3: Já si myslím, že je to poměrně dobře vyspecifikováno a ano, já bych pro to ruku zvedla.
1: Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, paní Baránková-Vilamová?
3: Já bych to trošku rozdělila na dvě témata, protože ta
1: můžete
3: česká...
1: Můžete říct si ano, ano, ano, ne,
3: ta
1: jakkoliv.
3: Česká koruna je poměrně kontroverzní vůči euru a my jsme se kdysi zavázali, že euro přijmeme, takže to jde do protivky spolu, takže to je poměrně složitá problematika a tam je otázka, do jaké míry a muselo by se to měnit ústavním zákonem, takže tam je to takové jako opravdu dvojsečná, je potřeba si udělat právní analýzy a jiné. A to se týká práva na hotovosti, tak spíše ano.
1: Stejné dvě věci a kandidát sněmovních opozičních stran Ondřej Šimetka?
2: To jsou návrhy, které my jsme v Senátu v posledních 6 letech měli asi 3x, vždycky jsme je zamítli. Rovno v tom prvním čtení nevidím důvod otvírat ústavu kvůli tomuto tématu.
1: Takže byste byl proti?
2: Byl bych proti, protože už dnes je povinnost, obchodníci mají povinnost přijímat měnu jako
1: což hotovost. Ale let, kde vidíme...
2: Ta vymahatelnost je horší, ale to vám ústavní zákon, nezajistí tu vymahatelnost.
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti? Pokud ano, na kolik, pan Šimetka?
2: Tam to bez pochyby lze diskutovat, protože kriminalita mladších lidí se zvyšuje, bohužel i ta brutalita těch činů. Je to takový trošku tenký led. Myslím si, že to vyžaduje opravdu jako pečlivou diskusi.
1: Takže nemáte v tuto chvíli silný názor?
2: Spíš bych řekl, že ne. Ale to je skutečně natolik odborné téma, že to vyžaduje pečlivou diskusi, ale spíše ne.
1: Lucie Baránková-Vilamová?
2: Chtěl bych dodat, pardon, že mnohem důležitější je řešit prostě ty důvody, to znamená rodina, sociální prostředí a tak dále. To je mnohem důležitější než represe.
1: Lucie Baránková-Vilamová.
3: Já se také shodnu, že je potřeba posílit prevenci, nicméně to téma jako takové, když se podíváte na okolní země Evropské unie, tak často tu hranici mají nižší, než má Česká republika. A bohužel ten trend je tam takový, jak tady padlo, to znamená, zvyšuje se četnost, brutalita a tak dále. Takže já si myslím, že je zcela na místě ta diskuze a myslím si, že je také dobré řešení to, že by to zařízení, do kterého by se měli tito lidé dostávat, nebo děti, by se dalo říct, by mělo být specializované. Takže by to mělo být oddělené od klasického.
1: Říkáte, že to je téma, takže určitě k diskusi. Byla byste teď spíš pro
3: spíše
1: nebo ne?
3: Spíše ano.
1: Senát letos slaví 30 let své existence. Tak jak jste vedli kampaň, setkávali jste se s názory, že by bylo dobré Senát zrušit? A pokud ano, co jste na to odpovídali, kandidátka Hnutí ANO?
3: Ano, já jsem se setkávala s tím, že lidé nedostatečně vlastně chápou to, jakým způsobem jim Senát může pomoci, nebo co řeší, proč
1: co
3: řeší, k čemu
1: ti
3: senátoři jsou dobří. Já jsem se snažila odpovídat v tom smyslu, že v tuto chvíli není na pořadu dne jakékoliv rušení nebo měnění senátu, protože to máme zkrátka ústavně zakotveno, ale já si myslím a mám výhrady v tom, že senát nedostatečně vlastně komunikuje vůči lidem a nevysvětluje jim. A je to těžká, je to jako opravdu velmi těžká disciplína, protože je to poměrně
1: takže
3: odborná
1: téma. Takže z vašeho
3: tématu.
1: Pohledu by senát ale měl zůstat, tématu, ale lépe komunikovat.
3: Ano, jako já v tuto chvíli určitě nebudu otevírat téma na jakékoliv jeho zrušení. Na druhou stranu ale si myslím, že tady má velké rezervy jako orgán i senátoři samotní, aby lépe komunikovali, co vlastně v senátu dělají.
1: Ondřej Šimetka, kandidát ODS Lidovců a dalších opozičních stran, setkával se s takovými názory v kampani a co odpovídal na to, že by se měl zrušit senát?
2: V podstatě nesetkával. Lidi berou Senát velmi dobře. Konec konců se ukazuje, že za těch 30 let se Senát stal právě jednou z nejvíce důvěryhodných institucí. Má teďka důvěru 43% a je to jedna z nejlépe hodnocených institucí. Má svůj význam, lidé to chápou. Bez pochyby jsou i lidé ve společnosti, kteří by chtěli zrušit Senát a naskakují na ta laciná populistická hesla. To, jak Senát komunikuje, to skutečně je na senátorech. Já mám pocit, že komunikuji velmi dobře. Já mám dosahy přes milion měsíčně a milion lidí měsíčně a komunikuji velmi intenzivně a je to na každém senátorovi, jak komunikuje, a Senát komunikuje velmi dobře.
1: Otázka na závěr. Máte další aktivity, už jsme o tom částečně mluvili. Pokud budete na konci tohoto týdne zvoleni na 6 let do Senátu, budete se věnovat práci senátora na plný úvazek, kandidátka hnutí ANO?
3: Já už jsem to deklarovala několikrát, protože
1: vy říkáte, že nebudete dělat 3 funkce. To neznamená, ano, jestli tak, to bude na plný úvazek. To mohou být třeba jenom 2.
3: Tak, já už jsem to říkala několikrát, protože se objevily takové spekulace, že budu sedět na X židlích a všichni nebo
1: bude jedna?
3: Tak já jsem deklarovala, že budu se snažit maximum udělat pro Senát, ale ráda bych ji kombinovala s prací v komunální politice, jakou je otázka, protože jsme čerstvě po volbách.
1: To znamená buď na magistrátu, anebo v městské
3: části. Tak, neumím v tuto chvíli říct, protože není ani jisté, že budeme v koalicích, takže se může stát, že nebudu mít vůbec žádnou funkci v komunální politice.
1: Rozumím, otázka pro Ondřeje Šimetku. Budete dál fungovat jako lékař tak jako dosud, pokud obhájíte senátorský mandát?
2: Já si ponechám své civilní zaměstnání zcela bez pochyby. Jednak mi to dává do kontaktu s lidmi, jsem schopen přinášet ty jejich problémy do Senátu, jsem schopen to kombinovat. Otázka úvazku v nemocnici možná jednou samozřejmě přijde na přetřes. Já jsem přednostou už 18 let na klinice a dorůstají mladší lékaři, ale teďka samozřejmě budu dál pracovat jako lékař a jako senátor. Je to věc, kterou jsem kombinoval 6 let velmi úspěšně.
1: Tolik duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 72 Ostrava město. Našimi hosty byli Ondřej Šimetka, kandidát ODS, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Pirátů, TOP 09 a Zelených. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A kandidátka hnutí ANO, Lucie Baránková-Vilamová. Díky, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání, krásný den přeju.
1: Doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
0: Volby 2026. Senátní duel.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1, když advokát zpronevěří vaše peníze. Premiéra pořadu Rozpleteno, uschováno do ukradena. ČT2, jak myšlenky Václava Havla rezonují ve světě populismu a digitálních manipulací. Premiéra dokumentu Havel 90, moc bezmocných. A ČT Art uvede portrét slavného malíře, vyzdvihující propojení hudby a malířství v jeho tvůrčím zrání. Premiérový dokument Kandinský, zvuk barev. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: ANO a starostové pro Ostravu vytvořili dvojblok a hledají třetího partnera. Ministr kultury přehodnotní smlouvy s velkými akcemi. Úvalno na Bruntálsku postaví nové parkoviště u tamní mateřské školy. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vítězné ostravské hnutí ANO oznámilo, že dál bude vyjednávat ve dvojbloku se starosty pro Ostravu. Ve dvojici vládnout městu ale nechtějí a budou hledat třetího partnera. Podle lídra ANO Richarda Vereše to může být buď hnutí Ostravak nebo motoristé.
3: Dohromady tvoříme 30 zastupitelů, to znamená máme většinu v zastupitelstvu a naším cílem je v těch následujících dnech a týdnech nalézt třetího partnera, který by tu koalici doplnil. Bude nás zajímat jejich představa o možné spolupráci, jejich priority a jejich představa o zapojení do vedení města.
2: S koalicí Srdcova složenou z ODS, Lidovců, TOP 09 a nestraníků už nově vytvořený dvojblok o účasti v koalici jednat nechce. Ministerstvo kultury chce změnit způsob podpory velkých akcí. Rezort plánuje přehodnotit finanční podporu a smlouvy, třeba s festivalem v Karlových Varech nebo Pražským jarem.
4: Úřad ministra kultury Otto Klempíře za motoristy chce, aby spolupráce s významnými akcemi odpovídaly aktuálním prioritám státní kulturní politiky. Mezi ně patří třeba dostupnost umění. Pražské jaro podle ředitele Roberta Hanče už o návrzích spolupráce s rezortem diskutuje. Karlovarský festival podle pořadatelů dlouhodobě plní všechny podmínky, které vyplývají z memorand. Další spolupráci s rezortem chtějí rozvíjet. A o finanční podpoře chce ministerstvo jednat také se Zlínským filmovým festivalem. Vedle více letých smluv plánuje ministerstvo kultury posoudit i partnerství s hereckými cenami Thálie nebo festivalem Smetanova Litomyšl. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: V Horních Bludovicích vzniklo nové dětské hřiště. V místní části Nová dědina je otevřená nová odpočinková zóna s herními prvky. Jsou tam houpačky, skluzavky a třeba i prolézačky. Náklady na vybudování hřiště přesáhly 5,5 milionu korun a zaplatila je obec. Radnice v Úvalnu na Bruntálsku postaví malé parkoviště u místní školky. Obec chce parkoviště postavit jako moderní propustnou plochu. Podle projektu nebude ani nutné kácet nedaleké lípy. Práce začnou nejspíše příští rok. Podobně chce obec řešit i parkování u základní školy, říká nezávislý starosta Úvalna Radek Šimek.
5: To parkování chybí. U té školky ráno, jak začnou maminy parkovat, tak se tam nedá hýbat. Je tam rozježděná zemina na tom okraji, takže chceme tu zahradu využít právě pro parkoviště takové, aby bylo trochu zelené, ekologické, ať tam ty auta můžou vjet.
1: Počasí.
2: V noci nás na severní Moravě a ve Slezsku čeká zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat a k ránu se může výjimečně vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Zítra odpoledne pak oblačnost.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Karviné v třídě 17. listopadu probíhají odklízecí práce po požáru autobusu. Počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Je tady pro vás ostravská rozhlasová rodinka. Svátek dnes má Renata, tak Renata, tam vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 13. října a máte důvod k oslavám narozenin. Ostravská rozhlasová rodinka dnes nejen na písemná, ale i telefonická přání a v druhé půlce hodiny milovníky folku určitě potěší naše pravidelná úterní půlhodinka s názvem Folky. A přidáme i jednu zajímavost. Teď je Zuzana Norisová a pak už naše nová pravidelná rubrika Víte, že? A zajímavost chybět nebude.

0: Víte, že chráněná krajinná oblast Beskydy je největší v Česku. Leží v Moravskoslezském a Zlínském kraji a má rozlohu zhruba 1200 km čtverečních. Nejvyšším bodem je vrchol Lysé hory, 1323 metrů nad mořem. Nejnižší bod, 350 metrů, je u Zubří. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko. Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Je to tak a také vaše přání. Telefonní linku 59 611 22 66 určitě dám k dispozici, ale nejprve předám písemná přání, která jsme od vás dostali. A hned to první je pro více oslavenkyň. Tak komu budu přát? Zdravím Ostravský rozhlas a také všechny posluchače. A prosím o písničku 13. října. Písničku Ty mě chráníš, pane můj, bude k narozeninám Růžence Pukarové, Věrce Chocholáčkové a Katce Ležákové. Tak milé oslavenkyně, rok za rokem všem ubíhá tiše, do knihy života

nové stránky píše, aby to byly pouze nádherné řádky a zůstaly vám jen krásné vzpomínky. Zdravíčko, aby vám dobře sloužilo a štěstí vás nikdy neopustilo. Láska, aby vám nikdy nescházela a jen radost a pohoda vás provázela. Pán Bůh, ať vám žehná vaše kroky a dopřeje ještě dlouhé spokojené roky. Všechno jen to nejlepší, přeje Emilka.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milá redakce Ostravského rozhlasu, moc prosíme o písničku 13.10. V tento den slaví svátek naše mamča Renata. Rádi bychom jí popřáli hlavně hodně štěstí, také zdraví, pohodu, radost a vyřídili. Vzkazujeme, že ji všichni máme moc rádi a děkujeme za vše, co pro nás dělá. Prosíme o písničku pro mámu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A v ostravské rozhlasové rodince už dávám k dispozici telefon 59 611 22 66.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A vítám paní Aničku, krásný podvečer přeji.
2: I vám, paní Veďko, krásný podvečer a děkuju, že jste mě vzala. Písničku posílám Renatce Konečné do Přivozu. Přejeme jí všichni hodně zdraví, hodně štěstí. Nejvíc za vše jí děkuje dcera Vladěňka a celý zbytek rodiny a k tomu se připojuji i já. Děkuji, paní Veďko, a písničku si můžou poslechnout všichni, kterým nikdo nezahraje.
1: Dobře, paní Aničko, přála jste si písničku Krásné je žít i s Karlem Gottem, tak ji posílám a vám přeji příjemný a pohodový podvečer.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Náš středeční dopolední host Nikola Cenková je komunitní porodní asistentkou. Pohybuje se v terénu a věnuje čas a péči nastávajícím maminkám. Od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodin. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze Severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme Severní Moravu a Slezsko i na internetu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den. Dneska to bude o Frýdku Místku, respektive o Reném Součkovi. A hned na začátku, Richarde, když dovolíš, bych se ho dovolil prezentovat jako přísného. Tahle písnička se jmenuje Generační.
3: Jakože René Souček je přísný?
2: Tvrdý.
3: A to bych do něj nikdy neřekl.
2: To je tvrdý, poslouchej.

sobě si myslí, hlavně jsou nezávislí, jak s oblibou tvrdí, se sociálky čekají na dotace a každý studovat chce.

0: tahle písnička na druhé straně, tahle druhá, je... Hele, já jsem kdysi dávno, když jsem kličkoval před vojnou, 2 roky fáral na šachtě. A dokážu si představit přesně tu situaci v tom autobuse, který, tu situaci, kterou René popisuje. Jo, to bych si užíval, to musí být úplně super. Autobus je písnička, která vždycky se uculuje jak Jeliman.
1: Takže René Souček dnes po druhé.

0: Dnešní díl Folky Českého rozhlasu Ostrava věnujeme jedné z velkých hvězd současných folkových. Ono se to nezná, ale René Souček je prostě hitmaker, je to tak?
1: Ale on píše nejenom pro sebe dneska už, on píše i pro Hladivoč a pro Kodima. Jo, on píše těch věcí víc, ale v podstatě já jsem byl nadšený, když jsem ho potkal před těmi lety, protože vlastně po té éře velkých moravských písničkářů najednou byla taková díra. A ta kategorie, víš, kdy se postavíš před diváky jen tak s kytarou a teďka je zvládneš, oni tě poslouchají.
0: Nebo s ukulele, jako v jeho případě.
1: A oni tě poslouchají a jdou ti naproti. To jsem neviděl, až najednou jsem byl někde u Arnošta ve Frýdku Místku, v tom u nich před klubem, a tam hrál nějaký kytarista a dělal si s tím publikem ve slušném, co chtěl. A já jsem to zíral, protože to bylo chytré, vtipné a smál jsem se. První jsem si myslel, že to je jenom v tom, že je vtipný. A až potom jsem pochopil, že on má i spousty má i spousty vážných písniček. Třeba ten Bodopád, který teďka jsem připravil jako trojku, ten je vážný.

0: René Souček, to je hvězda dnešního folky a on je taky autorem hymny města Frýdku Místku. Jak to tehdy vlastně bylo, Milane?
1: Hele, víš co, zavoláme mu. Tam je ten velký René z Frýdku Místku?
2: Ano, tak velký moc ne, jenom 1,70 m, ale z Frýdku Místku určitě.
1: A proč máš všude napsáno, že jsi z Budějovic? Jsem se večer díval, víš, na Wikipedii a tam je z Českých Budějovic. Ty jsi z Hradce.
2: Tak to je nějaký renons, to je homy, jo, z Depánk. Frýdek Místek, vždycky.
1: Prosím tě, my jsme se s Richardem, Richarde Zandrátě taky.
0: Zdravím tě, René, ahoj.
2: Taky zdravím, ahoj.
1: My jsme se bavili o tom, víš, to je takový malý zázrak, když má někdo hymnu. Z nás napíše hymnu pro město nebo stát. Bavili jsme se tady o tom, jak se to vůbec tobě podařilo. Frýdek Místek, fajné město.
2: Tak ona to byla klasická písnička. Písnička je vlastně na ukulele a ještě reggae k tomu. To je typická slezská hudba.
1: Jo.
2: Jo, a takže jsem si udělal text o Frýdku Místku a ono se to mezi lidma šířilo tak nějak a lidi se toho chytli vlastně a vzali tu písničku za své. To je úplně asi tak nejlepší. A vlastně teď už žije ta píseň vlastním životem a když jsou lidi třeba někde na festiáku nebo na dovolené, tak mi normálně posílají zpětnou vazbu, že René nám bylo smutno, tak jsme si pustili fajné město a už jsme zase veselí. Takže já mám z toho velkou radost. Tak vznikla vlastně hymna.
1: Před kolika lidma jsi to nejvíc zpíval?
2: Asi v hale Polárka, když jsem dostal medailu za to od primátora.
1: Ty jsi za to dostal medailu?
2: Jo, mám v šuplíku. V šuplíku mám medaily od úřadu našeho primátorského a takže jsem jako oceněný za tu hymnu a bylo to v hale Polárka během Svícen Festu, takže to bylo moc hezké a hrali jsme to i se symfonickým orchestrem, tak bylo fajné.
1: A to vážně rada města schválila, ve smyslu všichni odsouhlasili, že to bude oficiální hymna města?
2: No já jsem se dostěhoval do Českých Budějovic a tam jsem byl 2 roky a pak přišel papír, že bych, jako jestli ta píseň může být hymnou v města Frýdku Místku. Zpočátku jsem si myslel, že si kamarádi muzikanti ze mě dělají srandu, takže jsem tomu nevěřil, ale tak mi zavolali přímo z úřadu a že se mám dostavit na magistrát, takže jsem se dostavil a tam bylo hlasování, proběhlo hlasování a v hlasování toho, co hlasilo všech 11 zastupitelů, z toho byla jedna žena.
1: Tak to je výborné. Gratulujeme ti. Čau, jdeme dál.
2: Ahoj.
0: Měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Asi jsi všiml, jako, že tam je nějaký přízvuk. Jo, to znamená, ti Moravani mají problém v tom, že pokud neprojdou nějakým výcvikem, malá rádio, televize nebo něco takového, tak vždycky tam někde nějaké pozadí. U toho Reného je to jednoznačné, tam to cítí, že já nechápu, jak ho mohli přijmout v Českých Budějovicích, když to slyšeli, to krátké, ty krátké písmenka. S ním je to takové, René se na rozdíl od jiných svých kamarádů, kolegů, rozhodl, že se bude živit prací. A hudbu si nechá jenom jako milovaného koníčka.
1: No počkej, on jezdil lokomotivou vždycky.
0: No, on je jako mašinšíra. On je mašinšíra.
1: Takže pořád jezdí.
0: Jo, teďka jezdí někde v Přerově, ale bydlí už v Frýdkovém Jízku. Vrátil se domů. Máme ho pod nosem, jo. A teďka bych ti... Tahle písnička, jak jsme se bavili o tom, že jsou kouzelné a humorné písničky, tak teď jsme se nedávno potkali a já jsem se optal, když mi vykládal, že byl někde v půlce Polska hrát na festivalu a že to bylo dobré, tak jsem se ptal, rozuměli ti?
1: No v půlce Polska už asi moc ne, tady za hranicemi, je to jednoduché, ale dál?
0: On říkal, že teda mu tvrdili, že rozumí, tak jim zahrál Toreadora česky. A když ta reakce byla vlažná, tak říkal, já jsem vám nevěřil, tak já jsem to raději přeložil. A pak to zahrál ještě polsky a sál bouřil.
1: Tak pojďme si Toreadorskou poslechnout česky a to přímo nahrávku ze studia S1, protože René Souček tady měl skvělý koncert. Jestli pak víš, jak už je to dlouho, Milane?
0: Nedoň mě to počítat, já už jsem starý pán, ale jako představa, já jsem se díval na křestní list na začátku, v první půlce roku 19, to ještě před covidem.
1: Je to tak, 7,5 let už je to.
0: To je hrozné.
1: Letí to. A tedy byl nabitý sál, to ještě mohlo být a žádné roušky, nic, prostě všechno ještě běželo po staru. A ty reakce na Toreadorskou byly skvělé, poslechněme si to.

0: Ty vole.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Trojkoalici v Ostravě chce mít hnutí ANO a Starostové pro Ostravu domluvenou v příštím týdnu. Papež Lev 14. je v nemocnici, operují mu výrůstek na plicích. Na trhu vzdělávání v Třinci se představí 58 škol a zaměstnavatelů. Zítra bude oblačno, teploty do 16 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. Dvojblok hnutí ANO a Starostové pro Ostravu chce v hledání třetího partnera do koalice pokračovat od pátku. Dvě uskupení ve volbách získala dohromady 30 mandátů v 55 členém zastupitelstvu. Plánují další jednání s hnutím Ostravak a motoristy. Koalice Srdcova, složená z ODS, Lidovců, TOP 09 a nestraníků, pokračuje ve vyjednávání koalice bez hnutí ANO. Podle lídra Jana Dohnala z ODS jednají s hnutím Ostravaka a chtějí zkusit znovu mluvit i se Starosty pro Ostravu.
2: Tím, že ta matematická koalice existuje, tak pro nás to okamžitě byla samozřejmě preferovaná varianta. Víme, že hnutí Ostravák by do této varianty šlo. To, že do toho nechcou jít Starostové, je pro nás překvapení, nebo bylo v první okamžik překvapení, ale to, že je od hnutí ANO neodloupneme, bylo naprosto evidentní.
0: Papež Lev 14. je v nemocnici kvůli plánované operaci. Lékaři by mu ještě dnes měli odstranit malý výrůstek na plicích. Je to první vážnější zdravotní komplikace od jeho nástupu do papežské funkce loni na jaře.
3: Venku na ulici i ve vestibulu Gemelliho nemocnice v Římě čekali na příjezd papeže skupiny věřících, aby mu popřáli rychlé uzdravení. O nálezu na plicích informoval papež v neděli. Podle lékařů je jeho odstranění jednoduchý zákrok, u kterého se obvykle neobjevují žádné komplikace. Takzvaný plicní uzel je výrůstek menší než 3 cm a v 95% případů se nejedná o zhoubný nádor. Lev 14. aktivně sportuje a je nekuřák. Kvůli zákroku papež zrušil veškerý program až do příští středy. Dál ale plánuje začátkem listopadu odjet na cestu do Uruguaje, Argentiny a Peru. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Lidé v Odrách se můžou setkávat u nového zastřešeného posezení. Najdou ho v kulturním domu v místní části Pohoří. Za vybudování dřevostavby s pultovou střechou zaplatila radnice necelých 190 tisíc korun. Trh vzdělávání v Třinci představí střední školy i zaměstnavatele nejen z regionu. Stánky bude mít v městské sportovní hale 58 vystavovatelů. Bude mezi nimi i poradna úřadu práce. Jak dodává mluvčí magistrátu Stanislav Češlar, akce se uskuteční ve čtvrtek od 10 do 16 hodin a je zdarma.
4: Návštěvníci se mohou těšit na prezentace učebních a studijních oborů středních škol pro školní rok 2027-2028. Dozvědí se více o možnostech studia pro žáky 9. tříd základních škol a o žádaných profesích na trhu práce i pracovních činnostech, které si budou moci prohlédnout a některé i osobně vyzkoušet.
1: Počasí.
0: V noci nás na severní Moravě a ve Slezsku čeká zpočátku malá oblačnost, postupně ji bude od západu přibývat a k ránu se může výjimečně vyskytnout i slabý déšť nebo přehánky. Zítra odpoledne pak oblačnosti částečně ubude a přehánky se vyskytnou jen výjimečně, především však na horách. Nejnižší noční teploty klesnou na 6 až 3 stupně, ojediněle až na nulu, přes den pak vystoupají na 13 až 16 a na horách zítra naměříme okolo 9 stupňů.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer. Lačirat šukar šuniben. Příběhy Romů, kteří za druhé světové války bojovali proti nacismu, přibližuje nová výstava Muzea romského národního obrození. Nese název Partizáni a vojáci ve druhé světové válce a představí nejen muže, kteří bojovali v partizánských oddílech nebo ve svobodově československé armádě, ale také ženy, které partizánům pomáhaly. Výstavu Muzea romského národního obrození nám představí Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Zeptala jsem se jí, co vedlo Muzeum národního obrození k rozhodnutí věnovat výstavu Romům, kteří se za druhé světové války zapojili do bojů proti nacismu.
2: K tomuto tématu nás přivedla potřeba připomenout hrdinství lidí, jejichž příběhy zůstávaly dlouhá léta na okraji veřejného zájmu. Romové nebyli pouze oběťmi nacistické persekuce, ale také aktivními účastníky odboje, vojáky a partizány, kteří riskovali vlastní životy v boji proti nacismu. Považujeme za důležité, aby jejich odvaha a oběti byly uznány a aby se staly součástí našich společných dějin.
1: Při výzkumu jste zjistili, že se do bojů za druhé světové války zapojilo více než 1000 Romů. Jak se vám podařilo jejich příběhy dohledat a co nového jste se díky tomu dozvěděli?
2: Dohledávání těchto příběhů je velmi náročná práce, která vyžaduje trpělivost, spolupráci s historiky, práci s archivními materiály a také vyhledávání svědectví pamětníků a jejich rodin. Zjištění, že se do bojů zapojilo tak velké množství Romů, ukazuje, že jejich účast v odboji nebyla ojedinělá. Je důležité tato svědectví shromažďovat, ověřovat a předávat dalším generacím. Každý nalezený příběh nám pomáhá lépe pochopit nejen válečné osudy jednotlivců, ale také širší roli Romů v boji za svobodu.
1: Můžete přiblížit některý z příběhů vojáků nebo partizánů, který podle vás nejlépe ukazuje, jakou roli Romové během války sehráli?
2: Samozřejmě za mimořádně silný považuji příběh Josefa Serinka. Známe ho jako Černý partizán. Po deportaci do tábora v Letech u Písku přišel o manželku a děti. Podařilo se mu uprchnout a následně se zapojil do protinacistického odboje, kde založil a vedl partizánskou skupinu pod názvem Čapajev. Jeho životní osud ukazuje neuvěřitelnou odvahu člověka, který navzdory osobní tragédii pokračoval v boji proti nacismu. Je to příběh, který si zaslouží být známý široké veřejnosti.
1: Jak se vám dařilo dohledávat informace v archívech a v rodinách? Dochovaly se také fotografie, dokumenty nebo osobní vzpomínky, které pomohly jednotlivé příběhy rekonstruovat?
2: Právě kombinace archivních dokumentů, fotografií, rodinných vzpomínek a také svědectví je pro poznávání těchto osudů velmi důležitá. Ale nevždy se dochovalo vše, co bychom potřebovali, a některé příběhy jsou proto obtížně rekonstruovatelné. Velkou hodnotu mají také vzpomínky potomků, kteří uchovávají rodinnou paměť. A právě naším cílem je jednotlivé informace pečlivě ověřovat a zachovat je pro budoucnost, aby se na tyto osobnosti nezapomnělo.
1: Součástí vernisáže bude i ocenění vybraných osobností titulem Romský národní hrdina in memoriam. Co by se podle vás mělo díky výstavě dostat do širšího povědomí veřejnosti o Romech a jejich roli za druhé světové války?
2: Především to, že romské dějiny jsou nedílnou součástí dějin naší země a Evropy. Chceme ukázat, že mezi Romy byli lidé, kteří projevili mimořádnou odvahu, bojovali za svobodu a byli ochotni položit vlastní život. Ocenění in memoriam vnímáme jako symbolické uznání jejich statečnosti a také jako morální dluh, který vůči těmto lidem máme. Věřím, že výstava přispěje k většímu respektu, vzájemnému porozumění a spravedlivějšímu pohledu na romskou historii.
1: Jaké byly důvody, že se o hrdinství romských vojáků a partizánů po válce příliš nemluvilo a jejich příběhy se nedostaly do širšího povědomí veřejnosti? Co způsobilo, že zůstávali tak dlouho stranou zájmu?
2: Těch důvodů bylo opravdu několik. Nacistická perzekuce Romů vedla k tragickému zničení velké části romských komunit a zároveň k přerušení rodinné paměti. Po válce se navíc pozornost veřejnosti a historického výzkumu soustředila na jiné příběhy odboje. Zatímco romské zkušenosti zůstávaly často nedostatečně zdokumentované a připomínané. Svou roli sehrály také přetrvávající předsudky vůči Romům, proto je důležité dnes tyto příběhy znovu objevovat, ověřovat a začleňovat do společné historické paměti. Nejde o přepisování dějin, ale o jejich doplnění o lidi, jejichž zásluhy nebyly dostatečně uznány.
3: Z různých badatelských výzkumů vyplývá, že protifašistického odboje, včetně Slovenského národního povstání, se zúčastnilo několik tisíc Romů. Vám se podařilo zdokumentovat určitý počet, kolik celkem?
2: Nám se podařilo asi 1100, ale naše badatelé a výzkumníci neustále bádají dál a sbírají další dokumenty o dalších stovkách, ne-li tisících Romů.
3: Kdy a kde se tedy výstava koná a od kolika hodin mohou návštěvníci navštívit?
2: Vernisáž výstavy pod názvem Romští partizáni a vojáci ve druhé světové válce se uskuteční ve čtvrtek, tento týden, 15. října, od 14 hodin a kde? V Muzeu romského národního obrození v ulici Ruská v čísle 100 na Praze 10. Všechny srdečně zveme. Děkujeme.
3: Na výstavu nás pozvala Pavlína Senič, náměstkyně ředitele pro uměleckou činnost na Mezinárodní konzervatoři Praha. Já ještě dodám, že Muzeum romského národního obrození vzniklo v roce 2018. Jeho posláním je posilovat romskou národní hrdost a přispívat k většímu uznání Romů v české společnosti.

0: A poslech o Roma Vakeren nám zpříjemnili Jan a Marcel Bentíkovi. V roce 1749 zahájil španělský král Ferdinand VI. Takzvanou velkou razii proti Romům. Zasáhla více než 10 000 lidí, kteří končili ve vězení nebo na nucených pracích. Tyto události připomíná film Velký protiromský zátah. Historie jedné genocidy. Více Jana Šustová.
1: Přítomnost Romů ve Španělsku i jejich pronásledování má hluboké historické kořeny, jak říká romská režisérka Pilar Távory.
0: Podle historických pramenů, které máme, dorazili Romové do Španělska v roce 1425. A ten první výnos, který Romy pronásleduje, je z roku 1499. V tom roce tehdejší katoličtí panovníci vydali první příkaz, který je obrácen proti romské komunitě tak, že Romům zakázali kočování a nutili je k tomu, aby se usadili.
1: Život Romů ve Španělsku se pak začal postupně měnit.
0: Nejprve Romové reagovali na zákaz kočování tak, že stále kočovali a nechtěli se usadit, ale následovali další a další výnosy, které je nutili, aby kočovat přestali, aby nenosili svůj typický oděv a nemluvili svým vlastním jazykem. A to je také důvod, proč většinou španělští Romové neumí romsky, protože ten zákaz používat jazyk přišel velice brzy. A také ty jednotlivé výnosy, které vydávali panovníci a vlády tehdejší monarchie, je nutili k tomu, aby se zbavili svých zvyků. A jediný způsob, jak tomu čelit, bylo to, že se nakonec opravdu usadili a snažili se v rámci toho svého nového života soužívat s okolní společností. Tehdy museli také prokázat, že jsou dobrými sousedy. A to tak, že po dobu 2 let žili někde za nějakou obcí nebo za městem a museli ukázat, že jsou dobří sousedé.
1: Přesto v roce 1749 došlo k velkému protiromskému zátahu, který přinesl obrovské hrůzy.
0: To, že vůbec bylo možné, aby k takovému zátahu došlo, bylo právě dáno tím, že Romové už byli usazení. Předtím proběhlo sčítání lidu, takže se moc dobře vědělo, kde kdo žije a čemu se věnuje. A právě proto bylo možné vůbec nějaký zátah proti Romům podniknout, protože jinak by něco takového možné nebylo. Romové už byli součástí společnosti a zžili se s její kulturou. Dopad zátahu byl naprosto zničující, úplně zdevastoval soužití, které do té doby fungovalo. Romům byl zabaven veškerý majetek, obydlí, zvířata, všechno, co jim patřilo. Upadli do velké chudoby. Zároveň to sebou přinášelo velké stigma. Když se na vás takto dívá moc, tak i to kolektivní vnímání je potom takové, že vy jste někdo, kdo byl potrestán. Úplně vás to zničí a zdiskredituje, jak z ekonomického a společenského hlediska, ale také co se týče vaší pověsti. A právě proto, že došlo k takovému obrovskému zátahu, tak se naprosto zničilo to dobré soužití a Romové přišli i o tu pověst dobrých sousedů, protože byli neustále uvězňováni a trestáni.
1: Romové byli posíláni na nucené práce.
0: Hlavně byli posíláni na galeje, takže museli veslovat na galerách. K tomu byli odsouzeni do konce života. A další z těch nucených prací byla práce v dolech Almadenu. To byla práce, kde umírali, protože mimo jiné se tam těžila spousta toxických látek, takže jim to poškozovalo zdraví. Umírali jak v dolech, tak na galejích.
1: Říká režisérka Pilar Távory.
0: A my jsme v závěru dnešního o Roma Vakeren. Savorenge tumenge mangau, budbacht, zhorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: ČEZ se po zablokování části podílů kvůli kauze Diag Human obrátí na soudy. Ano 2011 chce v Příbrami vládnout s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. ČEZ se bude bránit proti zablokování části svých podílů v lucemburských firmách. Zmrazil je tamní soudní exekutor kvůli kauze firmy Diag Human. Společnost se s Českem soudí od 90. let za zmařený obchod s krevní plazmou a požaduje po Česku 17 miliard korun. Premiér Andrej Babiš z ANO v reakci na zmrazení napsal, že Česko nárok firmy nikdy neuznalo a bude se proto dál bránit. Právní zástupce Diag Human Jan Kalvoda s tím ale nesouhlasí. Podle něj nárok pravomocně potvrdil lucemburský nejvyšší soud.
2: Právní stát znamená, že jakýkoliv dlužník, stát nevyjímaje, ho má prostě zaplatit. V tomto smyslu mluvit o tom, že stát neuznává tento nárok, je prostě nonsens.
0: Přes zablokované podíly ČEZ vlastní českého distributora plynu Gasnet. S firmami teď nemůže nijak nakládat. Na chod to ale podle vedení nemá vliv. Vítěz voleb v Příbrami hnutí ANO 2011 chce sestavit koalici s příbramskými patrioty ODS a také s SPD a PRO. Dohromady by v 25 členném zastupitelstvu obsadili 12 křesel. Aby měli většinu, potřebují jich 13, pokračuje lídr příbramského ANO a dosavadní místostarosta Vladimír Karpíšek.
3: Proto budou probíhat následně další jednání a vyjednávání a myslím si, že poměrně brzy bude jasno. Předpokládám, že do konce týdne budeme mít úplně zcela jasnou koalici i opozici v rámci zastupitelstva.
0: Lékaři v nemocnici na Františku nově využívají při operacích rakoviny prsu žen nový 3D rentgen. Zařízení pomáhá chirurgům odhadnout rozsah nálezu a díky tomu můžou odstranit pouze nejnutnější část tkáně, říká ředitel zařízení Jan Duben.
4: Vybavení a chytré technologie pomáhají zdravotníkům při výkonech a lidem s tím, aby zákrok byl šetrnější a rekonvalescence rychlejší. Sport.
0: Fotbalisté Slávie bojují v azerbajdžánském Baku o první body ligy mistrů v této sezóně. V letošním druhém utkání prestižní soutěže se pokoušejí ukončit se Sabahem 19-letou sérii bez výhry v lize mistrů. Hraje se druhý poločas a Slávia prohrává 0-1. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a Slezsku občasný déšť. K ránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra čekáme zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze jsou kolony na východní části okruhu ve směru z D1 na Ústí nad Labem. První část fronty je na Štěrboholské spojce, další pak od Černého mostu do Kbelské ulice. V osobním autě je to asi na půl hodiny. Pozor také na městském okruhu ve směru od Barandovského mostu do tunelu. U vjezdu do tunelu Mrázovka se srazila dvě auta a tvoří se tam kolona od Zlíchovského tunelu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho pamatují jako kapitána Čermáka z kriminálního seriálu Specialisté. Jeho herecký svět ale zdaleka nekončí u obrazovky. Výraznou část jeho

0: Herec Jan Zadražil je naším hostem pro milovníky krimi seriálu Kapitán Čermák ze Specialistů. Byla to role, díky které vás lidé začali poznávat na ulici? Byla to ta role? Nebo už se to dělo dříve?
1: Já nevím. Asi se to dělo i dříve. Já jsem páchal i jinačí nezdoby, než jenom Specialisty, takže pár seriálů jsem se zúčastnil a to potom obnáší i to, že vás lidi poznávají a upřímně řečeno, samozřejmě ego to dělá dobře, kdo tvrdí, že ne, tak lže podle mě, ale spíš je o to, co potom uděláte s tím dál, k čemu to použijete. Můžete je třeba pozvat do divadla, říct, jestli se vám líbí, že vám lezu do obýváku dvakrát týdně, tak se zkuste přijít podívat i, co se páchá večer v divadle naživo, doopravdy v úvozovkách, protože i divadlo je jenom jako.
0: A vy jste přesně toto udělal, využil jste k tomu postavu třeba právě ze Specialistů nebo z jiných seriálů k pozvání do divadla?
1: Jo, jo. To

0: si myslím, že když už, myslím si, že člověk, když přijímá tu práci, tak by měl přijímat i to, že to sebou může nést tenhle druh pozornosti. Já nejsem úplně člověk, který by kvůli tomu tu práci přijímal, ale zároveň to beru jako nějakou platbu za to, že tu práci můžu dělat a má svoje výhody. A tak potom vždycky říkám, dobře, vyfotím se s vámi, ale vy mi slíbíte, že se podíváte na www.divadlovceletné.cz a vyberete si představení, který hraju s Kašparama, nebo zajdete do Violy, nebo se podíváte na představení u Hitlerů v kuchyni, nebo půjdete do Řeznický, kde připravujem nejnovější zatím věc.
1: Nejnovější věc, která se jmenuje V gala a ke které se dostaneme, určitě o ní budeme mluvit. A zafungovalo to, že, jak jste říkal, dvakrát týdně jste lezl divákům nebo lidem doma do obývacích pokojů, tak zafungovalo potom? Skutečně se stalo to, že někdo přišel na vás do divadla a řekl, já jsem přišel, protože vy jste ten Čermák, kapitán ze specialistů?
0: To nevím, jestli lidi šli úplně kvůli tomu. Nejsem si jist, že je tam nějaký intenzivní překryv mezi diváky seriálů a diváků divadelních. Ale už se párkrát stalo, že takzvaní zavlečenci, jak já jim říkám, to znamená lidi, kteří by do toho divadla vlastně nešli úplně sami dobrovolně, ale objevili se tam, chtěli udělat radost třeba partnerovi nebo partnerce nebo kamarádovi. Takže to jsme ani nevěděli, že umíte i něco trochu jiného. Že můžeme zažít trochu jiný zážitek, než doma u televize, kdy typujeme, kdo z těch tří podezřelých to asi tak může být. Ale že můžeme zažít i něco takového, jako je živý divadelní představení, což já jsem přesvědčený, že je primárně setkání a jakýsi, a až bych se nebál použít třeba slovo rituál, protože si myslím, že z toho divadlo vychází, ze společného setkání, když je v úvozovkách vše hotovo, máme co jíst, máme kde spát, máme ukojeny základní potřeby a pořád nám ale ještě něco chybí. Tak a to je, myslím, ta nadstavba, která se dá získat třeba v divadle.
1: Tak a o té nadstavbě budeme samozřejmě mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jan Zadražil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jan Zadražil, který teď sedí ve studiu Českého rozhlasu, ale ve svých volných chvílích zkouší inscenaci v Gala, kterou uvede divadlo v Řeznické 30. listopadu, bude mít premiéru. Je to autorská hra. Jaký je váš vklad do této hry?
1: Můj vklad do této hry je, že ráno vstanu a jdu na zkoušku. Tím to začne, ale jdu tam rád, protože mi přijde, že to má smysl. Mě oslovili dvě dámy, herečka a tanečnice, Stáně Jachnická a Leona Kvaša Kvasnicová, asi před 2 lety. Že touží udělat něco svého. A obě jsou to skvělé interpretky, ve svém oboru si myslím, že držejí špičku, pracují velmi intenzivně a zároveň dospěli do nějakého bodu, kdy ucítili, že možná nechtějí být jenom interpretky, ale chtějí se pustit na trochu křehčí plochu a troufnout si udělat něco po svém. A jako základ si vzali knihu o Gale Dalí, což byla partnerka Salvatora Dalího, o který se toho zase tolik neví. Mimo jiné i proto, že ona dost intenzivně pracovala na tom, aby existovalo vždy několik verzí jejího příběhu. To je jedna ze zvláštností té dámy a není poslední. A říkali, tahle žena nás zaujala. Já jsem říkal, proč? A oni říkali, protože v sobě nese nějakou lomenost toho, že člověka fascinuje a zároveň něčím odpuzuje, nerozumí jí, proč dělala něco, když na druhou stranu dokázala něco jiného. Brzy jsme se dostali k tomu, že nechceme dělat životopisný drama a že spíš bychom rádi to o tuto osobu nebo osobnost možná velmi zvláštní, tajemnou něčem a velmi silnou, teda každopádně výraznou, takže bychom to rádi o ní pouze opřeli a zkoumajíc tuto dámu, bychom se skrz to dostali k sobě. Proč nám připadá v něčem fascinující, inspirativní a v něčem jiným odsouzení hodná? Co to na ní je? A proč to tak připadá konkrétně nám? Proč to tak připadá Stáně? Proč to tak připadá Kvaše, proč to tak připadá mně a proč to tak připadá ještě Gábině Vermeliu, kterou jsme k tomu přizvali, abychom dostali jakousi, já tomu říkám soukromně svatou čarodějnickou trojici, herečka, tanečnice, hudebnice, která, jak už jsem říkal, každá dosáhla poměrně vysoko. A zároveň, aby to bylo minimálně o co opřít nebo s čím konfrontovat, tak ta mužská energie je tam podstatná, protože byla podstatná i pro Galu Dalí, práce s mužskou energií a s ženskou energií, takže tu tam zastupuju já. A můj osobní vklad, ať to vrátím na začátek k vaší otázce, je to, že se, nejenže teda vstanu, to byla samozřejmě nadsázka, i když upřímně řečeno, není to nic lehkého, ale stanu rád, protože to setkání s holkama, jestli je tak můžu familiárně nazvat, já jim tak říkám, když jsou to dámy 50+, ale pro mě jsou holky a jsou moc krásný a dobrý a plný energie, takže holky jsou pořád, tak je po každý zajímavý, po každý objevíme něco dalšího, vyzýváme se v tom navzájem, my jako herci se učíme tančit, Kvaše jako tanečnice se učí mluvit, Gábina jako zpěvačka se učí taky tančit. Je to tato kombinace. Chtěli bychom vyprávět Není to příběh, který by někde začínal, probíhal a končil. Je to jakýsi kaleidoskop situací, který ale nevyprávějí jenom slovem, ale taky pohybem a hudbou. Je tam tohleto zajímavé spojení. Bavíme se o tom, že Gala Dalí inspirovala nejenom Salvatora Dalího, ale byla už předtím poměrně silnou inspirací pro celou skupinu surrealistů. Surrealismus, Syrie, předložka nad, takže je to nadrealita a znamená to aspoň pro nás věci, které mají svoji přesnou funkci a přesný tvar, spojujete dohromady zcela nečekaně, nově a necháváte se překvapovat, co to v tom spojení začne znamenat jinýho. A to by mohlo tohle představení dělat. To by nás zajímalo.
0: Jan Zadražil je naším hostem.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Jan Zadražil, který právě v současné době zkouší inscenaci v Gala, kterou 30. listopadu uvede divadlo v Řeznické. Je to o Gale Dalí, ale není to životopisné drama, není to přímý popis jejího života, nevypráví to přímo o jejím životě. A vy jste v minulém vstupu říkal, Jane Zadražile, že Gala Dalí byla za něco jakoby hodná obdivu, za něco naopak určitého odsouzení. Jak, která z těch částí pro vás, ve vás převládá? Nebo to máte 50 na 50?
1: Já myslím, že ona je zajímavá právě proto, že každý má šanci zaujmout k ní to stanovisko svoje vlastní a poměřit se s ní. Což ale znamená nebát se, ponořit se sám do sebe a podívat se na sebe, kdo jsem já, co jsou moje cíle, jaká je moje cesta tady, teď momentálně v tomhle pokusu, jak já říkám, že jsem přesvědčený, že těch pokusů máme víc. Tak jaká je moje cesta? Co má být výsledek? Co nesu? Proč tady jsem? Kromě toho, že se mám rozmnožit a potom zase odejít a začínat znova v dalším pokusu. Dokážu se přesáhnout? Nechám tady něco? Nebo se spokojím s tím, že jsem se objevil, rozmnožil a zase vznikl. A to teď nemyslím nějak odsouzení hodně. To je naprosto v pořádku. Každý si může říct, jestli chce, kolik toho chce. Mně Gala Dalí na první dobrou, když jsem si tu knížku přečet, tak jsem si v duchu říkal, proč si holky vybrali tuhle dámu. Je zvláštní. Nerozumím jí. Nikdy nic nestvořila, ale pod jejím vlivem tvořili jiní. Co v ní bylo za sílu? Ta obrovská touha po svobodě, po emancipaci, po tom, že já mám právo žít život, jaký chci, a nikdo nemá právo ho soudit. Gala Dalí byla žena, byla to matka, měla dceru s Paulem Elwardem, to byl její první manžel, surrealista, básník, člen surrealistické skupiny Andrea Bretona, který celoživotně miloval, přestože postupně právě odešla, stala se partnerkou Salvatora Dalího. O tu dceru se staral, protože Gala Dalí nebyla nikdy matka. Ona od začátku říkala, že dceru nechce, že jí, jejími slovy, její dcera při pohledu na svoji dceru, když jí vidím, jak roste, tak vidím, jak já stárnu. Ale od začátku to takhle nastavila. Řekla, nikdy nebudu matka, můj úkol je jinde. To pro mě bylo jako nepochopitelný. Na první dobrou odsouzení hodný. Ale pak jsem to znova, a říkal jsem si právě, proč teda holky jste si vybrali třeba tohle. Možná proto, abyste o to opřeli to, že vy jste matky a nikdy byste tohle neudělali. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, která mě nakonec, upřímně řečeno, přivedla k tomu, že jsem řekl, dobře, budu i já součástí toho zkoumání. Protože když jsem se podíval na to, jak se Gala prezentovala, jak fungovala, jaký měla názory, jak vedla svůj život, tak ve chvíli, kdy jsem si stačilo si vyměnit její pohlaví místo ženy, si tam dosadit muže. A v tu chvíli to je naprosto standardní způsob, jak si myslím, velká část naší mužské populace funguje, díky čemuž dosáhla, čeho dosáhla. Spousta i mých vrstevníků, a já jsem si vždycky říkal, jak je to jako možný, řekne, já jsem si vlastně uvědomil, že potřebuju svobodu, potřebuju se já projevit, potřebuju sám sebe.
0: Já se omlouvám, že vás přerušuju, jako muž jste to pochopil, pokud by Gala Dalí byla mužem, tak byste ji píše nepochopil, ale u ženy...
1: Tak by na něj nebylo nic divného. Tak to do dneška takhle funguje. To, takhle to je a to je třeba věc, která taky je ke zkoumání.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil. Povídáme si především o divadle. Ostatně na divadle vy jste strávil už 30 let.
1: Asi jo.
0: Jste trémista před premiérou.
1: No, pade, bylo to v 20, tak jo, 30. Byl jsem velký trémista. A už asi nejsem. Není proč, když pracujete na něčem, co vám dává smysl společně s lidmi, který vám dávají smysl a věnujete se tomu poctivě, tak proč se bát? To divadlo je krásný v tom, že je živý, že je teď a tady a chyba je nejkrásnější věc, která se vám může stát, protože může přinést něco, právě pokud nejste zbytečně nervózní a neobáváte se jí, ale vítáte jí, tak může přinést něco, co by vás nikdy nenapadlo. A zároveň potvrzuje to, že to není umělý, no. Že to je živý umění.
0: Živé umění. Když se rozhodujete, zda nějakou roli vzít, zhostit se jí, tak právě hraje velkou roli to, s kým budete pracovat, než ta samotná role.
1: Ano.
0: Je to pro vás důležitější, než... Nebo podle čeho si vybíráte, v čem a jakou postavu stvárníte?
1: Už jste to řekla. Podle toho, kdo u toho bude se mnou. Divadlo je věc společná. To dokonce i ve chvíli, kdy řekněme, hrajete monodrama a divák vás vidí samotného, tak na vás musí třeba někdo posvítit. Nebo minimálně při té práci, při té přípravě, při zkoušení. Asi není od věci, když u toho je někdo, kdo se na to dívá a říká, a teď to berte trochu, prosím, s nadhledem, rychlejc, pomalejc, nahlas, potišejc. To je strašně důležitý. Divadlo bez diváka neexistuje. Od slova dívat se. A takže to potřebujete. A no, nejste tam sám vlastně. A asi jsem to teď pomenoval taky. Vždycky tam by někdo měl být. Pokud se na to nikdo nedívá, není to divadlo, děláte kraviny doma v obýváku.
0: Vy jste prošel řadou divadel, od Fidlovačky přes Vinohrady, pod Palmovkou. V Brně jste působil v divadle Na provázku, tam jste ostatně 13 let stvárňoval Nikola Šuhaje v Baladě pro banditu. Kde vám a kdy vám bylo nejlépe s divadlem?
1: No, asi ve chvíli, kdy jsem se mohl už svobodně rozhodnout, že tam chci být. A bylo mi krásně na provázku, to bylo nádherný. Začátek Na Fidlovačce, když vznikala, tak byla taky krásná. Vždycky, když něco začíná, tak to je paráda. To žene nějaká prostě energie vzniku, to je dobrý. Byla skvělá parta, po určitý době už jsem cítil, že je potřeba se stát svobodným a právě rozhodovat o tom, s kým chci být. A takže jsem odešel z Fidlovačky, byl jsem dlouho s partou, která si říkala Company CZ, to bylo ve Strašnickém divadle, potom jsme se ještě asi na 3 roky přestěhovali do divadla Komedie, tam jsme pak museli skončit a já už v té době jsem dělal se skupinou nezávislou, která si říkala Veselé skoky, to bylo pohybové divadlo nonverbální, který ale činili činoherci, kteří se rádi hejbali a objevovali nové věci. Dostali jsme tam a taky vzniklo to úplně jenom z touhy a potěchy, z ničeho jiného. Byla to taky skvělá skupina lidí. Dostali jsme rezidenci právě v divadle v Celetné a skrz Veselé skoky jsem pak mohl zakotvit v divadle v Celetné ve spolku Kašpar. To je jako jí můj splněný závěrečný sen. A tam jsem šťastný vlastně všude, no. Protože mám velký štěstí. Protože v tomhle jsem svobodný. Můžu říct, toto chci a toto ne.
0: Tak ať se vás drží. Jan Zadražil je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále herec Jan Zadražil, filmový, divadelní, seriálový herec, nikoli však dabér, což mě s vaším hlasem docela překvapuje, takže platí to, že skvělý herec nemusí být nutně dabérem.
1: No, já jsem toho, myslím, zářný příklad. Nebo toho, že nevím, jestli skvělý herec, ale ne každý herec musí být dabérem. Je to, pro mě je to třeba jedna z nejtěžších disciplín. Já se buď se trefím do kódu, a ne, do pusy takzvaně tomu herci, a nebo hraju. Ale dohromady to nikdy nešlo. A skvělý režisér, pan Zdeněk Štěpán, který má třeba mimo jiné na hrbu, kdybych mu to takhle poslal, všechny Simpsonovy a tak dále, velký filmy, tak to se mnou vždycky jednou za čas zkusí. Zavolá a řekne, Honzo, pojď. A já řeknu, Zdeňku, vždyť vy to přece víte, že to jako nejde. A on říká, pojď to zkusit, třeba to zlomíme. Pak se mnou trápí, dá mi třeba hodinu, to je strašně moc, a pak řekne, tak super, tak zase příště to zkusíme. A já mu za to jsem vděčnej, zároveň ale vždy znova se usvědčím, že toto není moje cesta. Všichni, kteří to dokážou, mají můj obrovský obdiv. A není nutné, si myslím, dokázat naprosto všechno.
0: A neslýchal jste právě s vaším hlasem, že je, vy máte skvělý hlas pro ten dubbing a nesnažil se ho, vás to naučit, vy jste říkal, že pan režisér to s vámi zkouší opakovaně, tak no, je to právě proto, že pro tu barvu hlasu, že by si ho přál mít v rejstříku hlasů dubbingových.
1: Asi jo. A říkám, pro mě to je, a zrovna od pana Zdeňka, obrovská podsta, že se tím vůbec zabývá. Přestože nakonec vždycky zjistí, že ne. Tak to je jako krásný. Co víc chtít, ale já myslím, že už taky pochopil, že moje cesta asi bude jinudy. A kdyby mám velký štěstí a to, že můžu aspoň se pokoušet s tím hlasem pracovat třeba v rámci načítání audioknih. To je moc krásná práce, já jsem vždycky moc rád čet a v tom vidím nějakou svoji cestu, která je rozhodně ještě hodně, hodně dlouhá, mám se co učit, ale zároveň tam nacházím nějakou potěchu a nějaký smysl, jak předat příběh jenom hlasem.
0: To zní nikoliv jako práce, ale jako i koníček, protože kdo rád čte, tak když to má potom jako profesi, tak to musí být, asi záleží i podle toho, co čtete. Byla i kniha, která vás třeba vůbec nebavila?
1: Ne. Já mám, stejně jako mám štěstí v divadle, obrovský, nebo vůbec práci na lidi, který potkávám, tak jsem měl a mám doteď štěstí i na knihy, na tituly, který nebyla knížka, kterou bych čet a trápil se s ní. Vždycky se v ní něco dá najít, aspoň zatím to šlo, a taky vždycky máte možnost říct, děkuju, tohle asi nedokážu. A to je na každém. Zase není potřeba přečíst všechny knihy na světě.
0: Říká Jan Zadražil, náš dnešní host.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Jan Zadražil. Povídali jsme si a pojďme se ještě povídat o knížkách, které vy rád načítáte. Už se vám někdy stalo, že jste četl nějakou knihu a pak vám zavolali, že tu stejnou by chtěli, abyste načetl? Čili jste ji důvěrně znal?
1: No, já jsem si dokonce řekl o práci, když jsem se dozvěděl, že by měla být do zvukové podoby převedena řada knih od Terryho Pratchetta. A tak jsem řekl vydavateli, prosím, nech mě to číst. A protože je to něco, s čím já jsem se od té chvíli, co jsem se potkal s prvníma knihama tohohle spisovatele, a tak mi ty knihy zůstaly, já je čtu opakovaně, protože jsou to knihy, které vyprávějí příběh, mají v sobě spoustu humoru, ale taky nějaký něhy, docela velkýho vhledu do lidských duší a do způsobu, jak lidi fungujou, proč se rozhodujou, jak se rozhodujou. A je to vlastně satyra, která se tváří jako pohádka a přitom vypráví o nás. A jsem moc vděčnej vydavateli, že řekl, tak jo. Pak jsem se trochu polekal, protože jsem si uvědomil, že nejsem sám, kdo toho spisovatele, který ho Pratchetta má rád, pro kterýho je poměrně silná fanouškovská základna. A říkal jsem a uvědomil jsem si, že číst tu knížku 16krát potichu je něco úplně jiného, než jí pak přečíst nahlas a předložit tu svoji verzi lidem, který mají každý svoji velmi nepochybuju specifickou verzi ve své hlavě. Takže ta výzva byla veliká. Snad se jí podařilo zvládnout. Je to jedno z mých splněných přání, že můžu interpretovat knihy Terryho Pratchetta. Takže jo, stalo.
0: Není to ale asi časté u vás, že byste si řekl o práci. To už musí být něco.
1: Bylo to podruhé v životě. Poprvé jsem si řekl o práci panu Tomáši Tepfrovi, jestli by mě vzal na fidlovačku. A podruhé jsem si řekl Martinovi Pilařovi z Van Hoodbooku, jestli můžu číst Pratchetta. Ani jedné té prosby nelituju.
0: Ale už pan Tepfr vás poprvé nějak nevzal samo sebou, že jste musel přijít aktivně si říct.
1: Já jsem pracoval v jeho představeních, což bylo moc krásný, ještě jako student, bylo nás víc, byli jsme celá taková parta z ročníku. A potom, když se zakládala fidlovačka, tak on oslovil kluky a mě vlastně jedinýho ne. A jsem si říkal, aha, tak to je jasný, no tak to je jasný znamení. Nicméně já jsem měl v té době angažmá těsně po škole v Libereckém divadle FX Šaldy a potřeboval jsem ale zpátky do Prahy, protože se nám měla narodit první dcera. A řekl jsem, pane Tomáši, můžu? A on říká, a vy, ale vy jste mi neřekl. A on říká, já vám neřekl jenom proto, že vy jste jediný, kdo práci máte. Chcete? Teda na fidlu. A jsem říkal, moc bych si to přál. A on udělal to, že řekl, dobře, tak já něco zkusím vymyslet a vymyslel.
0: Takže vymyslel a byl jste tam.
1: Jo?
0: Stejně jako dnes tady a moc vám za to děkuju. Jan Zadražil byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česká centrála cestovního ruchu bude příští rok hospodařit s méně penězi. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli se Sabahem 0-2. A zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou, teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Agentura CzechTourism bude mít příští rok nižší rozpočet. Potvrdil to mluvčí ministerstva průmyslu Tadeáš Provazník. Centrála cestovního ruchu od 1. listopadu přechází právě pod tento rezort. Bude součástí nedávno vzniklé agentury Czech Business. Letos měla rozpočet přes 400 milionů. Podle informací Asociace cestovních kanceláří ale půjde v příštím roce na propagaci turismu v Česku 70 milionů. Mluvčí Provazník ale přesné snížení nepotvrdil.
2: Vnímáme ho však jako dočasné s tím, že z pohledu prioritních agend bude snaha jejich pokračování v maximální možné míře zajistit nadále. Zároveň nám však příští rok otevře příležitost analyzovat zejména marketingové aktivity, které představovaly hlavní složku dosavadního rozpočtu agentury, a obnovit či přenastavit je skutečně efektivně.
0: Ředitelka CzechTourismu Tereza Hofmanová upozornila, že v případě škrtů agentura třeba omezí své zahraniční zastoupení. Podle ministerstva ale bude moci využívat pobočky Czech Businessu, kterých bude zhruba 60. Pracovníci ski areálu Monínec na Příbramsku začali vyrábět sníh na zimní sezónu. Práce potrvají asi měsíc. Nový sníh doplní ten, který zbyl z minulé zimy. Pracovníci ho uchovali pod speciálními plachtami. Veřejnosti se areál otevře 16. listopadu. Do té doby by ale na svah lidé chodit neměli, říká majitel areálu Jaroslav Krejčí.
3: Ten sníh jako je bílý a lidi se na ně rádi fotí a okolo není úplně sucho, takže na to vlastně lezou v těch bahnitých botech. No a tím pádem tomu sněhu to hrozně ubližuje, když se potom za prvé mizí rychlejc a za druhý, když ho rozhrmujeme, tak je zbytečně hnědý nebo ošklivý místo toho, aby byl bílý.
0: Policisté pátrají po vězni, který dnes utekl z nehlídaného pracoviště v Klecanech u Prahy. 40-letý Ben Mohamed může být podle policie nebezpečný a lidé by se ho neměli pokoušet sami zastavit. Hledaný měří 182 cm, má hnědé oči, černé rovné vlasy a prošedivělou bradku. Na sobě měl pracovní oblečení. Jakékoliv informace o muži volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Slávie ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohráli v Baku se Sabahem 0-2. Branky dali ve 49. minutě Paris a v 88. Mikkels. Pražané čekají na výhru v soutěži již 21 zápasů od roku 2007. Počasí. V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty 13 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové pozor na nehodu za sjezdem na Kolín a Poděbrady. Její následky ve zúžení na 39. kilometru blokují pravý pruh. Na místě je šipka, kolona se netvoří. U Jaroměře jsou komplikace na obchvatu. Na silnici 37 za sjezdem z dálnice D11 na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a nedá se tam odbočit na Trutnov. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tady budou příběhy slavných značek.

0: Bohemia Sekt. Nejoblíbenější české bublinkové víno, které se vyrábí v bývalém pivovaru.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Bohemia Sekt?
2: Alkohol, jednoznačně, jako první. Šumivé víno.
3: Bohemia Sekt, vybaví se mi šumivé víno typu šampaňského, které vyrábí se ve starém Plzenci u Plzně.
4: Je to z Česka a myslím si, že to je starý Plzenec.
1: Máte ráda Bohemia Sekt?
4: Mám ráda Bohemia Sekt a úplně nejradši mám Brut, což je míň sladší, osvěžující. Myslím si, že to je povedený.
3: Toto šumivé víno mám velmi rád a myslím si, že dokonce, když jsem ochutnal pravé šampaňské, tak jsem si vzpomněl, že přeci jen ta česká bohemka mi chutná víc.
0: Umíte si představit novoroční přípitek bez toho, abyste si bouchli šampáňo? Ale pozor, každé šumivé víno není šampaňské. Tímto názvem se může honosit pouze víno vyráběné ve francouzské oblasti Champagne. Je to už více než 110 let, co vlastní tuto chráněnou značku. Jak šampaňské přišlo na svět? Údajně je vynalezl benediktinský mnich Dom Pierre Perignon, sklepmistr opatství Uvillier v kraji Champagne. Tento dobrý sluha boží se dlouho snažil zbavit víno bublinek, protože mu kvůli tlaku z lahví vylétávaly špunty. 4. srpna léta páně 1693 znaven marnou prací si toho perlivého vína trochu nalil a ochutnal. Honem, pojďte sem, piju hvězdy, zvolal prý nadšeně. Takhle údajně vypadal zrod šampaňského. Pěkný příběh, copak o to, jenže ne zcela pravdivý. Šampaňské se totiž rodilo už od počátku 16. století. O mnichu Perignonovi bychom si mohli povídat dlouho, nás ale zajímá jiný Francouz, rodák ze Šampaň, Louis Girardot, ale nepředbíhejme.
5: Tohle to jsou původní pivovarské sklepy?
6: To jsou původní pivovarské sklepy, ale už v roce 1942 se začalo s přestavbou těch sklepů nebo úpravou té technologie pro právě přípravu šumivých vín a to tou nejstarší metodou, tedy šampaňskou klasickou metodou kvašením šumivého vína v lahvích.
7: Světlana Lavičková si povídala s hlavním sklepmistrem Bohemia Sekt Josefem Švédou.
5: Tady je vyobrazený jakýsi technologický postup výroby sektu tradiční metodou kvašení v lahvi. Většinou ty nápisy jsou samozřejmě z francouzštiny.

0: každý ten termín se vztahuje k nějakému konkrétnímu technologickému kroku. Pro nás samozřejmě všechno začíná ve vinici. Základní víno se připravuje v jednotlivých vinařstvích na Jižní Moravě, kde se nejprve sklidí hrozny z konkrétního ročníku a v těch jednotlivých vinařstvích se potom připravují základní vína. Pokud ta vína jsou v těchto vinařstvích připravena, začínáme potom objíždět jednotlivá vinařství a ochutnávat ten aktuální ročník a začínáme vybírat právě ta základní vína, která považujeme za vhodná směrem k vínu šumivému.
1: Ta vína, která vybíráte, potom mícháte, anebo každý sekt je třeba, co já vím, z veltlínského zeleného, tenhle ten je ze Šardonky?
0: Každé šumivé víno, které připravujeme, má stanovenou sortimentní skladbu, odrůdovou skladbu, která definuje, jaký typ šumivého vína chceme připravit, s jakou vůní, s jakým charakteru, jakou chutí. Takže pokud si vezmeme pro příklad Bohemiasek Prestige, tak je to šumivé víno připravené ze tří odrůd a těmi jsou Riesling rýnský, Rulandské bílé a Riesling vlašský. A každá z těch jmenovaných odrůd má svoji osobitost, svoje specifické vlastnosti, svoje přednosti, které my se snažíme, když tvoříme kivé, je využít a spojit v dokonalou harmonii, tak aby vzniklo v podstatě nové víno založené na těchto tří odrůdách.
1: Ten výsledný produkt musí chutnat vždycky relativně stejně, protože ten člověk, který si to víno kupuje, je konzervativní a chce mít tu samou chuť v roce letošním, minulém i příštím.
0: To je takový z toho pohledu technologa trošku paradox, protože pokud šumivé víno označíme konkrétním ročníkem, tak se vždycky prodává za nějakou vyšší cenu, ale pro toho technologa je v tu chvíli to takové jakoby v uvozovkách jednodušší, protože může se odkázat na konkrétní ročník. Kdežto ta bezročníková šumivá vína, tam pro toho technologa je to daleko složitější, protože jak už jste zmínila, nejenom, že musíme zajistit dobrou kvalitu nebo výbornou jakost, ale také musíme navázat tou kvalitou co nejvíce na tu předcházející šarži, tak aby zákazník a spotřebitel a ten, který šumivé víno bude ochutnávat, byl spokojený nejenom na Silvestra, ale i v průběhu celého roku.
2: Šumivé víno, jinak řečeno sekt, je označení alkoholického nápoje, který je vyráběn primárním či sekundárním kvašením vína nebo moštu. Do Čech se šampaňské dostalo v roce 1798. Objednal si jej hrabě Klamgalas a nadlouho se stalo nápojem vyvolených. První sekt byl vyroben v Bzenci o skoro 100 let později. Historii soustavné výroby šumivých vín u nás začala psát na začátku 20. století česko-francouzská vinařská firma ve Valticích. Ve starém Plzenci, kde dnes najdete největšího výrobce sektů u nás, začal sekt perlit až po druhé světové válce. V prostorách dnešních sklepů naplněných vínem a lahvemi zrajícího sektu se však dlouhá léta předtím vyráběl jiný opojný mok. Na konci 19. století si tu totiž místní založili pivovar. Plzenecký Zlatozdroj, který se těšil dobré pověsti doma i v zahraničí, se vařil až do roku 1929, kdy byl pivovar po fúzi s tehdejším Měšťanským pivovarem v Plzni uzavřen. Budovy ležely ladem, po jistou dobu sloužily jako lihovar či koželužna a pak už jen chátraly. Volné, starobylé podzemní prostory, jedinečné svou rozlohou a také stálou nízkou teplotou, si roku 1942 pronajala pražská společnost Českomoravské vinné sklepy a začala s jejich přestavbou. O rok později bylo do závodu dovezeno 30 hektolitrů vína a mohly se začít tvořit první bublinky.

0: Psal se rok 1945. V závodě pracovalo 10 zaměstnanců, především žen, a ve sklepích dozrával červený sekt s názvem Black Widow, tedy Černá vdova. První lahve slavnostně otevřeli američtí vojáci v den osvobození Starého Plzence. Během oslav prý v hrdlech osvoboditelů zmizelo 37 tisíc lahví. Krátce na to spatřil světlo světa další sekt, pojmenovaný Chateau Radigne, dnes nejstarší nepřetržitě vyráběný sekt v České republice.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

neznají, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Z dobrého jen to nejlepší. Budeme-li chtít vzrušení, povzbuzení, jako po nemoci a po duševní námaze, nebo při slavnostních příležitostech, dopřejeme si to nejlepší z nejlepšího, totiž sekt. Láhve mají být uloženy v teplotě 10 až 12 stupňů Celsia, a to ležmo. Stojí-li, může se státi, že vyschnou zátky a tím nastane ztráta šumění. Láhev otevíráme teprve před naléváním. Do sklenic ledu nedáváme, nýbrž chladíme jen láhve. Při větším ochlazení jest šumivost mírná, při menším příliš bouřlivá. Sekt jest jediné víno, které se dá píti při všech chodech. Svět v obrazech, 27. prosince 1947.
2: Vezměme to teď letem světem, ten technologický postup výroby sektu tou tradiční metodou kvašení v láhvi, a pak se na to půjdeme podívat.
3: Letem světem to úplně nemám rád, protože ta klasická metoda je metoda, která trvá někdy i třeba roky. Šumivá vína se připravují sekundárním neboli druhotným kvašením vína tichého. Už jsme mluvili o tom, že se připraví kive a do toho kive se potom přidávají nejprve likér a posléze kvasinky. Začne pomocí těchto kvasinek druhotné kvašení a ten dodaný likér je přetvářen kvašením na alkohol a jako vedlejší produkt vzniká oxid uhličitý. To samotné kvašení trvá někde kolem 4-6 týdnů, kvasinky odumírají, sedají na dno v každé té lahvi, ale ten jejich úkol ještě nekončí, protože minimálně dalších 9 měsíců, ale spíše 12, 15, 18 i více, i několik let leží tyto lahve s prokvašeným šumivým vínem ve sklepě a kvasinky ovlivňují chuťové vlastnosti, senzorické vlastnosti šumivého vína, ovlivňují vůni, chuť, ale třeba i kvalitu perlení.
2: Platí, že čím déle to víno takhle v těch lahvích leží a kvasí, tím je lepší?
3: No tak všechno je pod velmi pečlivým dohledem. Musíme si na začátku definovat, jaké šumivé víno chceme připravit. Pokud ho chceme připravit ročníkové, s širší chutí, s delší persistencí, tak samozřejmě to delší ležení tomu dodává tuto hloubku a šířku, ale pokud chceme zachovat i tu svěžest a vůni, která třeba zase v tom nose zaujme toho spotřebitele, tak to ležení na kvasinkách musí být optimální a je třeba kolem těch 15-18 měsíců.
2: To víno potom se dostane ke spotřebiteli v té samé láhvi, v které zrálo?
3: Je tomu tak, ale samozřejmě než tomu tak může být, tak je potřeba nejprve ty kvasinky v ten správný čas z láhve odstranit. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba provést setřesení těchto kvasinkových kalů na zátku. K tomu se používají dřevěné stojany, takzvané pupitry nebo moderní zařízení, které setřese tyto kvasinky třeba i za 3,5 dne. Tomuto procesu se říká remuáž a následuje takzvaná degorzáž, což je termín, který se používá pro odstřelení těch kvasinkových kalů z lahví, kdy ten degoržér odstraní kvasnou zátku a samozřejmě za dobrého grifu, kdy musí zvládnout spousty úkolů při tom odkalení, samozřejmě musí zvládnout odstranění těch kvasinek, které jsou vystřeleny tím vykvašením tlakem. Mimochodem v každé té lahvi je v tu chvíli kolem 6 atmosfér, tak to je jeden úkol toho degoržéra, ale ten druhý je samozřejmě daleko důležitější a to je ten, že v té lahvi po odstřelení těchto kalů musí taky něco zůstat.
4: A teď už se konečně budeme věnovat panu Girardotovi. Louis Girardot, francouzský enolog, rodák ze Šampaň, sehrál ve starém Plzenci a zdejším vinařství naprosto zásadní roli. Pokud byste tápali v pojmech, poznamenejme, že enologie je vědní obor pojednávající o víně a vinařství. Termín pochází z řeckých slov oinos, tedy víno, a logos, což je věda. Enolog je tedy stručně řečeno odborník na víno. Do Čech přichází během druhé světové války vybaven dokonalou znalostí technologie výroby sektů. Usadí se v Šanově u Teplic a zřizuje si tu svůj první sklep. České luhy a háje si vybral ze dvou důvodů. Vybudovat zde výrobnu sektů nebylo tak finančně náročné jako jinde, a zároveň naše země leží na stejné zeměpisné šířce jako jeho rodné Epernay v kraji Šampaň. Jenže sklep, který dal dohromady v Šanově, mu roku 1948 znárodnili komunisti a on byl jako specialista na výrobu sektů převelen do starého Plzence. A tady příběh bohemky konečně začíná. Girardo začne učit Čechy pít šumivé víno a místní enology správně postupovat při výrobě nejušlechtilejšího nápoje na světě. Ukáže jim, jak rozpoznat vína vhodná pro výrobu kvalitního sektu, jak jej lépe nabídnout lidem. A hlavně nechává si přivést kvasinky přímo ze Šampaň a u nás dosud používanou rakouskou metodu vymění za francouzskou. Girardo je nejen jedinečným odborníkem na výrobu sektů, ale také velkým požitkářem. Nevyhýbá se žádným světským radostem. V podniku, kde pracují převážně ženy, má příležitost užívat život plnými doušky víc než dost. O to víc, že svou manželku zanechal v Šanově. A právě kvůli ženám prý tento šarmantní Francouz dával sektu přednost před obyčejným vínem. Tento nápoj je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Říkával s oblibou o své nejoblíbenější variantě Champagne de Bohème. Jeho působení ve starém Plzenci netrvá příliš dlouho, pouhé 3 roky. Jeho práce však nese své plody dodnes.
2: Kam jsme došli teď? Tady máme ukázky i starého zařízení.
3: Jsou to historické stroje, na kterých se pracovalo, když se u nás lahve odkalovaly, ale zase tomu není tak dávno a spousty takovýchto zařízení se ještě stále používá. Používáme pro odkalování odkalovací, digoržovací linku. My ale si předvedeme to odkalení tím starým, tradičním způsobem, tak jak se to dělalo kdysi.
2: Na jednom sudu leží taková jako včelařská maska.
3: Ty masky se používaly nejenom při odkalování, ale také při setřásání nebo překládání těch lahví ve sklepě, protože samozřejmě sklo je křehký materiál a už jsme se zmiňovali o tom, že v každé té lahvi je kolem 6 atmosfér, takže to není nijak malý tlak, takže musíme dodržovat určitou bezpečnost v případě, že by došlo k nějakému rozbití té lahve, aby se nestalo nějaké zranění.
2: Co teď?
3: No, teď už můžeme zkusit a předvést si odkalit lahev. Já bych byl i proto, že byste si to zkusila sama.
2: Dobře.
3: Já se proměním reportéra na chvilku.
2: Tak já si sleču kabát.
5: Kolik je vám zástěry?
2: Jsem uvázaná do zástěry.
5: Tady možná vidíte přesený ty klasinky, až se podaří a takhle se třeba snadno tý zátky. On vám nalese tu lahev, kde je to takhle setřesený a tu si odkalíte.
2: To jsou lahve, které jsou uzavřené vyloženě tou korunkou.
5: Jsou korunkou.
2: Jako pivní.
5: Vy to prostě otevřete takovým speciálním otvírákem. Vlastně ten tlak vystřelí ty kvasinky a pak se tam dá ten korek. Takže všechny ty lahve, které tady nám takhle zrajou, tak jsou zavřený tou korunkovou zátkou.
3: Jste pravačka?
2: Jo.
3: Jo.
2: Moment, tady je přede mnou sud, který má vydlabaný bok. Aha, tak nejdřív se nasadím masu.
3: A teď tady máme ten odkalovací sud, do kterého odstřelíme ty kvasinky. Držíme tu lahev pořád mírně dolů,
2: ano.
3: Zasekneme a hlavně počkáme, až uskočím, abych nebyl mokrý i já. Ještě malinko dolů, teď najednou a bum! Jo!
2: Jo!
3: A nahoru otočit, tak to bylo rychlý.
2: A teď co?
3: Nečekaný, krásný, teď je to všechno.
2: Ale ta vůně, ta je nádherná. No, něco v té láhvi zůstalo, ale...
3: Určitě, určitě, ty ztráty jsou minimální.
2: To by ale nebyla plná láhev. Jak byste to teď expedovali?
3: No proto, aby to šumivé víno bylo ve svém procesu dokončeno, tak po odkalení je potřeba přidat takzvaný expediční likér, který je směsí vína a cukru. A tento likér nám potom kategorizuje šumivé víno podle zbytkového obsahu cukru do těch termínů, které známe na etiketách, kategorie Brit, Extra Brit, Demisek, Sek a další. Takže,
2: dá se to poznat podle vůně, kterou mám teď na tričku? Které víno to teď bylo, jestli je tam hodně zbytkového cukru nebo málo?
3: Budeme poznávat Bohemia Sekt Prestige z ročníku 2015 a je to Riesling Rýnský, Rulandské bílé a Riesling Vlašský. Tak já vám do skleničky nabídnu vzorek. Samozřejmě je potřeba pořádně zhodnotit vzhled šumivého vína, zkontrolovat krásné perlení korunu na hladině toho šumivého vína a pak dlouze přivonět, věnovat se poměrně dlouho vůni toho šumivého vína, protože aspoň já tvrdím, že vůně je nejdůležitější vlastností, co se týče senzorického hodnocení.
2: Voní nádherně, perlí krásně.
3: Když ochutnáme, tak už budeme asi jenom mlčet teď.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Proč Girardotovo působení na Plzeňsku trvalo tak krátce? Jedna verze praví, že absence paní Girardotové pro něj znamenala příležitost přibližovat se k místním ženám blíže, než bylo pro ženatého pána vhodné. Přestože už měl svůj věk, něžné pohlaví mu padalo k nohám. No a když jednoho dne přijela manželka na vizitaci a na mimo manželské vztahy mu přišla, bylo zle. Když zase odjela, vrátilo se všechno do starých kolejí. A tak se nakonec Girardo vrací zpět domů. Tou dobou už téměř přišel o sluch a zbývalo mu jen pouhých pár let života. Osud mu však připravil hořký závěr. Podle dostupných zdrojů zemřel nešťastnou náhodou. Přejela ho tramvaj. Vstoupil jí do cesty, protože jí prostě neslyšel. Na Luise Girardota ve starém Plzenci nezapomněli. Sekty, kterým dal vzniknout, dnes nesou značku Bohemia Sekt. Společnost jich vyrábí celkem 14 druhů. Nejprestižnější z nich nese jméno slavného Francouze.

0: procházíme kolem beden, kde leží v tichu a asi ve stálé teplotě láhve sektu.
1: Tak celý ten svět vína je krásný a my tomu úplně neříkáme bedny, my jsme takový básníci, my tomu říkáme postýlky. V nich právě ty lahve leží v různých technologických fázích. Tady stojíme už u odkaleného sektu z ročníku 2017, Bohemia Sekt Prestige Brit.
0: Tady už vlastně čeká jenom na to, aby se nalepily etikety a z těch postýlek byl vyzvednut a předán ke svým spotřebitelům.
1: V některých postýlkách jsou lahve otočeny hrdlem směrem dolů, kde ty kvasinky už jsou setřeseny a lahev je připravena pro to odkalení. My jsme si tu lahev odkalovali před chvílí a po přidání toho expedičního likéru se už ta lahev uzavírá korkovým uzávěrem, který je uchycen tím drátěným košíčkem, kterému se říká agrafa, ale ty lahve zase zpět putují ještě do sklepa na něj minimálně 4-6 týdnů, kde dochází k zrání šumivého vína na lahvi, ale toto zrání může být různě dlouhé a právě může to být i řadu let nebo i desetiletí. Těch našich zhruba 400 tisíc lahví ročně, každá z nich se vezme 6x až 8x do ruky a musí se s ní setřást, pootočit, odkalit, uchopit ji a pak teprve je možné je poslat do světa hned po naadustování etiketami.
2: Věděli jste, že v České republice se každoročně vypije kolem 9 milionů lahví sektu ze Starého Plzence, z čehož skoro polovina padne o silvestrovské noci? V jedné lahvi šumivého vína se skrývá 50 milionů bublinek. Když lahev otevřeme šetrným způsobem, přijdeme asi o 1/10 z nich. Pokud ze sedmičky nalijeme 7 nebo 8 skleniček, v každé z nich tak bude okolo 6 milionů bublinek. Pokud plánujete šumivé víno použít jako aperitiv, zvolte kategorii Brut, má nižší obsah zbytkového cukru. K dezertům či ovoci se hodí sladší šumivá vína, tedy demisek. Ženy si většinou vybírají demisek. Nebojí se experimentovat, zajímají se o novinky a nechají se ovlivnit vzhledem etikety. Muži bývají konzervativní a nakupují osvědčené tradiční značky v kategorii Brit. Šumivé víno vložte do spodní police chladničky, tam je optimální teplota pro servírování. Nalévat byste je měli do sklenek typu flétna. Zdůrazní intenzitu perlení a nesou dobře aroma směrem k hrdlu sklenky. Sklenky před použitím vypláchněte studenou vodou, vytřepte a nechte oschnout. Nepoužívejte utěrku, ta by mohla na skle zanechat chloupky nebo dokonce nepříjemné kuchyňské pachy. Otevírání lahve sektu může být veselé i dramatické. Věděli jste, že korková zátka, než se vnoří do hrdla, má tvar docela obyčejného válečku? Ten se v lahvi upevní drátěným košíčkem, říká se mu agrafa, aby nemohl ven. V lahvi je totiž tlak 5 až 6 atmosfér. Pokud se s otvíráním nechcete příliš párat a máte odvahu, můžete zkusit sabráž, aneb techniku useknutého hrdla. Legenda praví, že tento způsob otevření lahve šampaňského vynalezli napoleonští důstojníci, kteří nedokázali současně sedět na koni, držet otěže a otvírat lahev. A tak jeden z nich vytáhl šavli a fik. Z nouze se stala tradice a dovednost, která dnes patří mezi vrcholné vinařské disciplíny. Jak sekt správně nalévat? Sklenku mírně nakloňte proti lahvi a nalévejte víno po skle, aby docházelo k co nejmenšímu pěnění. Sklenky plňte do poloviny, maximálně do 2/3. Před dalším naléváním uchovávejte víno v nádobě s ledem na stole nebo v chladničce. To, že z vína nevyprchají bublinky, když do hrdla lahve strčíte lžičku, prý není nic víc než obyčejná pověra. Stále se ale najdou lidé, kteří se dušují, že jim to prostě funguje.
1: Přišli jsme si klasickou metodu, šampaňskou metodu, francouzský způsob výroby šumivého vína a francouzským způsobem je i ten druhý způsob, kterému se říká šarmatový a je to způsob, kdy se šumivé víno připravuje kvašením v tancích.
0: Nabízí se otázka, že to víno, které kvasí v těch tancích, není tak kvalitní a tudíž je i levnější než to šumivé víno, které vzniká tím, dejme tomu, pracnějším způsobem výroby?
1: Tenhle ten pohled není úplně správný, protože nám ty jednotlivé metody umožňují to, že dokážeme nabídnout zákazníkům různý styl šumivého vína, zatímco tou klasickou metodou připravujeme vína, která jsou více takové horizontální do šířky, mají delší persistenci, výraznější aroma, tak tou šarmatovou technologií se snažíme o to, aby sek byl co nejvíce svěží, zachoval si takové ty citrusové svěží tóny, byl lehký a člověk klidně bez problému vypil celou lahev a mohl klidně otevřít i tu další.
0: Teď tady stojíme u velkých bílých tanků. Neříkejte mi, že v tom ve všem vzniká sekt.
1: Toto je sklep na základní vína, takže tu skladujeme buď čistě odrůdy, anebo jejich kivé pro zakvášení. Toto nejsou tlakové tanky a je to sklep na 1 000 000 litrů. No a teď se podíváme do další haly, kde už máme kivé tank, který má objem 1 000 000 lahví a je to pouze tedy jeden tank.
0: Jo, a tohle jsou ty tanky na 1 000 000 litrů?
1: Na 1 000 000 kusů je ten tank za námi. Připadáme si menší, menší a menší.
0: Jak je ten tank vysoký?
1: Je to někde přes 20 metrů, ale pro nás technologie je to velký přínos právě v tom, že dokážeme krásně připravit stejnou kvalitu šarže, tak aby navazovala svojí kvalitou na tu šarži předcházející.
0: Tahle ta výroba typu Charmat je kratší?
1: U klasické metody kvašením v lahvi je nařízením Evropské unie a našimi zákony ta délka ležení je definována tak, že musí být od počátku kvašení až do odstřelení kvasinkových kalů doba minimálně 9 měsíců. Ale vždycky je to spíše více, protože optimální kvalita a senzorické vlastnosti tam nazrávají a vznikají někdy po 12, spíše 15 až 18 měsících a někdy i letech. U šarmatové metody pro jakostní šumivé víno neboli sekt je tato metoda definována v délce minimálně 6 měsíců.
2: A na závěr vězte, že se rozhodně dostanete rychleji do nálady, pijete-li víno šumivé, než při stejné konzumaci takzvaného tichého vína. Má to být vědecky ověřeno.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zhruba polovina mladých lidí v Česku konzultuje své psychické zdraví s umělou inteligencí. Praha by mohla znát podobu nové koalice na magistrátu příští týden. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť či přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Víc než polovina mladých lidí v Česku se o svém psychickém zdraví radí s umělou inteligencí. Vyplývá to z průzkumu agentury PAQ Research. Často se na ní obrací, protože odborná péče je nedostupná a internet jim nabízí anonymitu. Ministerstvo zdravotnictví ale varuje, že AI nemusí dávat správné rady a lidé by se na ní proto neměli spoléhat. Podle vládní zmocněnkyně Dity Protopopové je proto zásadní zaměřit se na prevenci.
2: Dát přes školy, přes sociální sítě těm dětem nějakou informaci ohledně toho, kde už je nějaká ta hranice, kde by si na co by si měli dát pozor, jak ohledně ochrany citlivých údajů, tak ohledně toho, kde to AI a jaké případy jsou, kde jim může to duševní zdraví zhoršit.
0: V Praze pokračuje povolební vyjednávání o koalici na magistrátu. Vedení hnutí STAN dnes jednalo s uskupením Praha sobě o možné koalici. Podle předsedy Prahy sobě Adama Scheinhera řešili kromě personálního složení rady a programu i případné složení budoucí koalice.
3: Jedná se spolu STAN a jedná s Pirátama STAN. Pro nás by byla lepší ta varianta s Piráty. Tam vnímáme, že je největší programová shoda a že vlastně ta koalice by měla co nejméně hádek.
0: Další vyjednávání budou pokračovat ve čtvrtek. Koaliční smlouvu by lídr STANu Petr Hlaváček chtěl podepsat v listopadu. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu má přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerií v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje, hlavně kvůli zpětné účinnosti.
1: Sport.
0: Den po triumfu střelce Jiřího Přívratského na světovém poháru v Káhiře vybojovala Veronika Blažičková pro Česko další medaili. V třípolohové malorážce byla druhá. Na stupně vítězů se probojovala v elitním seriálu poprvé v kariéře. V rozhovoru pro Český rozhlas mluvila Blažičková o tom, že si výsledku moc váží i proto, že měla v Egyptě zdravotní problémy.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo v Čechách a pak i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť. Kránu srážky ustanou a nebe se protrhá. Teploty klesnou k 6 stupňům, na Moravě na 1. Zítra bude zataženo až oblačno, místy déšť nebo přehánky, které později ustanou. Teploty do 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 na exitu 8 ve směru na Hradec Králové je uzavřený výjezd z dálnice, a to kvůli uzavřenému mostu na silnici 3/6111. Na silnici 1/58 v ulici Záhuní ve Frenštátu pod Radhoštěm jsou zúžené jízdní pruhy kvůli stavebním pracím. Provoz je tam řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Hradče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Hrádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár

0: Ne, že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím.

0: Řekl ti babo rať a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát 3 přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata. Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monheimová?
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stav v kokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel.
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vybožnosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá.
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel-Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel-Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel-Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel-Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dabing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová.
3: Ano.
2: No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě a ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo? Prostě.
3: Ne, a on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. Toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels.
3: Ano.
2: Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské a tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuluje, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuju, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty kosme...
3: Pravnučka byli... to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad bylo tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo. Protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Biláka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíle, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Kurvaninko a nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Rezner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměly do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou tu do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji a neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. Se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: nějaký dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo. No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů, nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle, tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné. Thank you.

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Za hranice, i když vlastně ne tak docela daleko. Od rozdělení Československa už uplynulo více než 30 let. Česko a Slovensko jsou dva samostatné státy, ale pořád nás spojuje společná historie, blízký jazyk, rodiny, přátelé i mnoho vzpomínek. Pro mnohé z nás je Slovensko stále místem, kam nejedeme tak úplně do ciziny. A právě na to se vás dnes chci zeptat. Máte na Slovensku rodinu nebo přátele? Jezdíte tam stále rádi? Rozumějí slovenštině bez problémů i vaše děti a vnoučata? A myslíte si, že Češi a Slováci si stále zůstali blízcí? Právě to je tématem dnešní noční linky. Volat můžete do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Psát můžete na web rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Jsem ráda, že jste dnes večer s námi. Noční linka začíná právě teď. Je u vás Jarka Barbuříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

prav, ať se nehlucem zvýší vynajmout dár. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se nehlucem zvýší vynajmout dár. Jo-ho-ho. Ahoj!

0: 3 minuty po 23. hodině. Češi a Slováci, dva národy, dva státy, ale pořád možná jedna zvláštní blízkost, která se možná těžko popisuje. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes se budeme ptát, jak tu blízkost cítíte vy. Pan Ota z Uherského Brodu nám volá do Zlína, nemáte to daleko, krásnou noc přeji.
1: Dobrý den, pozdravuji vás, všechny diváky. Já bydlím v Bánově u Uherského Brodu a když si postavím na dvůr, tak vidím velkou javořinu na Slovensku. Mm-hmm. A mám na Slovensku tetu a dva bratrance v Bratislavě, takže pravidelně se navštěvujeme a teď máme jet my, no, tak je to teďka je na nás. Takže nevím, no.
0: Takže ano, u vás je ta blízkost opravdu na místě, protože jste rodina, taky to máte kousek, říkáte, že vidíte na velkou javořinu. To je takové zvláštní pocit spojení Česká a Slovenska, když to vidíte asi přímo z okna. A když tam máte rodinu, tak je pro vás to Slovensko takový trochu druhý domov, anebo to zase ne?
1: Ne, my to necítíme, že jsme se rozkmotřili. Ani jedni, ani druzí. Ani Slováci, kteří bydlí tady na Kopanicích, ani kolem Starého Hrozenkova a tam dál, tak nikdo se necítí, jako že by byl Čech a druhý Moravák. A my se pořád bereme jako normál, sami.
0: A myslíte si o to, jestli máte v rodině nějakou mladší generaci, že rozumí slovenštině? Já mám teda zkušenost, že ne?
1: Spíš slovenské děcka rozumí našemu jazyku, ale to, že to je kvůli tomu, že bratranci a teta bydleli dřív tady v Bánově a potom, až se teta vzala, tak

0: víte?
1: Jo, halušky.
0: Halušky, to jsem si myslela, že řeknete. A s čím?
1: Halušky s brinzou, no.
0: S brinzou.
1: Halušky s brinzou,
0: dobře.
1: Ano.
0: A máte nějakou milou historku, třeba když jste cestovali za hranice právě z té cesty, nebo ještě z hranic, jestli si vzpomenete? To už je dávno.
1: To je dávno, to jsem byl ještě kluk a strýc dělal ve věznici, tak měl možnost do Trenčanských Teplic jít do lázní, tak jsme tam za ním byli a velice zajímavé bylo, že kolem bazénu, které se tam budovaly, byly balovány a kameny a rozbíjeli to vězni, kteří byli uvázaní za nohy řetězem jeden k druhému. Tak to na mě, to jsem nezapomněl ještě snad od těch 7 let. No.
0: Vidíte to. No a kdybyste měl teď mladému člověku vysvětlit, proč se Češi a Slováci pořád rozumějí, jak byste mu to vysvětlil?
1: No, je to blízkost řeči a ta povaha lidí tady na západním Slovensku je srovnatelná s našima tady na Moravské Slovácku.
0: A co si ze Slovenska přijede, dovezete, když tam jedete na návštěvu?
1: A dohromady nic. Dohromady nic, opravdu ne.
0: Dobře, a máte rád Tatry?
1: No určitě. Tatry nízké, Demanovská jeskyně, Vysoké Tatry, na Štrbském plese jsem byl. Je to tam parádní.
0: To úplně souhlasím. Tak o tom děkuji za milé povídání i za váš pohled
1: Prosím.
0: Na to, co nás se Slovenskem pořád spojuje. Přeji klidnou noc. Pozdravujte rodinu na Slovensku a děkuji, že jste zavolal do dnešní Noční linky.
1: Prosím, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí překročit hranice a jsme v jiné zemi. Ale máme opravdu pocit, že jsme v cizině? I o tom si dnes budeme povídat v Noční lince Českého rozhlasu na téma Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku?

0: jedna země už dávno nejsme, ale možná pořád sdílíme víc, než si uvědomujeme. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří vztahům mezi Čechy a Slováky a vašim osobním příběhům. Volá nám pan Leoš z Plzně. Zdravím vás. Už jste mi prozradil mimo éter, že jste se právě vrátil z Bratislavy, takže to bude živé. Živé téma.
1: Dobrý večer. Zdravím posluchače. Mám velmi čerstvé dojmy z Blavy, jak my jsme vždycky říkali.
0: Ano.
1: A vzpomněl jsem si tam na své mládí, když jsem studoval v Nitře, kde mám spoustu přátel a spolužáků Čechů, který se v Nitře etablovali a nakonec tam zapustili kořeny a jsou tam Čechůni na Slovensku velmi oceňovaní.
0: Tak prozraď, tak jaké nádherné akce jste se účastnil právě dnes, nebo to bylo už včera?
1: Ano, tak kolegové z Evropské sítě boje proti chudobě tak pořádají na Slovensku stejnou neboli podobnou soutěž, co v Čechách, kde se oceňují novináři na téma, jak píší nebo jak zveřejňují situaci chudoby nebo chudoby lidí. A veřejná porota veřejnou nominací vybírá potom a oceňují novináře. Proběhlo to v Bratislavě pod patronací ombudsmana Slovenské republiky. Velmi zajímavá akce, novináři byli celý natěšení, že se jim taky poděkuje za to, co ta veřejnost od nich vnímá. Tak to byla akce, kde byli přítomní i místní lidé ze samosprávy, tak mě to velmi potěšilo, že jsem se toho mohl zúčastnit.
0: To je vlastně hezký příklad toho, že se nepropojujeme jenom v rodině nebo jazykem, ale právě i různými akcemi, že se vzájemně inspirujeme. Vy jste říkal, že vlastně Slováci přijali tuto akci od nás, mimo éter, pochopila jsem to dobře?
1: Ano, tak...
0: Kdo se od koho inspiroval?
1: Ona ta akce působí nebo funguje v 18 zemích Evropské unie a je to takovej nápad tehdejších lidí, aby se novinářům, který se této sféře sociální práce s lidmi nebo sociální pomoci věnovali, a zjistilo se právě, že o tom se píše spíš jako, že to je nějaká, bych řekl, akce, která spíš jako, abych to, jako bulvár, jako bulvární, že se v obídě píše nebo dělají se relace, že to je bulvárního směru. A nakonec ta důstojnost lidí šla stranou a proto jsme se snažili, nebo se lidé snažili vrátit tomu důstojnost, aby se bída těch lidí nebo té sociální vyloučení popsalo smysluplně a důstojně.
0: Takhle už je, tak to je smysluplná a bohulibá akce. Jezdíte na Slovensko i jenom tak na výlety?
1: No tak jezdíme tam především na srazy ze školy. No a vždycky se na to všichni těšíme z celé České republiky, neboť jsme tam absolvovali školu a začal jsem pořádat celý ročník, což tehdejší ročník měl asi 180 lidí. A takový nápad jsem dostal, že po rozdělení republiky právě, že ty poslovensky chalani, že ty chalani prostě jsou někde daleko rozsetý po republice a řada z nich taky mimo Evropskou unii, dokonce v cizích zemích. A tak aby jsme se taky viděli a poznali, tak jsem potom začal pořádat ty srazy vnitré, kde ty srazy pořádáme po 5 letech a nyní už jsme staří pánové, tak příští rok se těšíme, že bude po 2 letech sraz. teď bylo po 50.
0: Po 50, teda Leoši. Když hrají Češi proti Slovákům, nějaké sportovní utkání, komu fandíte?
1: Tak já především fandím, že se to děje, čili nefandím ani Čechům, ani Slovákům. Jsem rád, že ta divná pomlčka, že hraje Česko, Slovensko, že je taková zvláštní událost. Samozřejmě fandím Čechům, ale tím, že znám to slovenské prostředí, tak si myslím, že i na světových utkáních fandím Slovákům, to je samozřejmé. Slováci jsou mi velmi blízcí a musím říct, že nezapomínám na Slováky.
0: Tak děkujeme, Leoši, za vzpomínky na Slovensko, za osvětu o akci, o zvěny chudoby i za to, že jste s námi zavzpomínal na svá studentská léta vnitře. Opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít chvilku, budeme se těšit.
1: Výborně, děkuji vám.
2: No. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kolik z Československa v nás vlastně ještě zůstalo? Ve vzpomínkách, v řeči, v rodinách. Poslouchejte Noční linku a ideálně se i zapojte.

0: Slovenština pro někoho zní jako řeč dětství, pro jiného už skoro jako cizí jazyk. V noční lince Českého rozhlasu dnes budeme zjišťovat, jestli se Češi a Slováci stále cítí být blízcí. Krásnou noc, vítejte, prosím, představte se.
1: No, konečně, tady je Mila Strutnová, ročník 4-4, takže jsem rozená z Líňacka a prostě jsem z toho nešťastná do dneska, protože já si, jako říkám, Balaška, ale chci vám, Jaruško, říct, že teda s tím Slovenskem do dneska jsem z toho teda opravdu špatná, poslouchám aspoň šlágr, kde hrajou československou hymnu, snažím se prostě bejt citově hlavně v kontaktu, protože já si pamatuju do dneska, můj dědeček šil papuče, vozil je až někde do Ameriky a jezdili jsme na Slovensko je prodávat. Pamatuju si tam ještě ty hliněné baráčky, jako dneska vidím. Takže je to srdečná záležitost, strašně moc. No a jinak ještě můj bráška dělal žiškárnu v Bratislavě, takže prostě znám hlavně Valašské hory, znám jižní Moravu, odkud je teda otec. No a je mě líto, klepe se mě hlas a jsem z toho smutná. No,
0: Mílo, a co myslím, nějaká známá slovenská herečka nebo zpěvačka?
1: No, Turzová teďka hrála taková starší s naším hercem Kronerová, myslím, že jo. A takže
0: Zuzana Kronerová.
1: Ano, ano, ano. Takže to je moje taková svěcní, protože opravdu podle mě výborná. Pak se mě teda líbila nejen herecky, ale i tak Božadová, teď nevím přesně, ale známá slovenská herečka. Takže já spíš znám takový ty starší. No, asi tak. No a jinak teda do dneska si zpívám jak český, tak moravský, hlavně slovenský, protože moji rodiče jako hodně, hodně zpívali. No a tak asi tak. A my jsme, Jarosko, spolu kdysi mluvili a já jsem se rozpovídala a to jsem byla v klidu a vy jste jako byla jako takovej posluchač dobrý, protože nevím, o čem to tenkrát, určitě bylo o Moravě, protože jsem vám vyprávěla svůj příběh, jak jsme se dostali do Čech. Do dneska jsem z toho špatná, protože jsem na Moravě vlítla ve 4 letech pod auto a naši se vyučili u Batí a scháněli prodejnu, aby to nepřipomínalo rodičům, protože mě auto táhlo za sebou a tak dále. A chtěli prodejnu a já si kolikrát říkal, bože, bože, proč jsem po to auto vlítla? Protože nebyla prodejna na Slovensku, na Moravě a byla jen v Čechách. Tak to by byla taková asi tečka mýho česko-moravsko-slovenskýho. No, je mě líto.
0: Takže, Mílo, vy jste přišli tady k nám ze Slovenska a měla jste takovou vážnou autonehodu.
1: Ve Zlíně.
0: Ve Zlíně.
1: Mě táhlo auto za sebou, 4letou holku. Takže jsem ležela v sádře celá, ještě takovou perličku, to se vám asi minule vyprávěla. Mě ještě...
0: Mílo, s dovolením, vy jste říkala, že jste volala před 5 lety, tak to klidně můžete zopakovat, to už je dávno.
1: To je dávno, právě teď to jsou takový, víte co, nebylo ještě, volala jsem, kdy ještě to tak asi nebylo. Jo, pak bylo to no, takový nešťastný rozděl.
0: No, k tomu tématu teda...
1: No, tak, no, tak tématu, myslím si, že je hodně lidí, který to hlavně po té psychice, který to vnímají tak asi jako já a myslím si, že jich je dost, že to mělo nebejt. Asi to bych k tomu řekla. Myslím si, že mluvím, jak se říká z duše, že víc lidí na tom tak je. No.
0: Ano, je myslím zvláštní, si, že opravdu těch 30 let ty hranice nesmazalo. Alespoň teda v našich vzpomínkách, myšlenkách, srdcích. Jenom ti, co se právě narodili později, tak jak jsem to už zmiňovala, tak opravdu mám zkušenost, že některé malé děti nerozumí té slovenštině. Že jak už tam třeba často nejezdíme, nejsme tak ani jakoby rodiny propojené, tak tam mají mezery.
1: Co se týče tady toho, tak já vám můžu říct, teď teda špatně vidím, takže vnímám spíš jakoby ty zvuky, protože koukám, hlídám hlavně v televizi, na internetu, hlídám cokoliv Morava, Slovensko, jo. A můžu vám říct, že jak toho je málo, jak v rozhlase na internetu, prostě všude, tak někdy prostě, že špatně vidím, tak já to vlastně pořádně nevidím, já to vnímám citově jako. A taky kolikrát musím ty uši napínat, abych opravdu tomu rozuměla. Je to špatný, no, je to špatný. Mělo by toho být víc, myslím si já. Ty slovenské krásné řeči. Ta moravská, to já mluvím ještě do dneska moravsky, takže já okamžitě, když v Čechách potkám aspoň Moraváka, tak jsem nadšená, no. Těch Slováků tady prostě tolik není, ale Moraváku tady, to je na Trutnovsku, tak je dost, no.
0: Dobře, paní Mílo, to je krásné, že ten vztah ke Slovensku ve vás tak silně rezonuje, stále ve vás zůstává. Děkuju za ty osobní vzpomínky. No a přeji, aby jste se pořád cítila tak dobře, jako teď, když jsme spolu mluvili o těch Slovácích, když posloucháte slovenské písničky, díváte se na slovenské filmy. Já se tady také zkusím podívat po nějaké hudební perličce ze Slovenska. Mějte se dobře.
1: Čím méně toho je, tím víc se vzácnější, takhle asi teďka.
0: Ano.
1: Mějte se moc hezky, hlavně přeju zdravíčko všem. Hlavně vám, Jarusko, poslouchám každý večer.
0: To jsme rádi. Možná jsme se politicky rozdělili, ale lidské vazby se žádnou čárou na mapě přestřihnout nedají. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a mluvíme o tom, co nás se Slovenskem spojuje dodnes.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo má na Slovensku rodinu, jiný přátele a další tam jezdí proto, že se tam zkrátka cítí dobře. Právě o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Češi a Slováci, jsme si pořád na blízku? Ptám se pana Josefa ze Šlapanic.
1: No, dobrý večer, zdravím všechny posluchače i vás, tady paní, co to uvádí. Já mám na Slovensku velice dobré vzpomínky. Když jsem vycházel v školu v 52. roce, tak jsem nastoupil do učení na doktora ocelových ptáků, neboli na leteckého mechanika, takže jsem prožil 2 roky v Opradě, 1 rok v Litovském Mikuláši a 1 rok tak v tom Litovském Mikuláši tam jsme chodili, nebo nás pouštěli skákat do Litovského, do Martina, tam jsem udělal prvních 8 ze skoku, a když mě vyradili potom jako poručíka a poslali mě jako na letadla na míli do Brna, tak jsem se nosil jak 5 kačka do záložení, ale o tom
0: nechci hovorit. Ano, to není úplně tématem, ale pokračujte.
1: No, jako když jsem se oženil, tak potom první jako rekreace tak byla zase na Slovensko do Matliar v 59. roce. No, kromě toho ještě když jako míli skončili, tak na školení do Košic. No a co můžu říct, tak ještě bratr se vyučil jako pilotem Košicích na mých, potom byl přeložený do Budějovic. No tak to chci, čili na to Slovensko mám velice dobré vzpomínky. Potom ještě jsme jezdili taky do Meděru jako na koupaliště a jinak to bylo jako víc, ale to bych nechtěl. To je to
0: Josefe.
1: Prostě.
0: A zůstali jste také s někým ze spolužáků v kontaktu? Jezdil jste tam potom třeba na školní srazy?
1: No prosím vás, to už ne, tam jsme nechodili na školní srazy, to jsme akorát, co jsme tady byli zaměstnaní jako u letectva, tak po nějakém čase jsme se sekali, vždycky někdo to svolal. No mezi nimi byli taky Slováci, protože to bylo smíšené to letectvo, to nebyli jenom Češi, tady sloužili. Čili, no a ještě aj můžu říct, když jsem nastoupil potom československým aerolíním v 70. roce, no tak i v Praze nějaký ty Slováky jsem potkával. Takže to je, co já mám velice kladný a milý vzpomínky jako na Slovensko. Takže to říkám si, dneska je prostě téma, na který velice rád vzpomínám a zdravím teda všechny posluchače a tím bych dnešní den končil.
0: Děkuju za vás, no, za vaše vzpomínky na Poprad.
1: Já se omlouvám, říkám, mě už táhne na 90.
0: Josefe, mluvíte perfektně, rozuměli jsme všemu, úplně jste nás přenesl do té doby a hlavně by bylo zajímavé popovídat si někdy i o tom vašem studiu, o vaší práci, třeba někdy bude příležitost u nějakého tématu. Ať se vám daří, Josefe.
1: Říkám, od 55 let, co jsem jako v důchodě, jsem se skýkal akorát teda s paraveteránama, co jsme, anebo spolužákama z Ostravy. Takže to bylo všechno, co jsme jako měli. No a to, když mě druhá manželka zemřela, tak teď už jsou ve Šlapanicích, tady žiju se starším synem. To jsme taky pořídili, ten domek v tenkrát v 60. roce, když to žena spočítala, tak to stalo 350 tisíc. Dneska to má cenu 11 milionů. No.
0: Ano, tak. Doba se změnila. Ale nemění se pro vás osobně vztahy mezi Čechy a Slováky. Bylo z toho cítit, z toho vašeho povídání, že máte ke Slovensku vřelý vztah. Děkujeme ještě jednou. Se máte moc dobře.
1: Vždycky promluvím slovensky. Ještě jsem úplně nezapomněl.
0: Tak se s náma rozlučte slovensky.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pamatujete si ještě dobu, kdy jsme byli jeden stát, nebo už je pro vás Československo jen kapitolou z historie? Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá téma české a slovenské blízkosti napříč generacemi. Pan Jiří od Olomouce si s námi teď bude povídat. I vás zdravíme.
1: No, dobrý večer. Třese se mě hlas. V 80. letech jsem si vzal Slovenku. Měli jsme, nebo máme 4 děti. 2 Slováky a 2 Čechy, Moraváky. A proč volám? Toto rozdělení, to byla největší katastrofa, co ti naši politici mohli udělat. Mám, nebo jsem měl 3 švagrovi a všetky měli Čechy, Moraváky. A to tě byla tak propojená rodina, že zkrátka to bylo všecko. Všecko, žil jsem 6 let na Slovensku, potom mě umřeli rodiče, tak jsem se nastěhoval na Moravu a do dneška toho lituju. Měl jsem tam všecko, kamarády, všecko. A nikdy jsem neměl problém se Slovákama, nikdy. Oni vždycky říkali, že Moraváci jsou na tým nejhůř, že tam Morava a Česko, že vždycky proti sobě nějaký problémy měli a že ti Moraváci vždycky dopláceli na to všecko, co tam bylo. No a co se týče dětí, jezdíme na Slovensko. Slovensky se naučili mluvit a mluvili na Slovensku slovensky. Ano. Když jsme teď bývali na Moravě, překročili jsme hranice, jeli jsme na Slovensko, oni převadili na slovenštinu. To bylo automaticky. Uh-huh. Vůbec jsme jim neříkali, musíte mluvit slovensky, nebo tak. Ne, přeladili a mluvili slovensky. No a doteďka toho lituju, co se stalo, no. Doufám, že ten strom, jak to podepsali, že už uschl. Lituju. Já jsem plakal jak malý kluk.
0: Jiří, ale ty vaše vztahy, ty vazby byly pevné i nadále. Je to tak?
1: Ano, jsou.
0: A jsou dodnes, no. Výborně.
1: Když takže ta rodina už je menší, ale jako furt to nějak funguje a je to. Funguje to.
0: A přenesli jste si do vaší domácnosti tady na Moravu nějaké slovenské zvyky? Slovenské jídla nebo nějaké tradice?
1: No, skoro všecko. Na Vánoce máme kapusticu. Mm-hmm. Na Velikonoce polívá vodavkou. Všecko tak, jak jsme byli tam, no. Jako už to je tak, už to je dávno. Už to je dávno, je chyba, že dnešní mládež málo umí slovensky, dřív bevávali ještě ty pořady slovensky, filmy bevávali všecko jedno s druhým, ale už
0: ano,
1: už ty naše děti neví, o co je to těla.
0: Souhlasím, no, nebo čučorětka, že?
1: No.
0: Máte tam teda rodinu, jezdíte tam pravidelně, jak často se vám to teď daří?
1: No, už tam my jezdím, protože to už tam je, už ty švagrovi a toto už jsou mrtví a tak s těma dětskama se navštěvujeme, nebo děti tam jezdí o častěž, protože tam mám krstňata a jako já už teďkom už jsou skoro v důchodě a už nějak už to zkrátka, ale Slovensko je pro mě prvořadý, jako je to tak. V životě jsem neřekl Slovákům, čo bylo, to bylo, nebo jak to bylo na vojně, nebo jak Češi nebo Slováci někteří říkají Čechůry. V životě jsem to neřekl. A jsou hrdé, že to je tak, jak to je.
0: Jirko, moc děkuji, že jste se podělil o tak osobní vzpomínky. Z nich cítíte, že pro vás Československo nebylo jenom státem na mapě, ale především propojenou rodinou, kusem života, který se nedá jednoduše rozdělit hranicí. A to je dobře. No, tak vám přeju.
1: Já ještě bych chtěl dodat. Ono, to Česko a Slovensko je tak propojený těma rodinama, tak smíchaný. Slovák, Češka, že to je moc lidí teďka na Moravě, jako co mají Slováky nebo Slověny, nebo zkrátka je to tak, jak to je. Je to propojený a furt ty vztahy jsou tak, jak jsou. Už je to špatnější, ale jako furt to funguje na 99,9%. Jsou spokojené, že a hrdé, že jsem tam žil. A to bude asi všecko. Děkuju vám.
0: My moc děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie volá noční linkou Českého rozhlasu. Krásnou noc přeji.
1: Ano. Já vám přeji taky krásnou noc, musím říct, protože už jsem ležela a poslouchám vás pravidelně vždycky v posteli, ale donutilo mě toto vaše dnešní téma, abych šla pro telefon a zkusila, jestli se vám dovolám. Tak vás všechny moc zdravím, všechny ponocníčky i vás, Jaruško, protože já vás miluju úplně, když vy máte příjemný hlas a je to krásný. A dnešní téma, jestli se k tomu mohu vyjádřit. Mm-hmm. Já pocházím z západních Čech. Tady by byla blízko nás vojenská posádka a vojákovalo tady hodně Slováků. Taky jsem měla kamaráda ze Žiliny, ale to jako jsme se přátelili, ale nebylo z toho žádný větší takový, jako aby jsme se třeba vzali, protože tady z Cheznovic od nás se vdali i do Košic a různě ty Slováci prostě tady byli, vojákovali a šlo to tak. Ale musím říct, že když jsem se potom vdala, tak jsme strašně rádi jezdili na Slovensko, protože Tatry ty úplně miluju, dokud nám na to síly stačily. A i teď jezdíme rádi do Podhajský, byli jsme v Dudincích a tak podobně, protože tady na Plzeňsku je cestovní kancelář Sochor, kde paní Sochorová pochází ze Slovenska, takže to Slovensko hodně jako zařazujou do svých zájezdů a do svých pobytů tam. A tam jsem se spřátelila s Evičkou z Bratislavy, v té Podhajské. Do dneška si zavoláme nebo i napíšeme k narozeninám, nebo taky si prostě posíláme různý fotky vnoučat a tak dále. Zrovna dneska mi od ní přišly dvě SMSky taky a je to moc hezký. Já prostě na Slováky nedám dopustit a mám je ráda, protože tak to vždycky jako bylo a nikdy jsem se nesetkala, že by se chovali nějak špatně. Nepláču nad tím jako pán, který mluvil, než jsem se k vám dovolala, tak mě strašně to zaujalo a jsem ráda, že nejsem v tom sama. Protože spoustu takhle známých třeba, který vojákovali s těmi Slováky, tak říkají tohleto Čechůň a že je neměli rádi a tak dále. Mně se nikdy nic nestalo a i když jsme na tom Slovensku byli třeba i ve vesničce u Liptovského Mikuláše v lesní takovej chatě, vždycky i ty lidi z té vesnice se k nám chovali slušně, my k ním samozřejmě taky a bylo to všechno OK.
0: Řekněte mi, jestli sledujete slovenskou televizi nebo posloucháte slovenská rádia?
1: No, slovenskou televizi nesleduju, protože já to neumím asi naladit nebo nevím. Jo, my máme tady nějakou, co máme televizi, tak prostě tam slovenský program nemáme. Slovenský rádio, no to mě Evička kolikrát píše, abych si třeba počula toto, nebo protože dneska zrovna mě poslala tedy i takový ty politické věci, jak jejich poslanci vystupují v Evropské unii a tak dále, ale tím nechci zatěžovat, jo, ale říkám, ona jezdí do Prahy pravidelně, třeba rok co rok tam přijedou a tak jsme si spolu dali i sraz v té Praze. Já jsem říkala, no, já tam mám vnučku, tak jsem u ní přespala, že jo, a s Evičkou jsme se domluvili, ona tam byla s kamarádkou, že se sejdeme u Orloje. Já říkám, no to chci vidět, jak se budeme hledat v tom kvanta lidí. No úplně úžasně, my snad máme na to štízko, oni stáli frontu na záchod, já jsem šla z té restaurace zrovna jako ven, a už jsme se potkali, ani jsme se nehledali vůbec. Potom jsme si spolu prošli tedy tu Prahu, kde jsme byli a večer, protože mám v Praze ještě synovce zase ženatýho, tak oni byli ubytovaní v hotelu Praha, tak synovec pro mě přijel do krče k vnučce a odvezl mě za nima, takže jsme strávili ještě i hezký večer spolu. No je to kamarádka, škoda, že to není blíž, že máme k sobě tak daleko. Teď mě zrovna psala, že teď v listopadu sem přijedou, abych si naplánovala cestu za vnučkou, že bychom se opět sešli. No jestli to mě zdravotní stav dovolí, protože už taky nejsem žádná mladice, že jo? Určitě se zase rádi potkáme. Takhle to chodí.
0: A řekněte mi, kdybyste měla někomu doporučit jedno místo na Slovensku, kam byste ho poslala?
1: No, já teď jedno místo vám neřeknu. My teď jezdíme s tou cestovkou, tak v Dudincích se mi ohromně líbilo. Beru tam kamarádku se mnou, tam byla. V té Podhajské jsme byli, nevím kolikrát, Energy 1, to už je naše. A ještě bych se ráda podívala do Bojnice, říkám to dobře? Asi ano. Tam už měla nařil, oni to mají taky v té cestovce a cestovali jsme vždycky i různý města, Nitru, Komárno, že jo, a tak dále. No já, kdybych mohla a doporučila bych ty Tatry, protože to prostě je moje srdeční záležitost. A já jsem nikdy se nedostala tedy na Lomnický štít, protože byl vždycky buď mlha nebo nepříjemný počasí. A když jsme naposled tam byli, sice jsme nevyjeli nahoru, ale byl tak krásně slunečno, já to mám před očima úplně teď a my jsme se na něj dívali a říkám, tak poprvé ho vidím takhle odhalenýho, v žádnej mlze nic, jasno, krásný azuro, nádhera. Tak já asi bych preferovala ty Tatry. I když všude se mi líbilo. Dudince byly krásný. Kde jsme to ještě byli? To jsme ještě byli... No, nejvíc ta Podhajská, o tamtu se vyjíždí na různý ty zájezdy po tom Slovensku, ať je to do té Nitry, nebo taky jsme byli i až tam u Košic, to jsme byli na pobytovém zájezdu. Já prostě to Slovensko miluju, no. Já bych nevybrala asi jedno místo, kde se mě nejvíc líbilo. Mně se líbilo všude.
0: Ale víte co, já bych, kdybyste se mě zeptala, odpověděla naprosto přesně jako vy, já bych zmínila to Košicko, protože to já považuji za opravdu nádherné místo, to náměstí se mi líbilo, stejně jako to okolí a Tatry, no tak.
1: Tatry prostě to nemá
0: to
1: chybu.
0: To je srdcovka.
1: A tam právě, pak jsme byli i v tom Štúrovo, tam jsme byli v tom chrámu, kde už to je tedy Maďarsko, my, víte, Komárno taky má svoje kouzlo. Když jsme se tam dívali na ten jejich, jakoby orloj, vychází tam ten panáček, že jo, ne, no.

0: Moc bych to ráda ještě viděla, ale nevím, no. Jo, taky jsme byli Trenčanský Teplice a různě, a to je taky krásný. To je jak v Údolíčku, ty lázně, takový malý, krásný park. No říkám, ať si vzpomenu, já si ho nem teď ani nevzpomenu, kde všude jsem tam trávila čas, jo?
1: Dobře, tak já jsem hlavně ráda, že jste teď trávila čas tady s námi v noční lince Českého rozhlasu. Přejeme klidnou noc a také šťastnou roku, abyste se dovolala i příště.
0: Já vám taky přeju krásnou noc. Hlavně šťastný, ať vám ten pořad vychází a až budete trávit cestou domů, ať je to všechno v pořádku. Protože říkám, já vás mám moc ráda, vás poslouchám. Když jste, ne vždycky taky, někdy to téma není takový, ale každou noc my chodíme spát pozdě, tak já vždycky jdu až po té 11. to nestihnu vás hnedky ze začátku, protože chodím spát později, ale pustím si vás, vždycky chci vědět, jaký téma zrovna ten večer jde. Mějte se moc hezky a děkuji vám.
1: A za chvilečku vám vše řeknu, jak já vzpomínám na rok 1993. Budu mít pro vás takovou perličku.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Jestli dovolíte, teď předám jednu osobní vzpomínku na rok 1993, kdy se rozdělilo Česko-Slovensko. V té době jsem hrála v československém seriálu Safari za kuchyňou. A právě kvůli rozdělení republiky už další díly nevznikaly. Takže jsem si stihla zahrát a objevit se v posledních dvou dílech tohoto seriálu. A dodnes na to vzpomínám. Točili jsme v Česku, na Slovensku, hráli tam mimo jiné Zdena Studenková, Lubomír Kostelka, Milan Lasica, Julius Satinský. To setkání s takovými hvězdami, to byl pro mě skutečně zážitek na celý život. A ještě se účastnit toho natáčení. Seriál se dá dodnes najít na internetu, takže kdybyste se nudili, tak se můžete podívat na takovou malou televizní připomínku tehdejšího Československa a na mě jako na malou holku. No, škoda, že to skončilo. Zkrátka, státy se rozdělily, ale ty vzpomínky, lidé, příběhy, právě ty filmy, hudba, to všechno v nás zůstává. Souhlasíte? Pojďte mi zavolat na 731 800 900, a jestli máte jiný názor, tak i to je v pořádku, i ten může zaznít. Zavolejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou se Češi a Slováci pořád tak blízcí, jak si rádi říkáme, nebo už je to spíš hezká vzpomínka? V noční lince Českého rozhlasu dnes hledáme odpovědi právě s vámi. A teď volá pan Vlado přímo ze Slovenska, tak to jsem moc ráda, že máme zahraniční návštěvu. Vítejte. No,
1: dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov nočné linky, nech trošku v této relácii zazní aj ľubozvučná slovenčina.
0: Já jsem v to doufala, Vlado, tak děkuju, že jste se ozval, že jste trpělivě vytáčel telefonní číslo.
1: Víte, čo chcem vám povedať, že jsem od malička zrastený z Moravou. A tak ten život išiel, že jsem bol na vojenčine, na Morave, Bučovice, u Brna. A potom tam som si priateľov, naše moja matka nebohá mala 8 súrodencov a tie ženy všetky sa išli za robotou, za prácou na Moravu a sa tam vydali. Tak tam mám bratrancov a sesternice. A z vojenčiny mi ostalo veľa, veľa kamarátov. A Kyjov je nedaleko Bučovíc, tam ich mám najviac. Mám takého priateľa, Zdenka Opatřila, čeložníci žije. A 58 rokov si píšeme každý týždeň, navštevujeme sa. A je to také krásne. Viete, tí Moraváci majú krásnu povahu, tak to všetko, tí zvyky, ktoré všetky tam vnímam. Ja som remeselník a chodím na slávnosti a jarmarky predávať remeselné výrobky z dreva. Viete, tým poznám veľké kvantum ľudí. Napríklad v takom Uherském Hradišti, však tam chodím vyše 30 rokov, milujúci ľudia, krásni, srdeční. Občanské združení Kunovian tam poriada jarmarky, vianočné trhy, pani Polášková, Libor, no teraz mi to vypadlo, to sú organizátori hlavní. To je tak ohromný ústretový ľudia. Mám napríklad takého priateľa z Veľkej nad Veličkou, Janka Břena, ktorý má 82 rokov plus minus. A každé božie ráno si píšeme pozdrav. Janko, pozdravujem ťa, slniečko nám pohládza tvár a budeme prežívať pekný deň, prajem ti dobre zdravie, napríklad takto. Obdivujem mnoho múdrych ľudí na Morave a napríklad tejto nočnej linke pani Noru. Na diaľku jej z úcty a s pokorou boskávam ruky, aká je kultivovaná a múdra. Viete, ono človek, keď chodí medzi tými Moravákmi, strašne sa veľa dozviete a dobrých vecí. Počase, keď sa s človekom stretnete, zabudnete, čo ste si hovorili, ale tie pocity vám vždycky ostanú na celý život. Viete, aj napríklad od rána počúvam, nie slovenské stanice, lebo to je hrozné, ale Rádio Brno. Pán Truhláš pekne sa prihovára, potom príde o 9. Zdenek Junák, ktorý nosí bermudy aj do mrazov a najviac teda obdivujem oného. Jak sa volá redaktor váš kolik?
0: Borka.
1: Borek. No, Borka.
0: Ten vysílá na Brnu, áno.
1: No, viete, no Vlado,
0: to sa tak hezky poslouchá. Já doufám, že vám Moraváci ten nádherný kompliment rádi vrátí. Právě taková vzájemná blízkost a srdečnost mezi lidmi je možná tím největším důkazem, že k sobě Češi a Slováci mají pořád blízko. Já vám můžu říct, že opravdu velmi miluju slovenský jazyk. Já jsem se slovensky učila Já opravdu jsem měla učitelku slovenštiny, když jsem tedy hrála v tom československém filmu. Přesto mě teda pak předabovali, by bylo to nutné, ale nejenom ten jazyk, ale vlastně vy jste takový jako pro mě velmi srdeční. A teď jste to dokázal, protože jste mluvil velmi mile.
1: Viete, ja to mám na hranicu 18 kilometrov, pochádzam zo Starej Turej, to je hraničné mesto Moravsko-Slovensko, chodíme na Moravu kupovať do Kvietnej, do Uherského Brodu, do Hradišťa. Milujem tých Moravákov, s tými som sa na celý život spojil a rád s nimi žijem.
0: A Vlado, podle mě je dobře, že se to umíme říct nahlas i po tolika letech od rozdělení společného státu. Děkuju za vás, děkuju za ta milá slova, za účast v Noční lince. Už teď se těším na příště.
1: A ještě chcem pozdravit mojho přítele z vojenčiny, vedle mě spával 2 roky, Jiří Krpec, Končice pod Ondřejníkem, keď chodím do Rožnova predávať, tak idem o jeden den skôr a u neho spávam. A vždy si pekne pohovoríme a pospomíname. Nie je to krása? Povedzte.
0: Yeah.
1: To priateľstvo má veľkú hodnotu, ktoré sa nedá zaplatiť žiadnymi peniazmi. Tak prajem všetkým poslucháčom Nočné linky príjemný večer a zajtra, a celý deň teraz nech majú slniečko v duši a zohrieva ich šťastie, lebo keď človek žije, potrebuje šťastie, nie len peniaze. A ostatná je vás, rád vás počúvam. Som vás videl na fotke, ste pekná, príjemná, pohľadná žena, máte pekný prejav. To sa mi páči. Teda tí vaši redaktori Nočné linky, je to skvost.
0: My sa moc snažíme, Vlado, tak přejeme krásnou noc. Některé vztahy nepotřebují společné hranice, aby zůstaly pevné. Noční linka Českého rozhlasu dnes patří českým a slovenským rodinám, přátelstvím a vzpomínkám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

jsi mezi přenci, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Možná nás spojuje humor, jazyk, jídlo, písničky, nebo prostě pocit, že se rozumíme o něco víc než ostatní. O československé blízkosti si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A slovo teď dostává pan Pepíno z Valašska.
1: No tak já teď zdravím všechny posluchače a my sousedíme ze Slovenskem jako Bumbálka, co je, že? Tak to je jsme aj na nákupy třeba do Makova jsme jezdívávali a na to na Turzovku, že? Na vodu a nebo ještě když jsem v práci tak dělal tak se Slovákama u firmy tež jako čtvrtina Slováku. A nikdy jsme jako problémy neměli, nebo se neměl s nima. Takže to byli skromní lidé, takže to bylo takové zpříjemnění a i ten jazyk. Takže to.
0: A máte rád slovenský folklor, slovenské jídlo, kulturu?
1: Jo, já třeba televizu, když ten, tak jak jsou ten po Slovensku, jak ukazují ty střediska rekreační a to, tak ta hudba je to velice krásná, tu rád poslouchám. Takže to je to také zpestření takové.
0: Fandíte slovenským sportovcům nebo českým?
1: Jo, ne, oběma. To je úplně stejné, protože člověk odmala jsme vyrostali pohromadě, takže to nejde rozdělit. To bylo takové těch úředníků takové nerozumné rozdělení, že takové vášně mezi ten, ale to proběhlo to v klidu, takže my jsme to ani nijak nezaznamenali, že takže to hodně, jako co jsme třeba na ten pomezi, tak už ti lidé domorodci už jsou po smrti, že a tak už tam už to mají kupené luftáci, že tak s týma už člověk nějak ani nepřijde do styku, nebo se jako nějak moc neznají, takže to je ten, když třeba něco potřebuju, někde nějaké dřevo, strom dotáhnout koněm, tak jim to ten, že přitáhnu kalupě, že tak, takové běžné věci, že no tak to
0: je. Víte co, zkusíme dát Pepíno tady do placu pár slov slovenských, které jsou od našich českých hodně vzdálené a často třeba přemýšlíme, co znamenají. Já jsem si vzpomněla třeba na čučorietku, to je borůvka.
1: To jsou hafery, povalecké hafery.
0: Hafery.
1: No.
0: Hafery, brambory, nebo zemáky, ne?
1: Zemáky, zemňáky, na Valašsku, no.
0: Napadne nebo nás ještě něco?
1: Různé takové.
0: Střevíček, víte, jak se řekne střevíček?
1: Drevokocůr, že?
0: Počkejte, to nevím.
1: Veverka. No.
0: A ten střevíček, víte?
1: Teď si už nespomenu.
0: Črěvička.
1: No, to jsou také
0: techniky. My máme taky jako rodina kořeny na Slovensku, takže jsme tam také jezdili. No a ještě něco se žabičkou bylo nějak zajímavě přeloženo vždycky. Pulec to byl. Nevíte, jak to bylo?
1: To nevím.
0: No mně to úplně vypadlo, tak třeba zavolá někdo po nás.
1: No, snad
0: a zkuste
1: někdo,
0: nám přeložit, jak se řekne slovenský pulec. Dobře. Tak Pepíno, ano. Děkuju, že jste teď s námi chvíli vysílal noční linku. Chcete něco říct si závěrem?
1: Ne, pozdravuju paní Vlastičku z Krnova.
0: Doufám, že poslouchá a třeba přání no, oplatí.
1: Ať se drží. Na ten, jako horší, to víte, stará paní tež, tak má problém s chozením, spadla nedávno, takže má to horší, ale tak musíme se všetce držet, no.
0: Přesně tak. Jo? I vám přejeme pevné zdraví, Pepíno. Dřív jsme měli společnou televizi, sportovní úspěchy, jedno hlavní město federace. Dnes žijeme každý ve svém státě. Noční linka Českého rozhlasu se dnes ptá, co ze společného Československa mezi námi zůstalo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna slovenská písnička nebo známé slovo a okamžitě se vrátí vzpomínky. V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o tom, jak blízko máme ke Slovensku a jeho lidem. Je s námi pan...
1: Robert Moravy.
0: Robert, vítejte, povídejte.
1: No, to je zajímavé téma, takže vy jste tam nakúšili nějak rok 93. Já jsem Slovák, už to. A v 93. když se dělili republiky, tak jsem byl jako voják. Takže to bylo takové divoké. No a v 94. jsem se odstěhoval na Moravu a už jsem to zůstal. Takže občas hovorím jak Husák, československý. Tedy je to docela sranda, takže jo, jsem se oženit. Tak jako dobré, no... Češi a Slováci by mali držet po kope, no, to je, ten jazyk je...
0: A myslíte, blízko, že drží?
1: No, keď sa pozriem občas do televízie, mám strašné obavy, že už to není to, čo bývalo. Ale tie rodiny držia po kope, to si myslím osobně, pretože fakt máme spolu ako docela blízko v sebe. Takže ja som si zobral Moravačku, som spokojný, mám dve deti, takže ako paráda. No a asi by som nemenil, no. Je to takové, neviem, máme strašne blízko k sebe, takže ako neviem si predstaviť s Rakúskom nejaký taký spojenie, alebo s Polskom v žiadnom prípade. Naviac sme boli spoločný štát, takže tam to strašne robí moc. A hlavne 90% slovíček máme stejne. Vy ste tam hovorili o nejakom púci.
0: No.
1: A to je žubrienka.
0: Žubrienka, áno.
1: A drevokocúr neexistuje, to je sranda zo Slovákov. My máme veveričku.
0: Veveričku.
1: Máme veverku a máme veveričku. Takže asi dobre. Tak, no. Ale ináč je to sranda, pretože keď chodeval som na koncerty, tak... aj tie pesničky, keď sa spievalo prší, prší, len sa leje, vy máte kam koničky, pojedeme, nebo jak je to. A ano. My máme úplne iný text, ale ináč princíp je stejný. Takže ako docela zaujímavé.
0: Tak to
1: řekněte. Je, asi ne. Prší, prší, len sa leje, kam ježišinky. No to si nespomeniem.
0: Tak třeba zase někdo po vás. My to dáme všechno dohromady. Řekněte mi, jakým jazykem se u vás doma mluvilo? České, slovenské, nebo se to přirozeně míchá?
1: Ježišmane, tak žena český a slovenský. No a protože jsem tu nějakých 30 rokov, tak se snažím český, což 90% jde. Někdy mi uteče nějaké slovo, ale děcka mali problém s tím hlavně ta mladšia, tak do školy a už boli problémy. Už boli problémy s jazykom českým, že to jsou slovenské výrazy. A pravopis, to som mal zakázané učiť češtinu, protože tam je pravopis úplně katastrofa. To ženy chodili, muži chodili, všade je meké i, protože to je Slovensko. Češtině to neplatí.
0: Ano.
1: Ženy, tvrdé i, alebo muži tvrdé, ale vidíte, už mám zase, to je hrozné. Takže toto som mal zakázané a ináč ako hovorím docela dobré, já jsem spokojný docela, takže...
0: Jako upřímně, já myslím, že i mnozí Češi někdy tady udělají chybu v té gramatice, takže tím se vůbec netrapte. Ale řekněte
1: no,
0: mi...
1: Já teď tady ruším vás, tak dal jsem robit test moje mame v Bratislave, a ta sa chytala za hlavu a doteraz to nevie pochopiť, tú češtinu. Diktát, detka jej dávali a to bola sama hrubka. Mm-hmm. Takže sama chyba. Takže to je tak.
0: A Roberte, když hrají Češi se Slováky hokej, jak to u vás doma vypadá?
1: Ja vyhrajem furt, takže mne to je jedno, či vyhrajú Češi alebo Slováci. Ja to mám, tam hovorím iba to, že kto hraje lepšie, ten má vyhrať. Mm. No a o tom to je, ale keď to vypadne jedno družstvo, držím druhému, no, takže asi tak nejak, no. Ono je to takové ťažké, no. Ja som vyrastal na slovenskej hudbe, žena, a to musím pochváliť ju tiež, takže my sme počúvali Elán, poslouchali, takže to byla paráda, takže tam jsme si byli hodně blízky, tak podle té, proto jsme se aj vzali nakonec vďaka Elánu, takže...
0: Jak to myslíte?
1: No, na koncertě jsme se nějak si seznámili a slovo dalo slovo a mali jsme svatbu, vlastně tiež paradox, protože já jsem v Bratislavě, přistěhoval jsem se do dediny, která má 100 obyvatelů, což je hrozně málo. A donutil jsem teda Joža Ráža, aby mi šel za svědka, takže to byla taková uprostějová, taková velká rarita, že Elan došel a mal jsem ho za svědka a tak nějak jsme se dali dokopy s ženou.
0: Počkejte, no, počkejte, to si děláte srandu nebo ne? Děláte?
1: Ne, to je
0: jak ten drevokocůr.
1: Ne, to je smrtelně vážně. Asi jsem mal velké, protože on byl takzvaný sused, kusok do mě býval v Bratislave, to jsem ho poznal od 85. 4. roku, tak jsme se tak nějak cez ty koncerty dávali dokopy a nakonec to dopadlo tak, že nebyl na svatbě tuto na Morave u Prostějova, takže jako docela zajímavé, to bylo v tom 94. Keď se už republiky rozdělili teda, tak my jsme se dali zloženou dokopy. Aspoň tak nějak, no. Jsme to Československo drželi pokope, no, až doteraz. Máme nějakých 30 rokov a jo, 32 rokov a koliko to je, takže to nějak držíme pokope.
0: Tak no. Teď přemýšlím, jestli stihnu zahrát kapelu Elán, anebo...
1: tak v podstatě počíváme všechno, no, ale toto je taková naše nějaká srdcovka, no, takže...
0: Stihla jsem to. Dívejte, jsem dobrá. Tak písnička nejenom máte pro vás, ale taky pro všechny naše posluchače. A pojďme se rozloučit, aby jsme stihli ještě jeden krátký příspěvek. Co vy na to do té jedné hodiny? Vám poděkuju a naslyšenou, Roberte.
1: Tak jo, nashledanou.

0: Československo už na mapě nenajdeme, ale v mnoha rodinách, příbězích a vzpomínkách žije dál. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a právě o těchto vazbách jsme dnes mluvili. A je tady poslední příspěvek pana Miloše. Zdravíme vás.
1: No já zdravím všechny, já Ruško hlavně, to byl máš příjemný hlas. A chtěl bych vám vzpomínat, byli jsme v roce 76 a 77 na vojně v Bílině. Byli jsme půlka Klatovského okresu a půlka okresu Topolčany, takže jsme s kamarádama prostě prožili krásné dva roky.
0: Mm-hmm.
1: Takže na to vzpomínám, my jsme na Klatovsku scházíme, každý už asi pátý nebo šestý rok se scházíme, máme 50. výročí, že jo, po vojně. A rád bych, kdyby prostě někdo tohle poslouchal ze Slovenska, když by slyšel o Bílině a vojenské službě, kdyby se ozval pěkně potom o vysílání tam telefonní číslo.
0: My vás neslyšíme úplně nejlíp, ale myslím, že mimo éter jste zmiňoval, že nám chcete dát nějakou hádanku. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano, ano.
0: Tak přicházíte s nějakým slovem, které máme přeložit? Nebo povídejte.
1: Jako ťava.
0: Ještě jednou?
1: Jsem smedný jako ťava.
0: Vím, jsem smedný jako ťava, jsem žíznivý jako velbloud.
1: Ano, správně.
0: Je to tak.
1: Jednička.
0: No.
1: To bylo velice krátký a můžu potom mezi zlámi dvou nechat to telefonní číslo, kdyby to někdo poslouchal z těch vojáků na Slovensku.
0: Můžete, můžete. Tak teď v éteru se rozloučíme, poděkuju vám i našim posluchačům. Dnešní noční linka ukázala, že i když už více než 30 let žijeme ve dvou samostatných státech, pořád nás spojuje mnohem víc než jenom společná minulost. Jsou to rodiny, přátelství, jazyk, humor, jídlo, hudba i obyčejný pocit, že jsme si pořád tak nějak blízko. Jsem ráda, že jste zavolali, psali, poslouchali, bylo krásné slyšet tolik osobních příběhů z obou stran hranice. Přeji klidnou noc, ať ji trávíte v Česku, na Slovensku nebo kdekoliv jinde. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofora na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se tady delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem, aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně, a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prýma a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte to.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti, Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že to dneska točí. Jsem odběhla jen tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, tadyhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, nepak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít o mě zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu 2 dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy
3: rozdíl.
5: Taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Čajkovský, na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: prodané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přijďte. To bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla.

0: Ano!
1: Ten mluví jak, já se na to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
0: Nechte ho, ať mluví.
1: Ten mluví jak papiňák. Ten opravdu takhle mluví naše Maruška, je 8.
0: Prosím vás, neskákejte mu do řeči,
1: Ne,
0: když
1: já už
0: je to v
1: mlčím.
0: něm, no...
1: Já nesladím, abyste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou 3 deka dole. No, teď to je na zemi.
0: No, si to seberte.
1: No,
0: babo.
1: No, prosím, to bych se vyprosil. No, prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
0: No, já jsem se vyučil.
1: Ano?
0: Ale pak si zjistilo...
1: Ano?
0: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
1: Ano?
0: A teď jsem tam dodnes.
1: No.
0: No, už je to z něj venku.
1: No, no, to je hezké. No, a co ctírat stepilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi, řekl bych, všemi pory. Z celého těla, z toho se mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
0: No, a to vám ty strany nestačily, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
1: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
2: Epopej, co to je epopej?
0: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
1: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
3: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měl takovej...
1: Ano.
3: Jako pěkný vztah, jo.
1: Ano.
3: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
1: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
0: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
1: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
0: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
1: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
0: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
1: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
0: No jo, ukažte.
1: Ukažte to.
0: Je tadyhle taky.
1: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
3: Měla jsem
1: vztah. A chlapec byl prima?
3: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
1: Ano.
3: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
1: Ano.
3: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak a... Prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
1: No a co jsi dělala?
3: Jsem si to nechala vzít.
1: A teď jsi sama?
3: Ne, teď jsem zase v tom.
1: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofre. A co dělala Božena Kluzhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
0: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu, jestli teda ještě tady budete vy příště, tak já už jsem snad ani nepůjdu teda. Ať nenechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima, kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte.
0: Koukám, že mám oči, ne?
1: No, už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům se říci, já jsem včera točil, jsem na kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás, všech tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
0: Jaká znělka?
1: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
0: No ne, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
1: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
0: Jo takhle.
1: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
0: Jako já, jo?
1: No.
0: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu, šupara.
1: Prosím vás, šuridu, šubidubidudu, no to by vás lidi teda, to by vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
0: Páťa.
1: No, teda já bych...

0: Já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten talinský rybník dohodí?
1: No, jsem mrtvá.
0: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
2: Ale ne,
0: tak se... Já šel to po tímskou obranou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
2: To ne, tak se něco takového jako... Jako metal.
0: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastověckou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrad, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motivy, si jejte řada na mě. Dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Vy jste neskončil ve sklepě.
0: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přines. To, to, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
0: Teda, víte, já vám řeknu, já jsem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte v uchu náušnici.
4: No. A tady mám řetěz.
0: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
4: A tady? No. Boty s kováním.
0: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i z režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
1: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
0: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano. No, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, člověče?
0: Teď jste mi polil tady ty kosky, no. Co mám nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. Ona to takhle je celý, to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v montérkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda, já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlasti... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlasti v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli sejít zde ve studiu a říct si, popřát si hezké dny, co si vememe sebou a co si vememe na sebe. Ale příště už to teda, že sejdeme, už bude s naší znělkou. Doufám, že se vám bude líbit a do té doby zatím teda naschledanou. Takže naši besedníci, ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Naschledanou. Ahoj. Jsem vám říkal, že tohle jste udělala vy vyloženě s tímhletím.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Jak bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka, dívenka tohle, že no jo, jezi jsou malý a tohle rozkošné učky. Čím bych chtěla být, když byla malinká, no?
6: Letuškou.
3: Letuškou, a splnilo se to?
6: Ne.
3: A co pak?
5: Naštěstí.
3: Učitní jste? A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně, vaše kamarádka, jestli teda?
6: No, já jsem chtěla být spisovatel.
3: Spisovat? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
7: Byli tady spisovatelé.
3: Byl tu, ano, byli tu spisovatelé.
7: Při... Zajímavý, nikdo to nechtěl dělat jako malej.
3: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba. Třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
8: Ano. A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěla, aby mu to zůstalo.
3: No, Bůh, Hrabal měl taky...
8: A Jirka se ptali, jestli mu to zůstalo, na to neodpověděl.
3: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
8: Ano.
3: A... My jsme se ho ptali, proč, a on říkal, víte, ale že jako kluci vzpomínám, že v tom Nymburce oni ty pracující chodili v ty továrny takový bledý a ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, obalovali.
2: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
9: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou a ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to takoje. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spamätal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to takoje. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
2: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
10: 3, 4.

ale známo by. Hrajte, blbci, písničku známo, sámo, dlouhý, zpívá na ráda, zpívá řád a

0: mě to poříkáš.
1: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá i Julo Satinský. Když jsme byli zaměstnaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprovázal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol: Rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne, teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na ňo kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo... Ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na ňo tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky?
2: Smyč,
1: to sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky, v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste,
3: Alebo plechy.
1: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dal Julovi 4 takty plus minus k dobru.
4: Zadržte. Miláne, my jsme se tě zapomněli zeptat, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
1: Od malička jsem túžil stať se manželom velvyslankyně. To jsem odpovedal, když to bylo aktuálne. Tak vlastně k tomu došlo potom a zažil jsem tam velmi příjemné příhody. Predovšetkým najprv jsem mal velký problém s tím, že jsem nevěděl, ako by ma mali oslovovat. Protože manželku velvyslanca oslovují paní velvyslancová, hej, alebo paní velvyslankyňa. Ale manžela velvyslankyně, na to jsem dodnes vlastně neprišel, ako by mali oslovať, či pán velvyslankyň. Jeden pán by dokonce poradil, že pán velvyslankôň by mohl. Ale neprišlo se na to, no už je to za nami, netreba teraz už nad tím rozmýšlet, je to neaktuálne, ale toto bol problém, který se teda nevyriešil. Potom ďalší problém bol s tým menom, pretože my sme prišli, napríklad zobrala ma so sebou do Innsbrucku a išli sme navštíviť starostu mesta Innsbruck a ten si dal veľmi záležať na tom, aby jej meno vyslovil tak, ako sa to správne vysloviť má, teda aj s prechylovaním. Čiže prišli sme tam, on sa uklonil a po nemecky samozrejme povedal: srdečne vás vítam, Frau Vašariova. Ej, bol hrdý na to, že to povedal správne. A potom prišiel ku mne a povedal: aj vás srdečne vítam, Herr Vašariova. Ja som sa strašne začal smeť a bolo to celé teda, no nechcem povedať kde, no strašné, to bolo, ja som sa nemohol zdržať, tak som sa musel smiať, že mi slzy tiekli, on vôbec nič nechápal. Teraz moja žena sa mu to snažila vysvetliť, ale to nešlo. Skrátka nešlo to vysvetliť, že v čom je tá sranda, no nešlo. Potom prišlo iné obdobie. Po rozdelení Československa som mal jednu túžbu, to sa mi už tiež nesplní, stať sa prvým slovenským veľvyslancom v Prahe. A síce len z jedného jediného dôvodu, potom som, skutočne živo som si to predstavoval a túžil som potom, že by som prišiel na Pražský hrad, tam teraz bežne chodím samozrejme, nechajme to tak, že by som prišiel na Pražský hrad s tými poverovacími listinami ako slovenský veľvyslanec, odovzdal by som ich, takže by sa otvorili tie dvere a vošiel by český prezident. Tak? Odovzdal by som mu tie poverovacie listiny, on by ich odovzdal tomu Špačkovi alebo tomu. A teraz by mal ku mne krátky privítací prejav. A keby skončil s tým prejavom, ja by som sa obrátil na svojho tlmočníka, spýtal by som sa, čo hovoril.
4: No, a teď se dostáváme k okamžiku, kdy Milan Lasica si přál, aby mu Petr Popelka francouzsky zaspíval...
1: Chlupatý
3: Petr Popelka se stává, to je jako maskot těchto těch večerů, protože 20 let nespíval písničku Chlupatý kaktus a najednou už po několikátý...
0: To je jako návrat Beatles, jo?
2: Ne, to se prostě všichni zbláznili. Pardon, pane Lasica. To, já nevím, no, to může Martin Dejdar, který si umanul. Já to prostě, on zjistil, Martin, že už to nechci zpívat a teď ho posedla taková jako nějaká škodolibá radost z toho, že mě bude mučit tím, že prostě říká, ale měl by Petr zaspívat. Když se nahoře připravuje, co se bude dělat, tak on říká, ale hele Petr, a teď už to načichlo, teda to infiltrovalo do všech členů souboru, já přijdu před představením do divadla, říkně, tak co bude kaktus, jo?
0: Často nevidíme a když ten kaktus zaspíval, to je trošku, pro nás je to jako, když se vystaví korunovační klenot.

0: regarde mon lit quand je dors et puis encore.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
3: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, zvířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večer a v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců, od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebe vrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom popovídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmluvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Oh, nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí dva starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

mizel mrak těch bran, mizel v dálce